milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pardubický Folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou hra.

skladbu Legenda o Chain zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima, jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Béďa Bystřonovský, hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamuje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo nikdy dřív. Máme tak dlouhou cestu a asfalt, jako by byl z cílu. Dám plný plyn, až po strop plný plyn. No tak se šlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to jet, ať máme úroveň. No už jsme suli v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli za pět.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vyje a chtěl by...

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského Mohelnického folkfestu Poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já,

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jídlo končí.
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho zdrudaná?
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Bojte všichni, no nic, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
1: to bude prýma,
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A tak a zkousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrat. Jsem mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modr, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejné.

0: udělat další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusta, že jenom sak. Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
3: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
2: Tak Petr Nárožný by mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
3: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
2: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
3: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
2: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to, já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: ostatní...
9: vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jo. Jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. terén, jak se podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Je to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vraného.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
7: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou Wexle.
7: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
10: Ale to se nechce si, ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
7: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
7: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
7: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
7: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
7: Víte to jistě?
10: Jasně.
7: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruket pryč.
7: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
7: Si zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. Je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Bábkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo. Vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
4: taky
1: den.
4: Zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Canfrňouska a Pavčeru.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731-800-900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady Patiška Lupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak
3: ano.
1: Se zpívá v jedné známé písni. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Je, někdo odemkl. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andulo,
9: No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
10: To bude Karel.
9: Jsi vylákal Freddy!
10: Co?
11: To Karlínku!
10: Moment, kdo to přišel?
11: Já povídám, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal, Freddy, táta je tady, zlázni.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný šas, kde dívám, já nevidím.
9: No to nevadí.
10: Jaký vám mě připravila hožička připravení? Pořád si nepochudu hlavě o něco.
9: Já mám nápad, Karlínku, My půjdeme na večeři.
10: Tam šas.
9: My půjdeme
10: na večeři. Ale prosím, něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kivečky
9: do doma. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, tak jsem to přehodila.
10: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je
10: nemožný. Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, den.
10: A to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítím
9: vermut.
10: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní vyholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to.
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi
9: dělala? Já jsem
10: nechtěla
9: původně asi dělat
10: chlupatýk na vlky. A co ty flašky tady? Že je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne,
10: tak
9: to byl ještě plný, Karlo. Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo. Přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Děkuji, zdravím vás. A srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jedno.
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abyste on nějakou tu knížku nevzal.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň. Pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brát.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi? Ano, jste to vy. Haló.
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myš já vytáhne paty a kočky mají prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokud v bahně, prostě na sebe nemyslím na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. A mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na přeschodu viděla krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Tady, já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v šunkovekách. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Docela moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama, hlubky.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu a to ti bude zajímat. No, v pondělí jsem odjel, no, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Takový holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Ten můj Fox terrier, jsi tady komediánský
10: hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišli holky. Komediánský hodničko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pod tím baláku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale tak jde tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud... Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal, bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajínek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnitatá.
9: No, jsem nám zhubnul, ano. Je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zaštěvím.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby 8. člověka kvůli obvinění ze zapálení pardubické zbrojovky. Moravská Třebová vybírá dodavatele na výstavbu domu s městskými byty. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále a dnes bude znovu slunečno, jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Moravská Třebová začne ještě letos stavět bytový dům s městskými byty. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců, ze kterých město vybere dodavatele. Výstavba domu by měla trvat 1 rok a vyjde na 20 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Město má projekt na výstavbu bytového domu o 5 bytových jednotkách. Jedná se o menší byty. Budou použity hlavně pro projekt Home Run. Očekáváme, že v nejbližší době bude vybrán zhotovitel, který by měl již letos zahájit stavební práce.
0: Radnice ve Vysokém Mýtě pokračuje s opravami smírčích křížů ve městě a jeho přilehlých částech. Čerpá na to dotace od Pardubického kraje. Naposledy v loni nechala obnovit kříž v místní části Brteč a letos bude pokračovat ve Lhůtě, říká starosta František Jiraský ze Sdružení Nestraníci.
3: Ty křížky jsou z pískovce, působením povětrnostních vlivů dochází k degradaci povrchu, začíná se odlupovat ta svrchní vrstva toho pískovce, takže bude stabilizován ten povrch. A součástí toho křížku je taky oplocení kovové, které je poškozené, takže to bude opraveno.
0: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala zapravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Sport. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
4: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přetisků.

0: CZ. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na silnici 1/14 u Třebovic, kde začala výstavba nového chodníku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začal taky poslední květnový pátek, je 29. a posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. Jak pomoct záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích? Studenti z pražské střední školy vymysleli chytrý náramek, který by mohl zachraňovat životy. Jak přesně funguje, tak to uslyšíte za moment. A nabídneme i písničky, které nestárnou, disco příběh v podání Michala Davida, taky třeba Ace of Base, Projektil a nebo Mickeyho Žbírku. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi v pátek po ránu 4 minuty před 6:15. Dron zasáhl dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu, tím způsobil požár, napsala agentura Reuters. No a další informace taky máme ohledně USA a Iránu. Spojené státy a Irán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí, uvedl americký viceprezident J.D. Vance podle tiskových agentur. Irán zatím žádnou dohodu nepotvrdil. Další zprávy pro vás chystáme na 17:30. A teď, co jsme slíbili o náramku, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. S takovým nápadem vyhráli 3 studenti střední školy technologickou olympiádu. Jak se dozvěděla reportérka Tereza Janouškovcová, zatím se stavili jeden prototyp. Jeho vývoji se ale chtějí věnovat dál.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělaná litiová baterie s nabíjením a stlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: To je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří, a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejichž stav se zhoršuje.
3: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonale, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: ráno, jsou 2 minuty po 17:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice. V Pardubicích dnes bude stěhování v areálu do nového střední průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy za účasti odsouzených z věznice. Aktivita navazuje na memorandum o spolupráci mezi Pardubickým krajem a vězeňskou službou. To rozšiřuje možnost spolupráce mezi věznicemi a organizacemi zřizovanými Pardubickým krajem. Vězni se tak zapojují do aktivit přispívajících nejenom k rozvoji regionu, ale taky k jejich pracovní a sociální rehabilitaci. O vězních budeme mluvit i ve zprávách v souvislosti s možným návratem na svobodu. Uslyšíte, co jim pomůže. Začátek našich zpráv je naplánovaný klasicky na 17:30.
1: Počasí.
0: Bude se znovu oteplovat, dnes v Pardubickém kraji naměříme 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. A bude hodně slunce, jasno nebo skoro jasno, až ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. I dnešní den se obejde beze srážek.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho

0: byla jedna z novějších písní v podání Marka Ztraceného ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut po 17:15 v pátek 29. května. Dnes nás čeká noc kostelů, a to třeba na hoře Matky Boží nebo v Luži, Brandýse nad Orlicí, Březové nad Svitavou, na Savrkách, Proseči i v krajském městě v Pardubicích, tak právě o ní uslyšíte víc s našimi hosty krátce po 8:30 ještě dnes ráno. A pochopitelně na webu Noci kostelů najdete další informace, třeba i z vaší obce. Před 105 lety se narodil animátor a režisér Josef Kluge. Jestli si myslíte, že jeho jméno neznáte, tak vám dokážeme opak. Točil totiž animované filmy a pohádky, třeba všechny ty o kocouru Mikešovi, a to hlavně v 80. letech. Redaktorka Tereza Beránková se dětí ptala, jestli vědí, kdo je to režisér a co vlastně dělá.
1: Že pracuje v nějakých restauracích. A když někdo chce dát oběd, tak to musí zaplatit, když odejde a už je najedenej.
2: No, to je takovej kuchař.
1: Můžu tam vařit pici a polévky. Je to takový pan, který natáčí filmy.
3: A co tam natáčí?
2: Natáčí tam strašidelné věci, Mario, nebo Pokémony i Frankensteina.
1: Popelku a takový princeznovský věc.
2: Harryho Pottera.
3: A jak to natáčí?
1: On to natáčí, nevím jak. Natáčí to takovou kamerou.
2: Může vyrobit takovej film, který nikdo vůbec nezná a je novej.
3: A kde režisér pracuje?
1: Kde se natáčí třeba takový ty filmy.
3: A proč je režisér důležitý?
2: Protože se dozvíš, co se stalo.
1: Protože rozhoduje o tom, co se má natáčet. A taky jsem se koukala na Skoč do divočiny.
3: A kdo musí režiséra poslouchat?
1: Jeho pomocníci.
2: Co tam pracují?
3: A kdo tam pracuje?
2: Lidi různí.
3: A jaký lidi?
2: Herci.
1: Herci, který se oblečou a to a hrajou tam nějaký divat. A to chytí nějakou myš, aby ta myš byla jako převlečená.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Otaku Twirt ve studiu, před námi další zprávy.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. Dokládají to data Českého statistického úřadu za loňský rok. U mužů byl průměrný věk v regionu 42 let, u žen skoro 45. Za posledních 20 let se hranice průměrného věku posunula o 3,5 roku. Ve Svitavách začali obnovovat nevyužívanou budovu za kaplí vedle zahrad svatého Vincence. Po přestavbě vnitřních prostor tam vzniknou 3 ateliéry pro výuku výtvarných oborů. V Královéhradeckém kraji voda v přírodních i umělých koupalištích podle pondělních rozborů většinou vyhovuje. Horší vlastnosti má například oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením stále počítejte na silnici číslo 360 u Lanšperku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je pátek 29. května, 2 minuty po půl šesté, bude zpívat Ilona Čáková.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak taková Vysočina na chlebu nevoní úplně špatně. Právě chlebům se budeme věnovat v přehledu tisku Českého rozhlasu Pardubice, ale až za chvíli. 6 minut zbývá do 6:45 a my zdravíme s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Pardubice mají poměrně velkorysý plán, jak proměnit areál bývalých kasáren Tomáše Garrigua Masaryka. V první fázi má vyrůst nová základní škola, proto už část místa prošla demolicí. Pořád tam ale stojí řada budov, které budou jednou muset taky k zemi. Politici se na zastupitelstvu shodli, že budou hledat možnost, jestli všechny zbylé demoliční práce neprovést co nejdřív. Magistrát by tedy chtěl proměnit kasárny TGM. Další informace k tomuto tématu přináší Pardubický deník.
3: Příprava stavby krajského přivaděče D35 kolem Vysokého Mýta se zdrží. Český svaz ochránců přírody Šumperk totiž podal odvolání proti stavebnímu povolení, které krajský úřad Pardubického kraje vydal v dubnu. Jde o odvolání proti výroku rozhodnutí třetího povolení kácení. Konkrétní důvody odvolání sdělí následně. Úředníci se tedy budou muset povolením zabývat znovu. Se stavbou chce Pardubický kraj začít příští rok. Teď v celé trase už běží záchranný archeologický výzkum, napsala Mladá fronta Dnes.
0: A na Pardubické potravinářské škole se po 32. koná soutěž Chléb roku. Letos do ní pekaři přihlásili rekordní počet bochníků. Ve 4 kategoriích se o přízeň komisařů uchází 143 chlebů. Je to nejvíc v 31. historii soutěže. Podmínkou je, že chleba musí být z čerstvého pečení. Pro některé vzdálené pekaře bylo obtížné bochníky do Pardubic dopravit, proto letos pro soutěžící připravili svozová místa v Praze, na Kladně a v Brně. 50% soutěžních chlebů šlo přes tato místa, řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. Další podrobnosti najdete v deníku Právo na stránce pro severovýchodní Čechy.

0: minutu bude 6:45. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 29. května. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že ještě moc brzy na zjištění, co se pokazilo. Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu do oranžova, vylíčila agentura AP. Další zprávy u nás uslyšíte v 6 hodin, když jsme u vesmíru, tak ještě můžeme pozvat na přednášku. Aktuální teorie o vzniku vesmíru začíná v 19 hodin v turistickém informačním centru Luže. A na hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích bude přednáška taky od 19 hodin na téma, co se dá uplést z kvantového propletení. Dorazí Zdeňka Koupilová z katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a dozvíte se tedy víc o tom docela záhadném světě kvantové fyziky. Ukáže vám, co je propletení, zjistíte, jestli je teoreticky možné využít tohoto jevu k teleportaci, jestli kvantová fyzika skutečně dovoluje vytvářet kopie a taky uslyšíte o tom, co Albertu Einsteinovi na kvantové fyzice vadilo, jak se ukázalo, že se mýlil. V 19 hodin na Pardubické hvězdárně. Počasí. Znovu se díváme na oblohu, tentokrát kvůli počasí. Dnes tam bude hodně slunce, jasno nebo skoro jasno. Ke konci dne bude od západu přibývat mraků, ale ani dnes by pršet nemělo. Teploty budou znovu letní, 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: V pátek 29. května jedeme na venkov.
2: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
1: regionální dobroty i odborné střední školy.
2: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
1: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
3: Ježiši Kriste!
2: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
3: Samice s tvrdým i.
1: Těší se na vás Zdeněk Novák
2: i Lada Klokočníková.
4: Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: 5.50, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 29. května. Velký jezdecký den Národního hřebčína Kladruby nad Labem je oslavou výjimečného plemene starokladrubských koní, jeho domovského hřebčína i tradičních činností, které jsou s původním dvorním hřebčínem neodmyslitelně spjaté. V letošním roce si připomínají 80 let od konání prvního jezdeckého dne. Návštěvníci se můžou těšit na bohatý program a prezentaci nejen starokladrubských koní. Velký jezdecký den bude zítra, začne v 11 hodin dopoledne na nádvoří hřebčína chovatelskou ukázkou plemenných koní. Hlavní program odstartuje ve 13 hodin na závodišti. Připravených je celkem 14 bodů programu, zapojí se více než 100 koní a vrcholem bude závěrečná čtverilka 24 spřeží starokladrubských koní. Pozvání na tuhle jedinečnou akci přijali taky zahraniční hosté z významných evropských hřebčínů a hřebčinců. Jejich zástupci budou součástí velké jezdecké čtverilky složené ze 40 jezdců. A ještě doplníme, že v předvečer velkého jezdeckého dne, tedy už dnes, bude kostel svatého Václava a Leopolda v Kladrubech podruhé jedním z koncertních míst 48. ročníku hudebního festivalu Pardubické hudební jaro. Koncert nazvaný Malá noční hudba začíná v 18 hodin. A co začne v našem programu po 13. hodině, to bude pořad Vesele a zdravě, poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Oba už teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Stavba obchodního centra Pernérka v Pardubicích se potýká s vysokou hladinou spodní vody. Praha má nový územní plán, začne platit 1. září. Čeští hokejisté prohráli s Finskem ve čtvrtfinále 1-4 a na mistrovství světa končí. A dnešek bude slunečný, teploty až 26 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Při stavbě obchodního centra Pernérka u nádraží v Pardubicích musí stavební firma řešit průsak spodní vody. Ta je v místech stavby místy pouze půl metru pod terénem, přitom stavební jáma je hluboká 10 metrů. Odvodnění tak zajišťuje přes 20 odčerpávacích studní, vysvětluje Radomil Hejduch ze společnosti Syner.
5: Ta voda tady po obvodu pořád je, ale ta voda se čerpe 22 čerpacími studnami ve stavební jámě, takže se snižuje hladina vody a ta voda je odčerpaná.
4: Stavba galerie Pernérka by měla být dokončená na podzim roku 2028. Zahrádkářská kolonie Višňovka na severním okraji Poličky bude v budoucnu větší. Zároveň v těchto místech vznikne oblast pro individuální rekreaci. Město kvůli tomu mění územní plán, vysvětluje mluvčí politické radnice Nadežda Šauerová.
6: Tato lokalita byla změnou územního plánu rozšířena a zároveň byla nejstarší část lokality vymezena k přestavbě zahrádkářské kolonie na rekreaci individuální. Cílem pořízení územní studie je především prověření možnosti napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu.
4: Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od září, určuje co a kde se může ve městě stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Proti schválení územního plánu protestovalo několik místních spolků, zahrádkářů nebo zastupitele některých městských částí. Upřednostňuje podle nich developery a na prostudování bylo málo času. Finální verzi magistrát zveřejnil minulé úterý. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země.
3: Sport.
4: Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
7: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozpočet.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Prohraná první třetina ve čtvrtfinále mistrovství světa byla na začátku vypadnutí českých hokejistů z turnaje. K poslednímu utkání národního týmu na šampionátu v Curychu se vrátíme kolem 6. hodiny 50. minuty. A za moment zamíříme do Svitav, kde dnes mají muzejní noc. Tradiční večerní program nabízí vernisáž, dílny, hudbu i divadelní představení. Podrobnosti o téhle akci uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 29. května. Doplníme i hudební lákadla, třeba Jiřího Korna, jeho Windsurfing, čeká nás Adam Ďurica, Ema Drobná, nebo Nazareti, Helena Vondráčková, teď taky Jeleni a Míša Tučná, Spím v obilí. Hezké probouzení do nového dne vám všem přejeme.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 29. května a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Svitavy se právě dnes přidávají k muzejní noci. Akce jsou připravené nejenom v místním muzeu, ale taky v zahradě a Otendorferově knihovně. Do celorepublikového festivalu se Svitavy zapojují už po 20. Podrobnosti k dnešnímu programu zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Muzejní noc patří ve Svitavách nejoblíbenějším kulturním akcím. Do prostor muzea jeho zahrady přiláká každý rok přes 300 návštěvníků. Dnes začíná vernisáži v 17 hodin, říká muzejnice Jindra Žáková.
2: Jde o výstavu, která bude oslavovat výročí trati Polička Svitavy, které letos slaví 130 let. Na výstavě máme předměty, které se váží k historii železnice, předměty třeba 200 let staré z Národního technického muzea, a nebo předměty, které souvisí přímo konkrétně s touto tratí.
1: Jaký další program jste připravili kromě vernisáže?
3: Taky návštěvníci můžou využít různé herny a doprovodné aktivity pro děti. Dále budeme mít koncert skupiny Do větru na muzejní zahradě a také jsme letos rozšířili program o Otendorferovu knihovnu, kde budou mít návštěvníci možnost v 21:30 vidět film Svitavy a my.
1: Součástí dnešní muzejní noci jsou i workshopy v muzejních dílnách. Muzejnice Jitka Olšanová popisuje, co všechno si tam můžou malí i velcí návštěvníci vyrobit.
4: Si můžou vyrábět dřevěné vláčky, potom samozřejmě ještě můžeme vyrábět čepice a plácačky a děti potom si s vyrobenými předměty můžou hrát doma.
1: Vyrábí si v dílnách i rodiče při podobných akcích, jako je muzejní noc?
4: Tak neomezujeme se jenom na děti, ale samozřejmě můžou vyrábět a zkoušet různé aktivity i rodiče.
1: Muzejníci připravili program i v Otendorferově knihovně. Při nočních prohlídkách se zájemci projdou nejen koncertním sálem a jeho zákulisím, ale i zákoutím domu a dozvědí se něco o svitavské historii a architektuře. Součástí prohlídky bude i scéna z autorského divadelního představení ze 30. let minulého století. Muzejní noc začíná v 17 hodin ze Svitav. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Hezké ráno, 2 minuty po 6:45. I dnešek bude v Pardubickém kraji jasný nebo skoro jasný. Ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Slavný mozaikový bík v historické galerii Viktora Emanuela II. V Miláně se dočkal opravy poté, co ho tisíce návštěvníků dlouhodobě opotřebovávali neobvyklým rituálem. Restaurátoři obnovují hlavně část znázorňující bíčí varlata, kterou poškodili paty turistů, představte si, informuje o tom agentura AFP. Je tam tradice, že podle otočení na patě vám to zaručí štěstí a zaručuje návrat do Milána. Teď pro vás máme spotřebitelský servis, v něm Josef Černý vysvětlí, proč je důležité při nespokojenosti podat rovnou reklamaci. Tady je váš další e-mailový dotaz a my zdravíme ze studia Českého rozhlasu Pardubice.
1: Paní Květa koupila v kamenné prodejně kočárek, se kterým není spokojená, protože od začátku přední kola při jízdě po trochu zdrsnilém asfaltu kmitají a při popojíždění dozadu se často zaseknou a netočí se. Do obchodu psala hned po 14 dnech, ale odpověď byla, že je to normální vlastnost těchto koleček. Paní posluchačko, pouhým dotazem v prodejně nic nevyřešíte, je potřeba uplatnit řádnou reklamaci, tedy vypsat veškeré závody a kočárek dodat prodejci. Ten je povinen s vámi sepsat reklamační protokol a následně má 30 dní na vyjádření.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zprávy a Ota Gutwirth právě teď. Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé musí od dnešních 13 hodin počítat s výrazně vyšším hlukem v okolí letiště v Pardubicích. Vojenské letectvo bude dělat další motorové zkoušky stíhacích letadel JAS-39 Gripen. A to podle zprávy letiště způsobí nadměrný hluk. Testy zaberou až 2 hodiny. Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Do dnešní noci kostelu se zapojí i církevní stavby v Pardubicích. Ve večerních a nočních hodinách se v nich budou konat bohoslužby a taky komentované prohlídky. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až ze stavu 0-3 po polovině zápasu. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením stále počítejte na silnici 1/35 u Janoviček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Regionální muzeum v Chrudimi pečuje o unikátní sbírku modelů ovoce. Jde o desítky jablek, hrušek a švestek ze druhé poloviny 19. století. K čemu sloužili, tak to se dozvíte zítra odpoledne, krátce po 15:30.
2: Dobré ráno.

0: Petra Černocká občas přichází taky do Humoriády, dočkáte se jí přesně za týden, v pátek 5. června po 16. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď se ale budeme věnovat dnešním novinám s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
1: Začínáme v pardubickém deníku. Rekonstrukce haly na Dukle finišuje, otevře se na podzim. Modernizace basketbalové haly na pardubické Dukle míří do závěrečné fáze. Sportovní areál nabídne nová tréninková hřiště, wellness i moderní technologie. Město ale kvůli horšímu stavu konstrukcí navýší investici o víc než 21 milionů, píše pardubický deník.
0: Unikátní technická památka na pomezí Čech a Moravy se po zimní přestávce znovu probouzí k životu. Zítra vyšle na trať první letošní výletní vlaky. V cílových zastávkách na cestující čekají prohlídky pozůstatků hornické činnosti, zatímco přímo v Mladějově láká k prozkoumání rozsáhlé muzeum historické techniky od motocyklů po kočárky. Po slavnostním květnovém zahájení budou pravidelné jízdy pokračovat každou prázdninovou sobotu. Tak to byl Mladějov a úzkokolejka a ještě rychlý pohled do historických kulis zámku Moravské Třebové. Ty ožijí zítra od 12 do 23 hodin multižánrovým festivalem Moravsko-Třebovské arkády. Vstup na celou akci je zdarma, odpolední část potěší rodiny s dětmi zábavným programem v režii místního domu dětí a mládeže. Hlavní hudební blok nabídne koncerty populární skupiny Slza, taky revivalové kapely Kabát Tribute a večer uzavře vystoupení taneční skupiny Verona. O tom všem píše Mladá fronta dnes.
1: Do škol nesmíme moc brzy pustit umělou inteligenci, protože by dětem ublížila, to říká aktuální nositel Nobelovy ceny za ekonomii Filip Agion. Děti se podle něj nejdřív musí naučit, jak se vůbec učit. Považuje za naprosto zásadní, aby podstatná část školní docházky byla úplně bez AI, aby žáci dokázali číst, psát, samostatně logicky myslet a řešit problémy. V umělé inteligenci přitom ekonom vidí obrovský potenciál. Zásadně promění ekonomiku i pracovní trh. V rozhovoru pro Hospodářské noviny rozebírá hlavně takzvaný efekt produktivity.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pátek 29. května, 7:45. Kvůli technické závadě nejezdí metro A v Praze mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Tak to je informace pro vás, kteří se možná chystáte do hlavního města a zpátky do Pardubického kraje, protože v pondělí bude Den dětí, tak už o víkendu se k tomu koná celá řada akcí. Třeba zítra bude Veselý kopec patřit dětským návštěvníkům, areál ožije tradičními dětskými hrami a dílnami. Navíc přijede Muzeum loutkářských kultur s loutkami a zajímavým programem. Taky přeloučské Masarykovo náměstí zítra od 9 do 17 hodin bude patřit řemeslnému jarmarku. Jeho součástí bude právě dětský den. Dětský den se zvířátky, ten si můžete užít zítra od 10 do 16 hodin taky v Litomyšli. Budou i slavit děti v parku Jana Palacha ve Svitavách. Tam začne ve 14 hodin program na téma Cesta kolem světa. Když se díváme dál, tak třeba v neděli se můžete vydat na Den dětí do Pardubické Gočárovy galerie. Bude tam výtvarný program pro děti od 5 let. Slavit budou i v Moravské Třebové, přímo v Chrudimi a na dalších místech. Tak my zdravíme všechny děti a gratulujeme k tomu jejich svátku.
1: Počasí.
0: Počasí nadále dá se říci letní, v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, ke konci dnešního dne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25, na horách to bude mezi 16 a 19 stupni Celsia. Rozptylové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé, podobně to bude i večer, ale přes den budou dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jakub Smolík dospíval 4 minuty po 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pátek 29. května. Zítra bude 29. ročník znovu zrozeného turistického pochodu Toulání kolem Orlice a neb z Těchonína kolem Pastvinské přehrady k vojenským pevnostem před Mnichovské republiky. Start je mezi 7:30 a 10 hodin od obecního úřadu v Těchoníně. Pro děti je připravená zábavná 3-kilometrová trasa. Účastníci dostanou volnou vstupenku na prohlídku tvrze Bouda, na rozhlednu na Suchém vrchu a další odměny. V cíli je pak odmění diplomem a medailí. Další tipy na různé sportovní akce máme třeba z Dolní Moravy, tam bude Spartan Race Dolní Morava 2026, v Jevíčku 5. jevíčské motožehnání, zítra o 1:30 odpoledne je sraz motorek právě na náměstí, bude úvodní slovo a společná výjížďka, následuje i občerstvení, grilování a tak dále. U Ústí nad Orlicí se o víkendu pojedou tradiční mezinárodní automobilové závody do vrchu, Ústecká 21. memoriál Miroslava Urbana. V sobotu i v neděli odstartují tréninkové jízdy shodně v 8 hodin. Hlavní závodní jízda začíná v sobotu ve 13 a v neděli jezdci vyrazí v 10 hodin a 45 minut. Tak tolik několik sportovních tipů z našeho kraje. Mohli bychom ještě pokračovat třeba ve Starém Máteřově rybník Močidlo, tam budou rybářské závody pro dospělé, zítra od 8 hodin, prezentace už od 7 hodin, i tam zajištěné občerstvení, možná i u vás je nějaká sportovní akce, ale pojďme se teď zaměřit i na mistrovství světa v hokeji, které už bude bez české účasti. Naše reprezentace skončila ve čtvrtfinále, národní tým prohrál s Finskem 1-4, konečný výsledek zásadně ovlivnila už první třetina. Reportér František Kuna zachytil ohlasy.
1: Dva rychlý góly, jeden z protiútoku. Mluvili jsme o tom, že v tom jsou silní, prostě utekli nám tam. Potom jsme to nakopli a spadlo tam pár tyček. Celý turnaj nás to trápilo, to dostat za toho brankáře.
2: Ta první třetina si myslím, že nás stala jako ten výsledek, protože než jsme rozjezdili nohy, tak to trvalo 20 minut.
3: Navazuje na útočníka Jaroslava Chmelaře trenér národního týmu Radim Rulík. Ne, že by snad v opatrném úvodu Finové český tým viditelně přehrávali, ale dvě chyby stály udržení šance na nadějný výsledek.
2: Ty hráči se tomu chtěli vyvarovat, těch výkonů já za nima jednoznačně stojím. Prostě opravdu to není těžký, musím nabrat zkušenosti, potřebuji získat pozice v klubech, mít odehráno a v tu chvíli to potom převedou do toho národního týmu.
3: Češi nechali soupeře odskočit do tříbrankového vedení a jediný gól, který pak národní tým dal, byl v přesilovce 5-3, trefil se obránce Filip Hronek. Snahu o vyrovnání pak brzdil nejen soupeř, ale také branková konstrukce. Tu trefili Češi ještě za stavu 3-1 pro Finy dvakrát. Reprezentace nehrála na turnaji vždy podle představ a s tím souvisí i produktivita. Pokračuje obránce Tomáš Cibulka.
4: V základní skupině jsme to mohli trošku ovlivnit, na koho půjdeme. Bohužel jsme v některých zápasech nepodali úplně dobrý výkony a stalo nás to asi ten turnaj.
1: Strašně nás to mrzí, strašně těžko hledám slova, protože fakt nás to mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného.
3: Říká útočník Jaroslav Chmelař, který odehrál první mistrovství světa dospělých. Národní tým obsadil na turnaji konečné 5. místo. V sobotním semifinále se Finové utkají s Kanadou a domácí Švýcarsko bude hrát s Norskem. Z Curychu František Kuna, Český rozhlas.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice zpřísnili ochranu areálu bývalého pivovaru. Paliva dnes zmírně zlevní, ministerstvo financí snížilo cenové stropy. Česká fotbalová reprezentace v Praze zahájila přípravu na mistrovství světa a dnešek bude slunečný, teploty až 25 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Developer tvrdí, že demolici nechystá, ale stavba je podle něj ve špatném stavu. Radnice zároveň usiluje o památkovou ochranu budovy, říká primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
5: To je vlastně alternativa ještě k té stavební uzávěře, protože samozřejmě je to poslední vlastně taková budova z určitého období, která připomíná tu průmyslovou historii palackého třídy, tak jsme se rozhodli zkusit podat i žádost o vyhlášení kulturní památkou, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
4: V Královéhradeckém kraji aktuálně působí 7 skupin zaměřených na vyhledávání zvěře při senosečích. Nejčastěji jde o členy mysliveckých spolků a sdružení doplněné o dobrovolníky. Cílem je především záchrana srnčat před zemědělskými stroji. Z porostů se ale daří vynášet i další druhy zvířat. Právě proto se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravuje nová metodika, říká předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
6: Díky termodronům nacházíme nejenom srnčata, ale i zajíčata, ješky, koroptve, hnízda drobných pěvců, ale jelikož neexistuje návod, jak je bezpečně zajistit, vyzvali jsme ministerstvo zemědělství ke společnému vypracování metodiky, která by myslivcům a dobrovolníkům pomohla zefektivnit jejich ochranu.
4: Řidiči dnes nejspíš mírně za paliva ušetří. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr maximálně za 43 korun 58 haléřů. Levnější je i nafta. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává liberální institut. Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Sport. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Suchůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
7: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi a když jsem dostal od ní zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama. Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, k konci dne od západu bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je krátce po 7. hodině, pátek 29. května. Náměstí v Letohradě zaplnili na několik hodin stovky kilogramů odpadu z popelnic. Odborná firma zkoumala, co všechno obyvatelé města vyhazují a jak odpad třídí. Jak to vypadalo, uslyšíte za chvíli. A z muziky vás čekají písničky, které nestárnou Pavel Bobek, taky Václav Neckář a nebo Leona Machálková. A přejeme pěkný poslední pracovní den v tomto týdnu.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, blížíme se ke 7:15, tento čas tady bude za 3,5 minuty, pátek 29. května. Už jsme říkali, že v Možděnicích na Chrudimsku, což je součást obce Vysočina, dnes ráno hoří bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí ještě před příjezdem hasičů, příčina požáru je v šetření, potvrdil to mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík. Jde o požár půdy, podkroví, přijela výšková technika, budou se dohledávat skrytá ohniska. Podle prvotních informací šlo tedy o dům s pečovatelskou službou, podle obce se ale jedná o běžný dům, kde jsou i sociální služby. V domě žijí lidé všech věkových kategorií. Nahoře jsou byty pro mladé rodiny, dole ukrajinské rodiny, pak tam jsou dvě paní staršího věku a jeden manželský pár staršího věku, domlouvá se jim penzion. V první chvíli lidi umístili do krizových místností, co mají na úřadě, a do hasičské zbrojnice, řekl starosta Tomáš Dubský za SDH Možděnice. Tak tolik aktuální stav, který pochopitelně sledujeme i nadále, a teď se můžeme podívat ještě do Letohradu, budeme zkoumat odpady konkrétně. Na náměstí totiž vysypali popeláři stovky kilogramů z černých popelnic. Nebyl to žádný protest nebo stávka, ale začátek vědeckého úkolu. Odpadky totiž v zápětí začali kousek po kousku přebírat specializovaní pracovníci, aby zjistili, co všechno lidé z domácností vyhazují a jak důkladně odpad třídí. Jak se dozvěděla reportérka Barbora Soukupová, rozbor komunálního odpadu si objednala letohradská radnice.
1: Máme tady spoustu plastu, tady třeba nerozbalený sýr, bioodpad, který se dá zkompostovat, taky tam nemusel skončit, hliníkové obaly.
2: Tady fotografie.
1: Fotky, no, ty mohly taky skončit v papíru.
2: Jan Bucek, vedoucí rozboru odpadu tady z té hlavní plochy, kam jste si vysypali popelnice, tahá jednu špatnou věc za druhou.
1: Ano, takže my odebíráme tady z té velké hromady podvzorek hmotnosti 200 kg směsného komunálního odpadu. Ten poté nahazujeme na síto, kde se dělí na podsítnou frakci. To je frakce menší než 4x4 cm, co nám vlastně propadne pod. A tu nadsítnou, tak potom jsme schopni tady rozdělit na bioodpad, kompostovatelný, nekompostovatelný. Je tam taky hodně nápojových kartonů, tetrapaků, a taky tam nacházíme sklo a kovy.
2: Zhruba 400 kg směsného odpadu k rozboru na náměstí přivezla místní svozová firma. Záměrně vybrala odpad ze sídliště, říká její ředitel David Černý.
3: Protože obecně na sídlištích, nejen v Letohradě, máme problémy především s tím, že občané ukládají do těchto kontejnerů odpad, který tam nepatří. Kolem kontejneru nám umístí odpady, které prostě se do těch kontejnerů nevejdou, a důvodem toho je to, že nevyužívají na druhou stranu kontejnery, které v tom místě třeba mají přistaveny na třídění papíru a plastu. A účelem tohoto rozboru je právě jim ukázat, že to, že ty kontejnery přetékají, tak je způsobeno tím, že v nich leží odpad, který v nich ležet nemá.
4: Tam jste viděli, jak to dopadne, když to netřídíme, a my si to tady vyzkoušíme, abyste to uměli.
2: Součástí rozboru byl také doprovodný program pro žáky prvního stupně základních škol, kde se mimo jiné učili, jak správně třídit odpad.
4: Takže tadyhle máme kovové odpadky, tady máme potom papíry, výborně. Tadyhle potom, když máme něco, vyhodíme to, cinkne to. Ještě můžete znát, že se to skončí.
2: Rozbor odpadků bezplatně provádí autorizovaná obalová společnost na žádost města. Po zvážení všech vytříděných složek vytvoří komplexní analýzu, kterou bude mít radnice k dispozici asi za 2 týdny. Z Letohradu Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, pátek 29. května, 3 minuty po čtvrt na 8. Rumunská diplomacie incident, kdy ruský dron zasáhl dům v Galaty a zranil dva lidi, označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci. Informovala taky NATO. Další zprávy uslyšíte o 7:30. V Pardubicích na Prenštinském náměstí dnes bude multikulturní jarmark, a to od 11 až do 19 hodin. Náměstí se promění v pestrou tržnici plnou vůní mezinárodní kuchyně a stánků s originálními výrobky, oblečením a doplňky z různých kultur. Tak si můžete dát oběd pod širým nebem za doprovodu vystoupení hudebníků a tanečníků z Česka i ze zahraničí. Po celý den bude připravený taky doprovodný program pro rodiny s dětmi, tvořivé dílny a další aktivity pro veřejnost. Tím tedy skončí multikulturní týden v Pardubicích multikulturním jarmarkem na Prenštinském náměstí. Památník Zámeček nachystal na dnešek tvořivou dílnu a film Kde je Anne Franková, začíná to v 17 hodin. Den dětí tam předčasně oslaví právě tedy snímkem i tvořivou dílnou, která je tematicky spojená se snímkem, který na ní navazuje, láká na neviditelné písmo, skvělý způsob, jak si psát deníka nebo předávat tajné informace, budou se i vytvářet domky ze sádry. No a všechno to tady bude od 17 hodin ve foaje, od 18 hodin naváže samotná projekce tohoto rodinného filmu v kinosále.
1: Počasí.
0: Na obloze hodně slunce, čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty dnes vystoupí až na 25 stupňů Celsia, na horách to bude do 19.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdými.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Ještě 7 minut a bude půl osmé, posloucháte Český rozhlas Pardubice, máme pro vás dvě vstupenky na aviatickou pouť, ta bude zítra a pozítří na letišti v Hradci Králové vůbec poprvé, 33 ročníků v Pardubicích a ten 34. bude právě u sousedů. Ptát se budeme na událost starou přesně 20 let, tehdy se začala odvíjet aféra s jednou třaskavou zprávou, šlo o dokument tehdejšího ředitele policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zpráva nebyla určená pro veřejnost, upozorňovala na údajné prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Informace se dostaly ven 4 dny před volbami do poslanecké sněmovny. A my se ptáme, jak se té zprávě v roce 2006 říkalo. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Za správnou odpověď dostanete vstupenky na aviatickou pouť do Hradce Králové na sobotu 30. a neděli 31. května, tedy už na nejbližší víkend. Koho máme na drátě? Koho zdravíme? Hezké ráno.
1: Dobrý.
0: Ano, jste
1: dobrý
0: to vy?
1: Den,
0: dobrý
1: den.
0: Tak.
1: Dobrý den.
0: Paní Zdena?
1: Prosím vás, paní Zdena, prosím vás, zeptám se, budou nějaké možnosti?
0: Tak začíná to na písmeno K.
1: Na písmeno K, no.
0: Tak, tak čí to je zpráva? Vybavíte si to?
1: Ne, nevybavím.
0: Tak bohužel ne.
1: Na to jsem ještě moc nevěděla. Tak jo,
0: vy se taky mějte, naslyšenou. Tak dáme šanci někomu dalšímu, kdo si to pamatuje. 726 46 48 48, rok 2006, před 20 lety, jedna třasková zpráva, která měla možná i vliv na tehdejší volby do poslanecké sněmovny. Kdo pak volá teď? Krásné ráno.
2: Dobrý den, tady Ondra.
0: Pane Ondro, tak povídejte.
2: Kubice.
0: Je to tak, Kubiceho zpráva to tenkrát byla. No a pro vás je skvělá zpráva v tom, že budete o víkendu na aviatické pouti. Tak gratulujeme, užijte si to.
2: Děkujeme moc.
0: Naslyšenou.

0: vás umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zprávy s Otou Gutwirtem jsou tady. Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. Dokládají to data Českého statistického úřadu za loňský rok. U mužů byl průměrný věk v regionu 42 let, u žen skoro 45. Za posledních 20 let se hranice průměrného věku posunula o 3,5 roku. Svitavy začaly obnovovat nevyužívanou budovu za kaplí vedle zahrad svatého Vincence. Po přestavbě vnitřních prostor tam vzniknou 3 ateliéry pro výuku výtvarných oborů. V Královéhradeckém kraji voda v přírodních i umělých koupalištích podle pondělních rozborů většinou vyhovuje. Horší vlastnosti má například oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, kolona se tvoří na příjezdu do Pardubic na silnici 1/37 od Chrudimi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 2 minuty po půl osmé. Teď si připomeneme Petra Muka.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 6 minut bude 7:45, posloucháte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. NATO odsuzuje bezohlednost Ruska, bude dál posilovat obranu proti všem hrozbám, uvedla mluvčí aliance poté, co dům v Rumunsku zasáhl ruský dron. Teď už se díváme do dnešních novin s Otou Wutwirtem. Pěkné ráno.
1: Dneska ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Pardubický kraj hostil první ročník soutěže Máš na to. Ta prověřila fyzickou zdatnost studentů třetích ročníků středních škol a přiblížila jim práci u policie. Soutěž byla formou klání tříčlenných smíšených družstev, ve kterých si žáci poměřili síly v disciplínách ověřujících právě fyzickou zdatnost uchazečů o služební poměr u policie ČR. Soutěžící absolvovali 4 disciplíny jako kliky, celomotorický test v délce 2 minut, člunkový běh 4x10 metrů a běh na 1000 metrů. Výkony byly hodnocené podle bodového systému používaného při přijímání uchazečů do skutečného služebního poměru příslušníků policie. Projekt má celorepublikový charakter a vítězové krajských kol postupují do republikového finále, kde se utkají s nejlepšími týmy z celé České republiky. Další podrobnosti přináší Pardubický deník.
1: Všechno, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naarančovat. Právě takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové. A třeba pro čerstvé buchty tam míří nejenom turisté, ale i místní. Útratu platí do kasičky, případně přes QR kód. Samoobslužný kiosek na okraji obce otevřela Dominika Dočekalová společně s kamarádkou Magdalenou Táborskou. Chtěli hlavně dát šanci místním, kteří něco zajímavého vyrábějí, aby se mohli pochlubit a nabídnout své výtvory zákazníkům. Ti si zase můžou pořídit netradiční suvenýr a ochutnat něco lokálního. Velkou reportáž najdete v Mladé frontě dnes.
0: Češi patří vzhledem k počtu obyvatel mezi největší chovatele psů v Evropě. Teď na ně čekají výrazné změny. Brzy začne fungovat povinná centrální evidence psů, do které bude nutné každé zvíře zapsat, včetně adresy a telefonního čísla na majitele. Dnes tahle povinnost neexistuje. Evidencí je několik, ale žádná není skutečná. Centrální. Testovací fáze nového systému skončí asi za měsíc. Zapisovat do evidence budou hlavně veterináři. U štěňat se to bude řešit při čipování, u starších psů pak při nejbližším očkování anebo přeočkování. Víc na serveru peníze.cz.

0: Na vteřinu přesně 7:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pátek 29. května nám přišly pozvánky z Brandýsa nad Orlicí. Tam totiž budou mít třetí ročník festivalu Amosův Brandýs. Bude to konkrétně zítra od 13 hodin v areálu před školou. Je tam nachystaný hlavní i doprovodný program, ve kterém nebude chybět třeba rozhovor s Alfredem Strejčkem. A když se tak díváme na ten zítřejší den, tak přinese čtvero obrazů ze života Komenského. Předvede se s ním divadelní soubor Labyrint z Brandýsa nad Orlicí. Začátek vystoupení je v 16:45 v areálu ZŠ Jana Amose Komenského. Je to taky součást festivalu Amosův Brandýs. A kromě toho se bude i otevírat zámecká kavárna. První setkání naplánovali na zítřek mezi 9. a 19. hodinou, protože se rozhodli nečekat na dokonalost. I tam bude nachystaný zajímavý program. A my moc zdravíme do Brandýsa. Hopsa hejsa.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno v Pardubickém kraji většinou jasné nebo skoro jasné. Nejčastější teploty byly mezi 9 a 6. Na severovýchodě kraje klesaly i ke 3 stupňům Celsia. Přes den ale bude rozhodně tepleji, jak nám teď potvrdí meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme vás, pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Nebude to úplně horko, ale teplo určitě bude, vidíte, přes den.
2: Určitě, můžeme se dostat i na těch letních 25 stupňů, pořád nás ještě ovlivňuje ta tlaková výše, takže dneska slunečné počasí, převážně jasno, začne nám přibývat oblačnost až někdy ke konci dne, protože tam už se nám potom bude blížit slabá studená fronta, která by nás měla přecházet během zítřka, takže 22 až 25 maximální teploty a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a rostlé podmínky většinou mírně nepříznivé, ale přes den potom můžou být i dobré, aby ona v tom čísle jedna mírná zátěž.
0: Tak čekáme na déšť, chtělo by to do té vyprahlé krajiny, ale zase organizátoři akcí si zoufají, že bude pršet zrovna o víkendu, tak jak to vypadá s tím víkendovým počasím?
2: No tak to vypadá, že jak nás bude přecházet ta slabá studená fronta, tak by se nás spíše někdy v těch dopoledních hodinách mohly vyskytnout nějaké přehánky, potom možná se vyskytne nějaká bouřka, ale ty úhrny by neměly být nějaké významné tady v těch východních částech toho našeho kraje, takže tak by to nemělo být nějaký moc vážný, teplotně to zase vypadá nějakých 26 stupňů. Neděle vypadá spíše taková polojasná, tam by zatím ty srážky spíše až někdy později večer a potom hlavně na pondělí. Teplotně bychom se opět dostávali na těch 27 stupňů. V pondělí už to teda vypadá, že tam by bylo více oblačnosti, mohlo by tam i to více zapršet, až teplně někdy na večer potom ustávání srážek a ubývání oblačnosti a je tam i slabé ochlazení. Tam by v pondělí teploty mohly být do nějakých 22 stupňů, 23.
0: Tak tolik aktuálně o počasí přímo pro Pardubický kraj a volali jsme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Imrich Drapák. Tak díky za informace, pěkný víkend, přejeme, naslyšenou.
2: Mám taky pěkný víkend, naslyšenou.
3: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Kostka.
1: Yes, we can.
2: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 000 diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní zprávy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona Latoya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: rozhlas Pardubice, zprávy.
1: V Přelouči vzniká bydlení pro nedostatkové profese. Antimonopolní úřad požádal o přístup k datům o pohybu a volání. Návrh ale nakonec stáhl. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. A dnešek bude slunečný, teploty do 25 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Radnice v Přelouči připravuje bydlení pro lékaře, strážníky a další nedostatkové profese. Vznikne úpravu bývalého dvojdomku na městském stadionu na 4 bytové jednotky. Město utratí za stavební práce přes 10 milionů korun.
2: Domek sloužil v minulosti k ubytování pro správce fotbalového hřiště, potom ale léta chátral a jak teď při stavebních pracech vyšlo najevo, dům má vlhké zdi. Město proto nedávno schvalovalo 500 000 korun navíc na potřebné vícepráce. Dodavatel by tak měl dokončit zakázku se zpožděním až v době letních prázdnin. Z Přelouče Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z hnutí STAN evakuované lidi obec převeze do penzionu. Královéhradecký kraj plánuje výstavbu nových učeben pro střední školu služeb, obchodů a gastronomie v Hradci Králové. Nové zázemí má vzniknout v areálu školy v Truhlářské ulici a nahradit původní učebny v Dlouhé ulici. Krajští radní schválili příslib financování projektu za zhruba 165 milionů korun.
3: Součástí projektu bude demolice jednoho ze stávajících objektů a výstavba nové třípodlažní budovy. V ní vzniknou učebny, kabinety, šatny i hygienické zázemí pro studenty a pedagogy. Druhý objekt v areálu čeká rekonstrukce. Podle vedení kraje mají moderní prostory zatraktivnit studium a nabídnout lepší podmínky pro výuku. Projekt ještě musí potvrdit krajští zastupitelé, kteří budou o investici jednat v červnu. Pokud vše půjde podle plánu, nové učebny by škola mohla využívat v roce 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Národní tým v průběhu zápasu dotahoval manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
4: Vlažný začátek, podle mě s obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, o toto pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šanci, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích silnější provoz na příjezdu do města od Chrudimi a taky od Přelouče.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lidé, kteří projdou kolem stavby nového centra Pernerka u Pardubického nádraží, zatím vidí většinou jenom 7 vysokých jeřábů. To, co tam stavební firma zatím za zhruba rok postavila, zůstává hluboko pod úrovní terénu, kde bylo potřeba řešit třeba

0: Je to více než rok, co se v Pardubicích u nádraží začalo stavět multifunkční centrum Pernerka za více než 4 miliardy korun. Zatím jsou hotové základy a část suterénu, kde stavební firma musí řešit problémy se spodní vodou. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková se měla možnost podívat přímo na staveniště.
1: Potom, co se podařilo dotěžit stavební jámu, tak jsme začali vrtat piloty až do hloubky 25 metrů a je jich tady 618 kusů, který nesou vlastně ten objekt pod základovými deskami.
2: Radomil Hejduk ze společnosti Syner ukazuje stavební jámu naproti pardubickému hlavnímu nádraží. Je hluboká zhruba 10 metrů, dlouhá 250 a široká 140 metrů a stavbaři z ní odvezli už 200 000 kubíků zeminy. Právě tady má vyrůst multifunkční centrum Galerie Pernerka za více než 4 miliardy korun. Doplňuje Pavel Nádvorník, technický ředitel investora skupiny Redstone.
3: Zhruba 30 000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Bude zde část administrativní ofisu, cirka 5 000 metrů čtverečních, část volnočasových aktivit, mimo jiné 7-sálový prostor pro kino. Bude zde hotel o 150 pokojích a malý multifunkční sál.
2: Součástí budou také parkoviště s celkem 11 místy a třemi vjezdy.
3: Jeden je tady z toho severozápadního rohu, kde bude vjezd do suterénu i na střechu. Ty parkovací místa budou jak v suterénu, tak na střeše. Pak další vjezd je ulice Palacké. Ještě jeden je vjezd a bude se napojovat na tu křižovatku hlavní před poštou.
2: Projekt stále počítá také s lávkou pro pěší, která přemostí Palackého třídu. Ta sice ještě čeká na pravomocné stavební povolení. Město už ale jedná s investorem o tom, zda by mohla ústit také k nové budově magistrátu, kterou tam chce postavit. Nadzemní lávka přijde ale na řadu až později. Samotná stavba Pernerky je totiž zatím ještě hluboko pod úrovní terénu.
1: Tady stojíme na základových deskách ve druhém podzemním podlaží, v budoucích garážích. Než jsme tady provedli ty základové desky, tak tomu předcházelo provedení základových spáry, provedení podkladních betonů, izolací a následně 40 cm tlustých základových desek z vodostavebného betonu, zvaných jako bílá vana, protože to bude tvořit tu vodonepropustnost té konstrukce.
2: Bude to potřeba, protože při výkopech se zvedla podzemní voda, kterou musí stavební firma stále odčerpávat. Přesto prý komplikace stavbu nezdržely a centrum bude hotové na podzim 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: Je pátek 29. května, 2 minuty po 8:45. Heřmanův Městec bude zítra hostit 17. setkání pěveckých sborů. Letošní 17. ročník připomene skladatel Zdeňka Fibicha, který prožil část svého mládí na Libáni, nedaleko na Savrk. Společně s orchestrem a všemi sbory zazní na závěr odpoledního programu jeho kantáta Jarní romance pro sóla, sbor a orchestr. Tak je to pozvánka, která se týká těchto vystoupení. Všechno to zažijete tedy o víkendu v Heřmanově Městci. Další víkendové tipy hledejte i na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A slunce budeme mít dnes nad hlavami, taky v Pardubickém kraji očekáváme jasno nebo skoro jasno. Ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti, maximální teploty 22 až 25, na horách mezi 16 a 19 stupni Celsia. A jdeme se věnovat našemu dopolednímu vysílání. Mezi 9 a 12 hodinou vás čeká přímý přenos ze zemědělského dne, a to od sousedů z Královéhradeckého kraje, ale víc už nám poví Zdeněk Novák a taky Lada Klokočníková. Jsme s nimi ve spojení. Pěkné ráno.
2: Přeju vám krásné ráno ze zemědělského družstva Mžany, pobočka Sovětice. Je to tak druhá největší zemědělská výstava v republice. Zemědělský den Mžany vlastně startuje, Lado, nebo v kolik to začne?
3: No, začínáme v 9 hodin do 12. Teď už se to tady všechno připravuje. Já doufám, že představíme to nejlepší z východu českého zemědělství, ale hodně se tady diskutuje sucho, takže i na to se dnes zeptáme.
2: No a tady je spousta krav vedle nás. Nevím, jestli jsou slyšet, Jakube.
0: Trochu jsme slyšeli. Mocné.
2: No. Tak ty krávy tady budou hodně důležité, ne?
3: Lado. Určitě, protože se bude volit mis sympatie. Potom se tady budou také volit nejlepší dojnice. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Budeme u toho a určitě vám tu nejkrásnější představíme také v našem vysílání.
2: Takže živě od 9 do 12, zemědělský den. Zdravíme za zvuku krav.
0: Věříme, že jste opravdu tam, je to hezky slyšet. Tak tedy Zdeněk Novák, Lada Klokočníková, dnešní přímý přenos mezi 9 a 12 hodinou. Bude to tedy znovu velmi živé, jak jsme už teď naznačili. Tak si to nechte ujít v našem programu a teď pokračujeme dál, tentokrát se slovenskou skupinou Tým, a potom tady bude Martin Písařík a co v učebnicích nebylo.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Život je šatnav.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Je pátek 29. května. Další zprávy připravil Ota Gutwirth.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Lidé musí od dnešních 13 hodin počítat s výrazně vyšším hlukem v okolí letiště v Pardubicích. Vojenské letectvo bude dělat další motorové zkoušky stíhacích letadel JAS-39 Gripen. A to podle zprávy letiště způsobí nadměrný hluk. Testy zaberou až 2 hodiny. Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Do dnešní noci kostelů se zapojí i církevní stavby v Pardubicích. Ve večerních a nočních hodinách se v nich budou konat bohoslužby a taky komentované prohlídky. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. A počasí dnes bude znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 7 minut ještě zbývá do 8:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pátek 29. května. Právě dnes bude další Noc kostelů a právě o této akci si popovídáme s našimi hosty. Ve studiu jsou pánové Jiří Kuchválek, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A taky Jan Zemen, hezké ráno.
2: Pěkný den.
0: Je to už letos 18. ročník, neuvěřitelně to utíká. Pane Kuchválku, proč se vůbec pořádá Noc kostelů? Proč je tahle akce v našem kalendáři?
1: No, ono to totiž není to český vynález. Já si vzpomínám, já jezdím touto dobou vždycky do Brna na maturity, na konzervatoř, jako do komise. A vím, že jsem, to bylo právě, jak říkáte, ta doba před 20 lety, v kostele sv. Jakuba viděl upoutávku na první Noc kostelů, nebo možná, že už to bylo, a přišlo to údajně z Rakouska. Takže tam jako Brňáci jsou takový jako v tomhle tom aktivní velmi.
0: A pak se to rozšířilo do celé republiky.
1: No, ano.
0: Jaký je ten vůbec význam té akce, smysl?
1: Já si myslím, že to je důležité, aby se dostali do prostor lidé, kteří třeba tam v životě by nevkročili a zažili tam něco zajímavého. Nemusí to být třeba, když jdu do kostela, tak nemusí být věřící. Může být člověk, který jde za krásou, za tichem, za určitým třeba rozjímáním, i když třeba to může dělat samozřejmě i doma. Ale v tom chrámu je obklopen krásou. A to si myslím, že hraje svoji roli.
0: Noc kostelů je pochopitelně celorepubliková. V letošním ročníku, jak se tak dívám na web, aktuálně přihlášených 1871 kostelů a modliteben připravených 7428 programů. A pane Zemene, když se podíváme konkrétně k nám do Pardubického kraje, kolik bychom tady napočítali kostelů?
2: Tak v Pardubickém kraji to je pro letošek 94 kostelů a v Pardubicích konkrétně to je letos větší počet a to je 7 kostelů.
0: A můžeme i říci, které kostely to jsou?
2: S otevřením kostela počítá kostel v Pardubicích Rosice, Pardubice Zelené předměstí, to je kostel svatého Jana Křtitele, v Pardubičkách kostel svatého Jilí, kde mají i program, bude tam varhaní, koncert a prohlídka, vůbec prostor kostela s historií i hřbitova a okolních prostor kostela. Pardubice na Skřivánku, kostel svatého Václava, tam mají u Salesiánů program, který je duchovnější, ale určitě bude stát za to. A my jsme tady s Jirkou Kuchválkem za kostel svatého Bartoloměje a já za kostel Českobratrské církve evangelické v Hranovické ulici.
0: Tak rozhodně tyto dva kostely představíme zevrubněji, ale ještě předtím bychom mohli doplnit letošní téma Noci kostelů, a to je odvaha. Pane Kuchválku, možná i odvaha vstoupit do toho kostela, jak jste to naznačoval.
1: A máte pravdu, že to tak někdy je, protože pro někoho je to úplně cizí prostředí. Bojí se, že nebude vědět, jak se tam má chovat. Ale ono to je důležité, spíš to přijetí. No, to se zdůrazňuje teď vlastně i papež, to tak zdůrazně přijímat prostě všechny kolem sebe. Zrovna tuhle byl krásný dokument, kde na něj vzpomínali v Jižní Americe, v tom Chile, kde byl. A my máme prostě vycházet do světa, ale i zvát si ten svět k sobě.
0: A co pro vás znamená osobně odvaha?
1: Tak to je samozřejmě širší téma. I to, že jsem pedagog, tak je někdy odvaha vůbec se pustit do některých věcí se svými žáky. Ale je to zase kus takového krásného života, protože když si člověk by držel ve starém stereotypu, tak nedokáže věci, o které by ani nedokázal myslet na to. Jo, čili je potřeba si i v mém věku třeba nakročit a udělat věci, které stojí za to.
0: A zeptáme se Jana Zemena, co pro něj znamená odvaha.
2: My jsme, existuje krásný termín od kolegyně naší z konzervatoře Katky Ochmanové. Ona dělá koncerty neznámých autorů a vždycky tomu dá titul Odvážná hudba. A já myslím, že odhalování věcí překvapivých, třeba i na Noci kostelů v prostoru těch našich chrámů, které jsou překvapivé. Myslím, že na jednu stranu je to odvaha, ale na druhou stranu je to potřeba a otvírá to ten prostor krásně.
0: Tak my dnes otvíráme téma Noc kostelů. Našimi hosty jsou Jan Zemen a Jiří Kuchválek. Za chvíli pokračujeme dál.

0: Dvě minuty po 8:45, pátek 29. května. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme organizátory Noci kostelů, ale těch organizátorů je celá řada. Říkali jsme tady o tom množství, jenom v Pardubickém kraji 94 zapojených památek. Našimi hosty jsou tady pánové Jan Zemen a Jiří Kuchválek a s nimi konkrétně se stavíme v pardubických kostelech a začít bychom mohli v kostele svatého Bartoloměje u pana Kuchválka. Pojďme na to.
1: Tak samozřejmě začátek programu je mší svatou v 18 hodin, ta bude zhruba do 6:45 a potom bude následovat koncert, kratší koncert, asi 3/4 hodinový, dětí ze základní umělecké školy z Polabin. No po nich bude velice zajímavá věc, bude to přednáška našeho pátera Luboslava Hromjáka, který je Slovák a je sem půjčený ze Slovenska. My jsme byli rádi, kdyby nám tady nějakou Lubu nechali, poněvadž je to člověk velmi vzdělaný, kultivovaný. Mimochodem, já jsem muzikant, krásně zpívá a má velice blízko k hodnotné muzice, ale on bude dělat přednášku o svatých v Pardubickém kostele. Já jsem se ho nedovolal, aby mě blíže k tomu něco řekl, ale bude to určitě velmi zajímavé, že on je jako retoricky velice vyspělý, že se moc dobře poslouchá a navíc nám připomíná tu krásnou slovenštinu, kterou já osobně mám také moc rád. No a potom bude komentovaná prohlídka Varhán, kterou zhruba ve 8:45 provedu já a je to trošičku taková premiéra, protože my v současné době dokončujeme opravu varhan, kdy se varhany kompletně snesly, všechny píštaly, varhany se vyčistily, nedovedete si představit, co tam bylo špíny, ten kostel je větší otevřený na té ulici Rušné, takže se to kompletně vyčistilo, naladilo a dokonce se i posílily některé hlasy intonačně. No, takže to bude, možná to bude třeba i taková trošku zajímavá premiéra.
0: No, tak tedy kostel svatého Bartoloměje a program na dnešní noc kostelů. A přesuneme se k našemu dalšímu hostovi, což je Jan Zemen a kostel Českobratrské církve evangelické nám představíte.
2: Určitě. Já jenom zareaguju na Jirku s varhanama. Pan profesor Uhlíř, organolog Královéhradecké dieceze, napsal krásnou kapitolku o jedněch nejmenovaných varhanách, kde píše o stavu těch varhan, že jsou teda pokalené od holubu a bylo by dobré je odstranit. Ale už si nedočtete, jestli by bylo dobré odstranit ty holuby nebo ty varhany.
0: Ty varhany celé.
2: Tak a teďka k nám do evangelického kostela. My máme novinku, kterou jsme zavedli v minulém roce, že program nebude jen v kostele, ale i na farské zahradě, která je o 50 metrů vedle a tam bude od 17 hodin divadlo pro rodiny s dětmi, přijede Marke ta Havlová, která dělá muzikoterapeutické pohádky. Její divadlo se jmenuje Příběhy měsíční duhy. Tuším, že letošní pohádka má co dočinění s velbloudem, ale nechte se překvapit, o čem přesně to bude. Pohádky v jejím podání jsou zajímavé tím, že se děti zapojují a na jednotlivé ty nástroje, které ona si přiveze sebou, si můžou zahrát a je to vždycky parádní virvál. No a v kostele nám program začíná taky v 17 hodin otevřením kostela a výstavou, která tam bude instalována několik týdnů a je to výstava in memoriam paní Barbory Farářové, která tam bude mít kresby a výstava se jmenuje V krajinách dvě. 17:30 je taneční vystoupení dětské skupiny Eclipse, nebo vystoupení se jmenuje Eclipse a skupina Viva Alpha. A v 17:45 přednáška od pana profesora Pavla Hoška z teologické fakulty, který bude přednášet na vnitřní svět, téma je vnitřní svět J.R.R. Tolkiena. On napsal poutavou knihu Sloužím tajnému ohni a myslím, že tomu tématu, nebo té knihy se bude asi i dnes držet, ale uvidíme. No a pak už večer od 19 hodin a 20:30 bude patřit dvěma koncertům. Duo Unger Jansen, to je Barbora Ungerová a Honza Unger, pletu to, a Bára Jansen. A Honzu můžete znát jako frontmana skupiny. No a teď mě bacte.
0: Nám určitě někdo zavolá nebo napíše.
2: Doufejme. A zakončíme folkovou kapelou Pouta.
0: Výborně. Panové, na webu si můžeme najít na adrese nockostelů.cz všechny informace. Dokonce jsem se díval, že bude i virtuální program Mše svatá Luže v 18 hodin. Některé otázky se do kostela nevejdou, takže je tady i spolupráce s projektem Hledám Boha.cz, její aplikace, poutnický pas, kam si můžeme nahrát navštívené kostely, vytvořit si svůj vlastní program. Takže takové možnosti jsou pro posluchače v dnešní době a my jsme představili tu dnešní noc kostelů hned se dvěma hosty ve studiu. Byli tady Jan Zemen a Jiří Kuchválek. Tak ať se to povede, děkujeme za návštěvu a přejeme pěkný den.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Z domova sociálních služeb v Možděnicích na Chrudimsku se kvůli požáru evakuovalo 17 lidí. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Rusko podniklo útok na Záporoží, drony dopadly taky na nákladní loď v Černém moři nebo obytnou budovu v Rumunsku. A dnešek bude slunečný, teploty až 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. 17 lidí muselo kvůli požáru opustit domov se sociálními službami v Možděnicích na Chrudimsku. Hořet tam začalo dnes před 5 ráno. Oheň už hasiči dostali pod kontrolu. Budova je ale poškozená a obec nájemníkům hledá náhradní ubytování. Na místě zůstává 5 zasahujících jednotek, dodává Lukáš Žejdík z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
2: Jednotky provádějí dohašovací práce, rozebírání střechy a dohledávání skrytých ohnisek.
1: V Hrochově Týnci otevřeli klub přátelství. Služba je určená lidem, kteří se cítí osaměle, nemají s kým trávit volný čas nebo se věnovat koníčkům. Klub sídlí v kulturním domě a bude otevřený každý čtvrtek dopoledne. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a taky z Velké Úpy na Portášky. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
1: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné 2 ženy, uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanuatu, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadaly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes 23 až 26 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nemáme, ale stále počítejte se zdržením a kratší kolonou na příjezdu do Litomyšle na silnici 1/35 ve směru od Vysokého Mýta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zdravíme vás z Vln Českého rozhlasu, tady je Zdeněk Novák
5: a Lada Klokočníková.
4: Vítáme vás při poslechu vysílání z druhé největší zemědělské výstavy v republice.
1: To koukám a je to tak, ze zemědělského dne Mžany.
5: No ale my vás konkrétně zdravíme ze střediska Soujetice, kde se už řadu let koná.
4: No a co tady? Spousta stánků, spousta dobrot, školáci proudí a krávy bučí.
5: Tak a tohle všechno vám chceme zprostředkovat do 12. hodiny, takže představíme nejlepší zemědělce regionu, také regionální potraviny. Samozřejmě dojde i na tolik diskutované sucho a nedostatek vody. No a zeptáme se, jak je to s dotacemi a třeba také novinkami v zemědělství, protože sedíme tady hned vedle obřího traktoru, takže i na ten se zeptáme. Nevím, Zdeňku, jestli ho vyzkoušíš.
4: No určitě nenastartuju, ale možná si jen sednu, tak jako na tu sekačku. Tak.
5: Takže koukněte i na náš Facebook.
4: A za chvíli, to už tu přivítám jednoho z organizátorů a Lada, ta bude v závěsu. Ale
5: no, protože se zahajuje v 9 hodin, to tady jo. Teď slyšíte možná
4: nějaké fanfáry.
5: Já zkusím přejít, jestli to ještě zastihneme.
4: Jo, počkej, běžíme za fanfárami, vrčíme

0: Živé vysílání Českého rozhlasu ze zemědělského dne Mžany, středisko Sovětice. Kdo je tady z okolí, tak určitě ví. Tady je velký ruch, všechno to začíná, všichni jsou vítáni a my taky musíme přivítat toho, kdo nás přivítal.
1: Ano, já bych na úvod řekla asi to, že právě teď na pódiu mluví ředitel Luděk Homoláč, ředitel zemědělské akciové společnosti Mžany, hlavní organizátor, a společně s námi je tu další z organizátorů, a to Aleš Krátký. Dobrý den, pane Krátký.
2: Dobrý den, vážení posluchači.
0: Dobrý den, pane Krátký. Jak vás titulovat? Někde jsem se dočetl, že jste mechanizátor.
2: O těch funkcí v tom podniku mám víc, ale prioritně ze srdce dělám tu mechanizátořinu, protože můj obor jsou stroje.
0: Dobře, takže mechanizátor má na starost stroje a takový ten, jak o něm Jarka Krečmerová mluvila, ať mě živočicha až nedráždí, ten má na starost zvířata.
2: Ty jste to řekl úplně přesně.
0: Výborně, to jsem rád.
1: No, tady se o vás povídá, že jste stavitel rozmisťování stánku tady na té druhé největší zemědělské výstavě v republice. Ono to asi není vůbec jednoduché, když se tady podíváme kolem nás tu velkou mechanizaci, zároveň ten skot tady dobře umístit. Chodí tady děti, je tady asi 600 každý rok 600 dětí ze základních škol a středních.
2: Ano, je to pravda. Tato výstava se připravuje už od února a poslední týden tady prakticky kolíkujeme stánky, připravujeme elektriku do každého stánku podle požadavků. Dětí letos je dokonce i víc. Je tady přes 700 dětí. Prakticky zařizujeme autobusy do těch škol, abychom ty děti si sem přivezli. A vlastně ten hlavní důvod, proč tohle to děláme, je to, abychom ty děti prostě nalákali a mohli se podívat, jak to zemědělství funguje.
0: No, mimochodem, za chvíli přivítáme ředitele Zemědělské akademie a střední odborné školy Hořice, tak ten bude o tomhle mluvit. Pane Krátký, povězte, když to rozdělíme, tak jako co to musí být a bez čeho by to nebylo ono? Na jedné straně ty školy, pak ty stroje, pak ty krávy a pak ty dobrodružství.

0: No ty, zapomněl jsem na něco.
1: No určitě jsi zapomněl na soutěž velkou.
0: Jo, no a ta soutěž to jsou ty krávy, ne?
2: Určitě všechno, co jste zmínil, je důležitý, ale myslím si, že je taky hodně důležitý jsou všichni ty partneři, kteří nám to pomáhají zorganizovat, jak finančně, tak vlastně svými silami. Není to jednoduchý dát dohromady, není to jednoduchá akce, ale třeba jste zmínil ty potraviny, je tady hodně regionálních potravinářů, takže návštěvníci si můžou zajít, ochutnat, jsou tady vinaři, jsou tady perníkáři. Je tady takový dva dobrý stánky, že to jsou vlastně z učiliště, je tady základní nebo střední škola Bidžov a to jsou cukráři, takže tady mají svoje výrobky, to je úžasná věc. Pekaři z Nový Paky, taky škola. To jsou prostě stánky, které bych doporučoval určitě navštívit.
0: Perníkáři, to se dobře poslouchá.
1: No, po 11. hodině probereme všechny ty stánky, které tady jsou a představíme právě té zemědělce, kteří si to určitě zaslouží. Co pro vás, pane Krátký, tahle výstava po 14. ji pořádá zemědělské družstvo Mžany?
0: Co pro vás znamená?
2: Pro mě znamená to, že zjišťuju, jak hrozně stárne člověk, ale tahle ta výstava je taková srdcová záležitost. Je to skloubení, to spojení ty živočišné výroby s rostlinnou výrobou, se školama a prostě s okolníma obcema, protože tady je spousta starostů, ale hlavně je to o lidech. Protože přeci jenom počítáme 2,5 tisíce lidí, že navštíví tuto výstavu.
0: Celé zemědělství je primárně o lidech a zvířatech samozřejmě. Je to tak, musíte se domluvit, musíte být taková parta trošku větší než třeba jiná odvětví.
2: Přesně tak.
1: Co vás čeká teď? My se s vámi rozloučíme a vy tady na to budete dohlížet, anebo máte ještě další povinnosti?
2: Na mě čeká spousta lidí různě na parkovištích, aby mohli posluchači, kteří přijdou navštívit na naši výstavu, aby mohli výborně zaparkovat a bez problému se dostat nám na výstavu.
0: Dokolika, kdyby se někdo rozhodl?
2: Tato výstava se plánuje, že by měla končit mezi 1 a 2 hodinou podle toho, kolik bude zvířat nahlášené.
0: Výborně. Tak.
1: No, auta přijíždějí, přišla další velice početná skupina, to vypadá na předškoláky, takže nebudeme zdržovat. Tak děkujeme mnohokrát za to, že jste si na nás udělal čas. No, Aleš Krátký byl naším prvním hostem našeho přímého přenosu. Mějte se
2: daří, za pozvánou.
0: Děkuju, naschledanou. Já teď půjdu k těm reproduktorům během písničky a ty tu zůstaň, Lado, protože za tebou přijde pan ředitel. Ředitel Zhořic.
1: A já tady určitě nechci říkat, protože...
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Živě ze zemědělského dne Mžany, pobočka Sovětice, Zdeněk Novák, Klada Klokočníková na vlnách Českého rozhlasu. Já jsem teď přišel na takové hlavní prostranství, kde je to teď jeden proslov za druhým. Říkal jsem si, jestli zase nebudou nějaké fanfáry, ale vypadá to, že teď se hodně mluví a mluvit se bude i o kousek dál u Lady, ta je za rohem, za kravičkami,
1: no,
0: s dalším
1: slyšíme
0: hostem.
1: Tě dobře, slyšíme, říkám, slyšíme, protože u mikrofonu mám ředitele Zemědělské akademie a středního odborného učiliště Hořice Stanislava Neumana. Dobrý den, pane řediteli.
2: Dobrý den.
1: My tady sedíme v takovém poklidu u našeho rozhlasového stanu, ale vy se tady díváte kolem, protože vaši studenti v tuto chvíli vodí kravičky, staví stany, připravují, pomáhají v počtu asi 50. Takže na úvod mi nedá, bych se nezeptala, co pro ty studenty znamená právě takováto zemědělská, jedna z největších zemědělských výstav u nás.
3: Jednak děkuji za otázku. Jednak je to pro ně ohromná zkušenost zažít takovouhle akci, která se řadí k těm jedním z největších a nejlepších v České republice. Je to taková odměna pro ně, ale předtím to znamenalo taky hodiny a hodiny tvrdé práce, aby se na to připravili a zvládli ty svoje úkoly na jedničku. Jaký, a zatím to vypadá, že to zvládají.
0: Jaký úkol třeba dostali? Tak dejte příklad, jako jak jste se připravovali v těch hodinách.
3: Celkově to máme rozdělené na víc takových zón, to znamená jedna skupina dětí pomáhá se stavěním areálu a přípravou. Druhá část dětí má na starosti předvadiště, kruh, péči o zvířata ve stáji, další skupina vodění, další skupina dětí zajišťuje personální věci ohledně vstupu do areálu, provádění, hlavně provádění těch základních a mateřských škol, těch dětí, kteří o daném oboru nic nevědí, tak oni jdou a kvalifikovaně jim vysvětlují, co tady vlastně na té výstavě vidějí. A další drobné úkoly, ale to bychom tady byli dlouho.
1: Když se podíváte právě na ten zájem o zemědělství u studentů z vašeho pohledu, ředitele, je, stoupá, je stejný, nebo může třeba i tohleto přispět k tomu, že třeba děti ze základních škol si řeknou, hele, to je fajn, já se přihlásím na tu zemědělskou akademii.
3: Určitě a proto to taky děláme, protože nenalhávejme si, pro nás to je i náborová akce, potřebujeme dostat děti do škol a já můžu říct, že za posledních 8 let jsme počty dětí na zemědělských oborech téměř zdvojnásobili, takže tyhle akce a práce naší školy je asi plní svoje ovoce a funguje.
1: Může k tomu taky přispět to, že je teď digitalizace, že jsou tady moderní technologie, že tohle jsou věci, které právě ty mladé lidi také lákají?
3: Jak by řekli naši hokejisti, tak určitě. Je to tak. Ani naše škola neusnula na vavřínech. V minulých letech a i v letošním roce budeme kupovat zase novou techniku, která už je vybavena těma satelitníma navigacema, izobasama a dalšíma technologiema. V letošním roce plánujeme nakoupit i drony, tak abychom mohli od příštího školního roku v rámci předmětu precizní zemědělství nalítávat pole, skenovat pole, vyhodnocovat a posunout se opravdu tam, kde to zemědělství dneska je, a to je 21. století.
0: Vy jste mě zaujal těmi slovy, jak jste to říkal, že se počet studentů zájem o zemědělské obory zdvojnásobil, to jste myslel v globále, v celém Česku?
3: Na naší škole.
0: Na vaší škole. Jste světlá výjimka, a nebo je ten trend takhle pozitivní i ve zbytku? Neříkám, že zdvojnásobil, ale že to prostě neklesá.
3: Víte, jak se to říká, každá liška si chválí svůj ocas, tak no. Samozřejmě naše škola je v tomhle tom unikátní, protože co se týče našeho kraje, tak my disponujeme školním hospodářstvím, kde hospodaříme na nějakých 250 hektarech orné půdy. Máme k tomu kravín, kde máme 60 kraviček. Řekl bych, že v rámci republiky jsme unikum, protože se nám podařilo vytvořit takový živý atlas plemen skotu, kde máme naživo různá plemena skotu od mléčné užitkovosti, masné užitkovosti kombinované, takže ty děti, které za normálních okolností by se to učili někde z nějakého knižního atlasu, někde z nějakého počítače, tak u nás to vidějí, u nás to mají naživo.
1: A vy jste říkal, že také pořádáte ne možná takhle obrovské, ale také velice zajímavé akce, které zase za nimi jsou i ti vaši studenti, což je prima.
3: Je to tak, taky už u nás má tradici chovatelský den, děláme ho vždycky před začátkem matury, takže někdy v půlce května. Je to koncipovaný trochu jinak. Tady to je přehlídka té chovatelské práce, vyhlášení šampionátu, nejkrásnější krávy a podobně. U nás to je spíš taková propagace pro děti, takže ty děti tam mají možnost svést se zemědělskou technikou, ošahací, spíš ty menší zvířata, ovce, kozy, králíky a tak. No.
0: To mě řekněte sladké tajemství na začátek, teda nakonec. Říkal jste, máte zvířata zvířata, máte pole, máte technologie, takže máte i maso a mléko. To se dostává jako výslužka při výuce, anebo pěkně prodáváte jako škola?
3: To se musí prodávat, protože ta naše školní farma je školní farma, která si na sebe musí vydělat. Takže prodáváme. I když, tady bych si možná ošel polivčičku, do budoucna plánujem, že bychom část té mléčné produkce zpracovávali a neříkám, že třeba úplně na volný trh, ale určitě do školní jídelny.
0: Zkusili si dělat vlastní produkty, zajímavé.
1: No tak pane řediteli, za rok na chovatelském dni v Hořicích, doufám, že se setkáme a že třeba také takovýhle přímý přenos pro naše posluchače zprostředkujeme.
3: A nebo až vyhrajeme tu potravinu roku.
1: A nebo tedy až vyhrajete tu potravinu roku. Děkujeme. Ředitel Zemědělské akademie a střední odborné školy Hořice Stanislav Neumann. Mějte se pěkně, děkujeme za návštěvu.
0: Ať se daří.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas posloucháte, živé vysílání ze zemědělského dne Mžany v Sověticích. Jeden proslov za druhým tu je. My samozřejmě všechny ty mluvčí pozveme i k našim mikrofonům později, ale teď má přednost někdo přes Stračeny, Ladoviť.
1: Ano, protože tady bude velká soutěžní přehlídka plemenic, kdybych to řekla odborně, tedy kraviček. A tak jsem velice ráda, že teď mám u mikrofonu ředitele Svazu chovatelů českého strakatého skotu a zároveň bonitéra, tedy hlavního rozhodčího té dnešní soutěžní přehlídky, Pavla Krále. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Králi, na úvod otázka. Český strakatý skot, představme ho trochu našim posluchačům. Jsou to všechny ty kravičky, které se už tady teď šlechtí, připravují, zdobí na tu soutěžní přehlídku?
2: Přesně tak. Dnešní den je po té odborné stránce věnován skutečně českému strakatému skotu. A já možná do toho úvodu bych trošičku představil nejenom to plemeno, ale částečně i ten svaz, který reprezentuji a pod kterým jsou sdruženi téměř všichni chovatelé české straky v naší republice. Takže ten svaz byl založen těsně po revoluci v roce 1990 a mezi ty hlavní jeho úkoly, cíle je vedení plemenné knihy. Když to předvedu do té mluvy lidské, tak plemenná kniha je něco jako matrika či rodokmeny těch zvířat, které evidujeme a vedeme, takže kravičky a býci jsou přesně popsáni, zapsáni. A mezi ty další věci, povinnosti toho, nebo milé povinnosti toho svazu, je i propagace plemene. A jedna z těch věcí propagačních je právě pořádání nebo spolupořádání výstav a přehlídek českého strakatého skotu.
1: Jak se člověk stane bonitérem tady na té výstavě? Vy tomu musíte sakra dobře rozumět.
2: A tak to asi posoudí jiní, ale snad ta spokojenost s prací bonitéra o tom svědčí to, že jsem tady už, nevím, možná po desáté, možná už i nedílnou součástí této výstavy, takže jsem rád, ale vždycky je to pro mě velký závazek, protože vybrat to nejlepší zvíře je trošičku subjektivní záležitost. Přirovnal bych to něco jako soutěže mis v lidské populaci, takže i tam ti rozhodčí mají každý nějak své preference, takže já se snažím z pohledu toho odborného, ale i z pohledu trošičku toho lidského, ta zvířata popsat, vybrat a těm chovatelům zdůvodnit, proč toto zvíře je lepší než to zvíře, které skončilo na tom místě druhém.
0: Poslyšte, mám jednu otázku, jeden postřeh. Otázka velmi jednoduchá, teď jsem se byl podívat za rohem, za kravičkami. Musí být stračena fakt strakatá? Strakatý skot, nebo může být jednobarevná?
2: Ve většině případů český strakatý skot, tak jak je popsán ve standardu, tak by měl být určitým způsobem strakatý.
0: Aspoň trochu.
2: Samozřejmě už máme v té populaci i výjimečná zvířata, která jsou téměř bílá, anebo téměř bezkvrn. Je to v procesu šlechtění a zapojení i okolních populací, protože česká straka není nějaký solitér, není nějaký ostrov žijící sám o sobě. Opravdu ty populace okolní, například v Německu, v Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku, jsou velmi příbuzné, prolínají se a genetika, především co se týká plemenných býků, je vlastně jedna a využívaná ve všech populacích.
0: A česká stračena na rozdíl od té rakouské není fialová. Ještě se zeptám, proč té stračeně, která tam je, kape mléko. Už jako je potřeba fakt jí podojit. Kapalo to tam zní trošku. Já jsem to tam pozoroval teď chvíli.
2: Ano.
1: To jsi něco objevil, co jsi neměl asi.
2: Neměl. Je to tím, že opravdu ta zvířata, která jsou připravovaná na tu výstavu, na tu soutěžní přehlídku, musí plnit nějaký standard, něco.
0: Vemínko musí být plné.
2: Musí být přesně. Musí jo. Být vyrýsované to vemínko, musí být téměř plné nebo naplněné. Ano. A to kapání mléka může být způsobeno tím, že někteří chovatelé skutečně přijeli třeba z větší dálky a to podojení těch zvířat proběhlo dříve, takže už ta vemena jsou naplněna.
0: To vypadalo krásně, to vemínko.
2: Ale hned po skončení té přehlídky, té soutěže, ty krabičky jsou podojeny a vlastně je jim takhle jakoby uleveno.
0: Půjdeme tam vejce podívat pak.
1: Půjdeme, no a určitě nás ještě bude zajímat možná v dalších vstupech, jak se vlastně hodnotí, co se hodnotí. Z vašeho pohledu, co je to nejdůležitější, pane řediteli?
2: Nejdůležitější je, aby to zvíře skutečně plnilo ten typ, pro který je šlechtěno. To znamená, česká straka je šlechtěna na dvě užitkovosti, na mléko a maso, takže na těch zvířatech, která se prezentují v tom kruhu a soutěží o to nejlepší, o tu nejlepší, o tu šampionku vítězku té výstavy, musí být zvýrazněny obě tyto vlastnosti. To znamená krásné vemeno, jak říkal kolega, s tím naplněním, ale také na tom zvířeti musí být viditelná ta složka té masné užitkovosti. Takže dobré osvalení a to, co já vždycky preferuji a na tom zvířeti chci, aby byla ta harmonie toho těla.
1: Těšíme se na tu harmonii, protože za malou chvíli začne ta soutěžní přehlídka, tak už vás nebudeme zdržovat. Jsem ráda, že vás nezavolali. Vy jste říkal, budu muset spěchat, jakmile zavelí, musím tam být, musím být u každého toho hodnocení. Takže přejeme šťastnou volbu a děkujeme.
2: Děkuji
1: Pavel
2: vám, děkuji
1: Král.
2: Za pozvání.
0: Nashledanou.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: změn. Český rozhlas živě ze zemědělského dnem ženy v Sověticích. Já jsem taková vysunutá jednotka, vždycky se jdu podívat sem na ten hlavní plac, co se děje, tak teď se chystá asi nějaké vystoupení a zase se netroubí, zase jsme to prošvihli, Lado.
1: No to vůbec nevadí, já si myslím, že do té 12. hodiny nám to zde dojednou vyjde. No já si tady v pohodě sedím u našeho rozhlasového stanu, kolem nás proudí davy děti, jsou to malí předškoláci, je to roztomilé, jsou to asi 3 leté, 4 leté děti, ale taky základní školy, středoškoláci, těch dětí je tu obrovské množství mezi těmi stovkami stánků, které tu jsou. A chytila jsem jednoho z návštěvníků a to mám velkou radost, protože je to David Smetana ze Smetanova statku od nás z Hradce Králové. Dobrý den, pane Smetano.
2: Dobrý den.
1: Takže vy jako návštěvník tady dnes?
2: Ano, já jako návštěvník a moc chci poděkovat i pořádající firmě, i panoj řediteloj, panoj Homoláčoj, protože jsme se sem vypravili jak se synovcemi, tak se synem, aby jsme poznali české zemědělství a načerpali další informace.
1: Takže vy si to tady teď prohlédnete teprve. No pojďme tedy říci, jestli s úsměvem na rtech, protože my jsme tady říkali, to nepředstavitelné sucho se tu diskutuje úplně všude.
2: Ano, i pro nás to sucho je velmi bolestivé, protože pěstujeme zeleninu a musíme zalévat a není to pro nás dobré, protože to zvyšuje velké náklady na pěstování zeleniny.
0: No a prý i to sucho se odráží v tom, že špatně roste krmivo zase pro zvířata, takže nebude mít čím krmit.
2: Ano, ale my pěstujeme zeleninu, to znamená, ano, že pro nás ten konečný produkt je zelí, cibule, česnek, tak to je to zalévání, ale ta živočišná výroba je hodně ohrožena díky tomu, že není narostena zelená hmota.
0: Dá se říct, že vy si poradíte s tím suchem, co se té zeleniny týče, protože prostě zalijete?
2: Ne, protože všechny plochy nemáme pod závlahou, to znamená, že si s tím neporadíme.
1: Takže budeme čekat na ten déšť. No dnes jsme rádi, že je takhle hezky. Na co se tady nejvíc těšíte? Jste návštěvník, kterého jsme tady zastihli tady u vchodu, teď ještě to nemáte, projdete?
2: Těšíme se hlavně na prohlídku zvířat, protože synovce obrovsky zajímají chov krav, takže na to se těšíme, na plemena, na sklédnutí zvířat a pak samozřejmě na doprovodný program, na podívání se na výstavu na stánku a tak dále.
1: A když vás tak poslouchám, máte pokračovatele?
2: No, to uvidíme, ale
1: možná
2: uvidíme,
1: i proto jste ho si přivedl, přiznejte se.
2: No, snažím se.
0: Říkáte, těšíme se na zvířata, ale já myslím, že se těšíte i na ta na talíři, ne? Tady to tak voní chvílemi.
2: Ne, to pro nás není určitě důležité. Určitě jsou důležité ty vědomosti, poznatky a tak dále. A i proto jsem vzal děti ze školy, aby prostě načerpali další informace.
1: Je poslední otázka. Stále to člověka baví pracovat v tom zemědělství, když ví, že je to tak složité a když se zadaří třeba i co se týká toho počasí, tak ta úroda nebude?
2: Já si myslím, že určitě, protože já to zemědělství nemám jako povolání, ale jako poslání. Já jsem se s tím narodil, jsem rád, že to můžu dělat a obrovsky bych si přál, aby následující generace v tom pokračovaly.
1: My vám to budeme přát taky. Děkujeme moc. David Smetana byl naším hostem, takže ať se vám tady líbí, ať si to hezky prohlídnete.
2: Děkuju.
0: Jak se říká na zdraví, tak já říkám na zelí.
2: Děkuju.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, písnička.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec

0: slečna Barbora.
1: No, je to pastva pro oči tady při živém vysílání ze zemědělského dne Mžany v Sověticích, odkud Český rozhlas živě vysílá. Co tím myslím, že je to krása?
2: No, jsou tady kolem nás nejen ta soutěžní plemena, a teď to byl například flíček, kterého předvádějí právě studenti ze zemědělské akademie v Hořicích. Zdeněk to tady všechno krásně natočil na
1: video. Já ho zkusím vypustit za chvíli.
2: Ano. No a jinak my se možná zeptáme tady, vmístíme se do hovoru. Dobrý den, docela by mě zajímalo, odkud jste přijeli.
3: Ze Staré Paky.
2: Ano, a taky tu máte svá želízka v ohni. Myslím tím krabičky.
3: My máme hodný holky, my to nemáme želízka v ohni.
2: Takže budete soutěžit.
3: Budeme.
2: Kolik krabiček tady máme?
3: Tři tady máme.
2: A jaké jsou, trošku nám je popište, najdeme je tady někde, už jsou připravené.
3: Červený a strakatý, jako všechny ostatní.
1: A popište nám ty, co tady teď chodí, to ještě není ta hlavní přehlídka,
3: ještě
1: to jsou telátka.
3: Ne, teď je
1: to
3: jenom přehlídka těch plemen, těch telátek, takže no.
2: Už jste někdy tady na té soutěžní přehlídce nějakou cenu získali?
3: Já jsem tady na té přehlídce vůbec poprvé, takže tady je vysoká konkurence.
2: Tak my budeme držet pěstí, děkujeme.
1: Já možná dám tady mikrofon panu Brichtovi, slyšel jsem, že se tak jmenuje, který komentuje tu přehlídku.
0: Eichlerová, studentka třetího ročníku agropodnikání. S jalovičkou plemene Brown Swiss.
1: No, jsou to opravdu jako drobná telátka, roztomilá a některá jako se i vzpouzejí, proto se možná říká telecí léta, ne, jakože chtějí mít svoji hlavu.
2: Ano, no, tady se zeptáme další dámy, já ji trošičku vyruším, tady další dáma si fotí všechny ta plemena, která se tu prezentují. Dobrý den, odkud vy jste?
4: Z Nechanic
2: a máte tady také nějaká svá, já tady říkám, že želízka v ohni, tady soutěžní.
4: Ne, nemáme.
2: Takže vaše účast tady, jenom divák. A po kolikáte tady?
4: No, já už asi tak po třetí, po čtvrtý. Teď už se to nebylo, že jo, ty po dva roky.
2: Znamená to, že pracujete v zemědělství?
4: No, nevím, jestli zemědělství, je pracuji na dolním příjmu mlékárně, kde se vyrábí sír
0: díva.
2: Takže já moc krát děkuji. Aby bylo jasno, jaké to bude. Děkujeme.
1: Tak, no, tohle se moc těžko popisuje. To je teď pravá rozhlasová reportáž. Popisovat, co vidíme?
2: No, já si myslím, že vidíme obrovské množství návštěvníků, kteří sedí tady v areálu, kde se promenádují právě ty kravičky, které nesoutěží. Potom za námi tady velká stáj, ve které už jsou připraveny ty soutěžní kravičky. No a všude okolo obrovské množství stánků s regionálními potravinami. Tam se podíváme asi po té 11. hodině, protože některé už máme doporučené a Zdeněk už má velký hlad.
1: No a po té 10. bychom mohli jít za těmi krávami právě tady do toho kravína, do toho přístřešku.
2: Ano, jak už jsme říkali, bude se volit Miss Sympatie, bude se tady volit nejkrásnější a nejlepší dojnice. My jsme si je teď byli prohlédnout a bude to asi těžké rozhodování, i když mně přijde jedna jako druhá, takže uvidíme, jak podle rozhodčí.
1: Já jdu teď natočit ještě nějaké video přes zprávy zveřejním na našich sociálních sítích a pak se opět přihlásí Zdeněk Novák
2: a Lada Kolkočníková.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice zpřísnili ochranu areálu bývalého pivovaru. K celorepublikové noci kostelů se v Královéhradeckém kraji připojí víc než stovka z církevních staveb. Praha má nový územní plán, začne platit 1. září. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 25 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otto Twirt. Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Developer tvrdí, že demolici nechystá, ale stavba je podle něj ve špatném stavu. Radnice zároveň usiluje o památkovou ochranu budovy, říká primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
2: To je vlastně alternativa ještě k té stavební uzávěře, protože samozřejmě je to poslední vlastně taková budova z určitého období, která připomíná tu průmyslovou historii palackého třídy, tak jsme se rozhodli zkusit podat i žádost o vyhlášení kulturní památkou, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
0: Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. Dokládají to data Českého statistického úřadu za loňský rok. U mužů byl průměrný věk v regionu 42 let, u žen skoro 45. Za posledních 20 let se hranice průměrného věku posunula o 3,5 roku. Víc než 100 kostelů přihlášených kostel homodliteben se v Královéhradeckém kraji zapojí do dnešní celorepublikové noci kostelů. Speciální program je připravený třeba v dřevěném kostele svatého Mikuláše v Hradci Králové.
3: Nová autorská zážitková instalace vytvořená na míru této kulturní památce s neobyčejnou historií umožní návštěvníkům prožít její příběh současnými výrazovými prostředky. Je inspirovaná osudem kostela pocházejícího z východního Slovenska. Bohatý program nabízí také katedrála svatého Ducha v Hradci Králové. A za návštěvu stojí mimo jiné například také skupina unikátních bromovských kostelů. Podrobné informace najdete na webu nockostelu.cz. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
0: Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od září, určuje co a kde se může ve městě stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu až 350 tisíc bytů. Proti schválení plánu protestovalo několik místních spolků, zahrádkářů nebo zastupitelé některých městských částí. Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na to uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci.
1: Počasí.
0: Dnes je a bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne od západu postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na nehody, jedna je na silnici 311 u Lanškrouna. Další nehoda je hlášená ze Svitav. V Pivovarské ulici je nehoda osobního auta a cyklisty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 53.
4: Jedeme dál a když se podíváte buď na náš facebookový nebo instagramový profil, tak tam uvidíte, jak to tady vypadá. A když říkám tady, myslím tím...
5: Zemědělská akciová společnost Mžany pořádá Zemědělský den v Sověticích, kam můžete až do 13 hodin přijet a vidět to taky, zažít na vlastní kůži.
4: No a já jsem natočil ta telátka, o kterých jsme mluvili před zprávami, jak se krásně procházejí tady na tom place.
5: Byla to paráda.
4: Nazvat to prostranství. Procházejí přichází další školka, všichni na nás koukají, jsme tady taky velká atrakce s těmi modrými bambulemi.
5: Ano, už se připravují prvotelky, druhotelky, protože bude velká soutěžní přehlídka. Tady Miss Sympatie se bude volit nejlepší kráva na tady té výstavy, takže na to se velice těšíme a doufám, že vám ji také budeme moci představit.
4: Tak, létá nám tady scénář, ne, že bychom to měli všechno napsané, ale třeba tu máme poznámku, že za okamžik by k nám měla přijít ředitelka chov servisu a taky rozhodčí chovatelské soutěže Stanislava Ervová. Já vím, že má slušivé zelené šaty, papíry létají, jsme jak chobotnice, tak já jdu po zelené barvě se podívat.
5: No a já jen připomenu, že se Stanislavou Ervovou si také zasoutěžíme. Budou to pozornosti právě od zemědělské akciové společnosti Mžany, takže uvidíme z Dendo, jestli to bude ten africký sumeček, nebo jestli to bude dárkový balíček, nebo jestli to bude celá taška regionálních potravin. To všechno se dovíme právě v této hodině a bude to vaše, pokud nám budete nebo nebudete věřit, soutěžní otázku asi necháme právě na Stanislavu Ervovou.
4: Takže by fakt byla cena sumeček.
5: No, africký sumeček.
4: Ale jako ten už uzený.
5: No uzený. Ne.

0: Jo. No, to je družný hovor v živém vysílání Českého rozhlasu. Lada Klokočníková už tady pozoruje s ředitelkou chov servisu Stanislavou Ervovou jednotlivé kravičky a teď je nejvíc zajímaly zadky.
1: Dobrý den. Paní ředitelko, ne, já jsem se ptala na to, že když jsme tu byli naposled, tak některé ty kravičky skutečně byly flitrované, byly nazdobené, když se volila tam mi sympatie. A tak jsem se ptala, jestli je to i teď, jestli si takhle mohou krásně nazdobit každou tu svou favoritku ti, kteří tady soutěží.
2: No, v každém případě samozřejmě. A záleží na ročníku a záleží na těch, co to připravujou. Protože když se tady podíváte, když už teda pan kolega říkal, stojíme za plemenicemi, tak vidíme, že třeba mají tamhle vystříhnutou hvězdičku, tamhle na ty srdíčku, pak mají hvězdičku.
1: Takže některý
2: rok je to na flitry a záleží na tom, jak ty studenti nebo majitelé těch plemenic, jak si to určí a jak se jim to líbí.
1: Takže tohle jsou asi ty letošní modní trendy, Zdendo.
0: Počkejte, to mě, já jsem slepý asi jak patron a já nevidím žádné srdíčko ani hvězdičku. Jo, už vidím, já mám totiž sluneční brýle a tak zanikla.
1: Tak si je sundej, protože jsme v hale a kolem nás tady opravdu všechny ty soutěžící, takže je jich tady hodně. Kdo se vlastně může přihlásit na tuhle soutěž?
2: Tohle je ta Zemědělský den ve Mřanech, je přehlídkou krav České straky, to znamená, že plemenice České straky a je to výstava, musím říct, asi ze 4 krajů. Mm-hmm. Jsou tady Liboměřice, jsou tady z Libereckého kraje, z Královéhradeckého, z Pardubického kraje.
1: Přihlásit se může kdokoliv
2: tady? Musí splňovat veterinární podmínky svodu na tuto výstavu.

0: vystavují veterináři a musí být splňovat tyhle ty podmínky. A soutěží tady v několika kategoriích. Máme tady prvotelky, krávy na druhé laktaci a krávy na třetí a další laktaci, z kterých pak se vybírá nejlepší prvotelka, nejlepší druhotelka,
1: ano,
0: starší kráva, nejlepší kráva, kráva s nejlepším jménem, aby se dobře vyjádřila, a až samozřejmě šampionka výstavy. A laická veřejnost pak může soutěžit o to, která kráva nebo která plemenice jim je nejsympatičtější.
1: Takže to je ta Miss Sympatie.
0: Je ta Miss Sympatie.
1: A když se podíváte na předchozí ročníky, shodla se veřejnost často s těmi porodci, anebo to vidí prostě laik jinak?
0: Laik na to kouká jinak. Líbí se mu kravička, dobře chodí, vizáží se mu líbit, jinak nejsou takový to odborný znaky. Ale musím zase říct na druhou stranu, že tady je spousta návštěvníků, který si už dopředu tipnou šampionku a trefí se. Takže musím říct, že znalost mezi veřejností už je dost velká.
2: Tipla jste si už taky?
0: Jo.
1: Ale nesmíte to říct. Víte, co to je tak zajímavé téma? A ta kulisa, to je ráj pro naše uši, protože rozhlas potřebuje takové věmy. Co kdybychom za chvíli v tom rozhovoru o kravičkách ještě pokračovali?
0: Určitě.
1: Výborně, jedeme dál.

0: Kráva roku, dá se to říct, mžanská kráva roku, soutěž, na které teď jsme?
1: No, možná s nadsázkou ano. Když to řekneme takhle s nadsázkou, já bych řekla šampionka. Víš?
0: Šampionka,
2: tak, připomínám, že si povídáme stále s ředitelkou Chov servisu Stanislavou Ervovou, se kterou jsme teď prošli tady v té hale. Všechna ta soutěžní plemena, nebo všechny kravičky, které tady jsou, abych byla přesná. No, myslíte si, že také jsou nervózní, jako třeba koně před dostihovým sportem, před závody na Velké Pardubické třeba?
1: Určitě jsou nervózní velmi, protože ve stáji v současné době už všechny zvířata jsou odvázeny, jsou volně v kocích, mají tam klid, maximálně uslyší traktor, že jede, a maximálně ošetřovatelé, kteří se pohybují kolem nich. Teď, když se pak vybírají a připravují se sem na tu výstavu, tak se musí sklidnit, musí se vychodit. A to si myslím, že je pro mě značně stresující. A ty zvuky, které tady jsou a slyšíte v té hale, nebo i ten mikrofon vedle, je pro ně stresující záležitost. A ne všechny, který se vyberou jako vhodné kandidátky na výstavu, jsou schopni se převíst pak v tom soutěžním kruhu.
0: Říkáte mikrofon vedle, tím nemyslíte náš mikrofon, ne, ten je potichu, ne. Že jo? Ne, tady nemáme žádný reproduktor.
1: Ale když jsme v tom kruhu, tak jsou tam trubači, je tam mikrofon komentátora a je tam spousta jiných věmů. Je hodně lidí okolo, děti křičejí, tleská se, a to jsou věmy, které oni na ty stáje nezažijou a taky by jsme byli nervózní.
0: A tamhle ta si lehla prostě a má lehárko a ostatní stojí. Jak to, že tamhle ta leží?
1: Tak je unavená, proč by si nelehla? Má to možnost.
0: Já s ní souhlasím, je mi sympatická.
2: Třeba je to nějaká flegmatička, pohodářka.
1: No, na tu výstavu pak je lepší, když je to plemenice, která si dá říct, která je vychoditelná a je klidnější, protože může přijít plemenice, která splňuje špičkový parametry pro výstavu a přesto ji nemůžou předvíst, protože to není realita.
2: Takže jakoby vám rozuměla, ona si stoupla, podívejte.
0: No jo, stojí. A ta je teda, to je kus. A, takže říkáte, že i krávy mají svoji povahu, každá to je trošku jiná. A tamhle je příklad té stračiny, která vůbec nemusí být strakatá dneska už, vidíte, je bílá.
1: Tak, ano, nemusí být, záleží na tom, jaký je otec a jaký jsou rodiče, prarodiče a to.
0: Nebude ji nikdo kreslit ty, jak se tomu říká, skvrny, aby byla stračena uměle, ne?
1: To určitě ne.
2: No, vy jste také říkala, že není chov jako chov, že třeba v té nížině jsou ty stračeny anebo ty kravičky trochu mohutnější, větší. Čím to?
1: Samozřejmě zemědělci, kteří jsou tady na Jičínsku, na Hradecku, mají jiné možnosti, než mají chovatele někde na Broumovsku, na Turnovsku, na Ochotsku, někde tam nahoře. Tady mají možnost pěstování kukuřice, nechci to až takhle říct, ano. Ale přece jenom ty podniky v kraji jsou trošku lépe finančně, než ty nahoře, a mají možnost i křížení, lepšího krmení, a to se pak projeví v tom tělesném rámci, ale neodsuzuju, určitě během pár let se tyhle ty veškeré rozdíly setřou a může se stát, že plemenice, která je z těchto oblastí, bude nejlepší prvotelkou nebo nejlepší prvotelkou.
0: Takže nejmacatější krávy jsou třeba u Pardubic v Polabí, vidíte.
2: Ne, ty jsou nejlepší v tom Hradci, že, paní ředitelko?
1: Já bych to takhle až úplně nezobecňovala, toho bych se bála, ale jedná se o kombinované plemeno, chceme na nich, aby hodně dojeli, aby nám dali to mlíko, a samozřejmě od jejich synů chceme, aby měli nějakou zmasilost, a oni pak, když dosloužejí, tak samozřejmě jdou na ty jatka. Ten chovatel chce od nich i dostatek masa.
0: Ještě se zeptám, poslední věc. Má kráva svého páníčka, jakože pozná svého chovatele, že to je on a že je ráda, že to je vidět?
1: Zrovna jsem tady řešila, mluvila jsem tady s jednou zootechničkou a ta mi říkala, je zvyklá na ošetřovatele a on ji veze i naše krmení, protože ona je na to zvyklá.
0: 17 tady moc sympatická. Co pak je to za krávu 17? Mrkneme tady do letáčku, kde vy máte program té soutěže.
1: 17 17. je z Žernova.
0: Žernov, zdravíme Žernov, 17. Krásná holka, jak se jmenuje, má jméno vůbec?
3: Irenka.
0: Irenka, tak Irenko, můžu jí pohladit? Jo, pohladíme tak, Irenku po drbu. Je, ta je krásná.
1: Tak dobře připravenou, že je dobře vychozená, ošetřovatel ji udrží na vodítku, snese i pohlazení člověka, na který není zvyklá, je to jiný pach, jiný mluvení, strašně lidi tady okolo a je vidět, že i Žernováci mají velice dobře připravenou.
2: No tedy, chválíme Žernováky, máte ji prý velice dobře vychovanou a připravenou, takže přejeme hodně štěstí.
0: Posíláme do Žernova písničku.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sparta.

0: Věřte, nevěřte. Věřte, nevěřte.
1: Ano, soutěž Českého rozhlasu, kterou jste zvyklí slýchat vždycky dopoledne. No, mohli bychom třeba tvrdit, že tvrdíme, že jeden z nás, buď Zdeněk nebo Lada, má dneska narozeniny, věříte, nevěříte, a necháme vás v napětí. To nebude naše soutěžní otázka.
2: Ne, protože je stále s námi ředitelka chov servisu Stanislava Ervová a my jsme si říkali, paní ředitelko, že to pěkně necháme na vás tu dnešní soutěžní otázku, ale než se tak stane, tak my bychom měli říct pravidla, jaká jsou pro soutěž pro ty, kteří s námi třeba dnes budou hrát poprvé.
1: Takže paní ředitelka teď bude něco tvrdit a vy buď budete věřit, nebo nebudete věřit. Tři z vás mají šanci to říct živě do vysílání na číslo 726464646 a další, kteří se nedovolají, tak napsat na e-maily studio.pardubice@rozhlas.cz nebo studio.hradec@rozhlas.cz. A cenou je pro dnešek, Lado, tramtarada.
2: Bude to samozřejmě jako pokaždé dárkový balíček tady z zemědělského družstva Mžany, protože ti jsou organizátoři téhle soutěže. Takže jestli to bude africký sumeček nebo regionální potraviny, uvidíte, nechte se překvapit. Zkrátka bude to krásný dárkový balíček tady odtud.
1: Tím pádem připomínáme, že vysíláme živě ze zemědělského dne Mžany celé 3 hodiny. Tak a paní ředitelko, já bych navrhoval, abyste tvrdila něco, co se týká téhle soutěže Miss Kráva, jak jsem si ji pracovně označil. My jsme mluvili o tom, že je tu celá řada kritérií, podle kterých se hodnotí. Můžeme některé říct?
3: Tak určitě mezi ty kritéria, které tady jsou, je tělesný rámec, je vemeno, jsou nohy a třeba denní dojivost?
1: Tak.
2: To je jako umys, krásné nohy.
1: A víte co, ty nohy a tohle, to je prostě pravda, to vám řekneme. Ale ta denní dojivost, je to kritérium nebo to není kritérium? Paní ředitelka tvrdí, že se hodnotí i denní dojivost. Tak a teď je na vás, abyste řekli, zda tomu věříte nebo nevěříte. Telefonisté právě teď 726464646. Zdá se, že bychom už mohli být s někým ve spojení. Tady jsou Lada a Zdeněk.
2: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady je Marijská
2: Stíh. Tak paní Marie, věříte tomu, ano, že dojivost je jedním z kritérií právě toho hodnocení tady u té Miss Sympatie, Miss Krávy? Takže věříte, ano?
4: Budu věřit, to je buď anebo.
2: Dobře, a byla jste tady někdy na výstavě, nebo zajímáte se o zemědělství nějak, nebo v něm pracujete třeba, nebo jste pracovala?
4: No tak tam jsem nebyla, určitě by se mi tam líbilo, rodiče měli malý hospodářství, takže vím, o čem se mluví. Ale teď jsem důchodkyně dostupu.
2: Ano, ano, tak my mnohokrát děkujeme, mějte se hezky a uvidíme, jestli jste se strefila do černého. Mějte se krásně.
1: Naschledanou. To byla paní Marie z Chrasti, u které si píšeme ano, že věřila, že jedním z kritérií tady soutěže o nejkrásnější a nejlepší krávu je i ta denní dojivost. Posluchač nebo posluchačka číslo 2, slyšíme vás tady v Mžanech, dobrý den.
5: Dobrý den, jestli to jsem já, Jiřina.
1: Jste to vy. Paní Jiřino, odkud voláte?
5: Já z Horní Radechovy.
1: Kolik máte v Horní Radechové krav?
5: No, nevím, ale kravím tady.
1: Je tam kravín, dobře. A teď jde o to, jestli...
2: Paní ředitelko, nejsou tady také dnes na té soutěžní
3: těchce? Ne, no, Radechová tady
2: není. Není, tak příště.
1: Ale máme tu posluchačku Jiřinu, která teda teď řekne ano nebo ne.
5: Já asi nevěřím, já myslím ty nohy, že prostě hlavně ta dojivost, vzhled a dojivost.
1: No my tvrdíme, že dojivost je jedním z kritérií, tak věříte tomu nebo nevěříte?
5: Věřím.
1: Věříte, takže druhé ano, loučíme se s Horní Radechovou, ať se daří.
2: Naschledanou. A ještě jednoho posluchače pozdravíme, věřte, nevěřte, dobrý den. Ano, slyšíme se. Kdo
6: dobrý
2: volá?
6: Den, já vás tam zdravím, tady Tomáš Drače.
1: Radeč.
6: Radeč, Úpice.
1: Radeč u Úpice bude věřit nebo ne?
6: Já nevěřím, je to kritérium soudržnosti, jak mu se sedí.
1: Jo, že jsme si to prostě tady vymysleli, tvrdíte úplně, jo? Že tam vůbec to mléko nehraje roli.
6: Netvrdím úplně.
2: Vy nevěříte paní ředitelce.
1: No, dobře.
6: Možná dobře. Šálí,
2: no? Uvidíme, zeptáme se jí na to za malou chvíli.
1: To byl pan Tomáš, pamatuju si to dobře.
6: Jo,
1: Tomáš, jo. Já, jak řeknete jméno, tak ho hned zapomenu. Pan Tomáš, takže tam si píšeme ne. Červ. červeně fixou si to tady značím, jo. Jo, paní ředitelka mě ji půjčuje. Podívejte, ta je rychlá. To se pozná paní ředitelka šikovna. Píš
2: já mám dvakrát. Ano, ty máš jednou ne. Dobře.
1: Výborně. Pane Tomáš, ať se daří, nashledanou.
4: Jo, děkuju,
2: tak to byly tři telefony. Tak a teď tedy ta e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz nebo studio.pardubice@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše e-maily a pokud jste byli někdy na té zemědělské výstavě, napište nám, budeme velice rádi, a nebo i na to, jak se díváte na zemědělství, jestli náhodou v zemědělství nepracujete a jaký k němu máte vztah.
1: A fouká tady strašně. Já zase mám
2: jdeme
1: ruku tady
2: papíry.
1: Na jakém papíru, tak nám dejte prostor, příjemný poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jedem. Tohle slovo se k nám ozvalo do sluchátek na zemědělském dnu Mžany z naší režie ve studiu. Jsme propojeni do celých východních Čech, včetně paní ředitelky chovservisu, paní Ervové. Tak paní ředitelka tady tvrdila velmi sebevědomně, že jednou z kategorií pro tu soutěž o nejkrávu tady na tomhle báječném dnu je denní dojivost, paní ředitelko. Zatím to neříkejte, jestli to je pravda nebo ne. Lada už má odpovědi.
1: My se podíváme, no teď mi tady přistála krásná odpověď. Dobrý den, dnes vám věřím, kdo by nevěřil paní ředitelce. Přidávám ještě vzpomínku na návštěvu Kravína. Bylo to na chmelové brigádě, kdy jsme s kamarádkou objevovali okolí. Zašli jsme i do Kravína. Od té doby vím, že když kráva zvedá ocas, je nutno rychle utéci. Oblečení jsme museli dlouho větrat. Hezký den vám přeje Jarmila Korytenská z Trutnova, takže děkujeme i za tu vzpomínku.
0: No, ten postřeh s tím ocasem, to je asi důležitý postřeh, ne?
2: To je správnej,
0: můžete potvrdit.
2: To je určitě správný postřeh.
0: A je to varování, které je zjevné, když vás třeba pokaká pták, tak tam to neovlivníte. U krávy můžete ještě stačit uskočit. Výborně.
2: Určitě.
0: Pak tady píše paní Pavlína, určitě musí být i kvalita mléka, když má být nejlepší, tak se vším všudy. Taky jsme měli kravičku. Děkujeme, paní Pavlíno. Máš tam ještě něco, Lado?
1: Ano, krásné. Milí moderátoři a milí zemědělci, já vám dnes věřit nebudu zvýrazněno. Jsem absolventkou zemědělské ekonomické školy v Novém Bydžově. Zdravím třídního profesora J. Vondráčka, jemu 94 let. Tam jsme se učili, že hlavním kritériem kvality kravičky je dojivost, to si pamatuju. Dnes však jde o misku a to je hlavně o exteriéru. Přeji, ať vyhraje ta nejkrásnější a nejsympatičtější. Sama jsem se této akce zúčastnila před několika lety.
0: Počkej, které?
1: Byla jsem totiž akcionářkou zemědělské společnosti Mžany. Super. Fandím jim a hlavně panu Homoláčovi, paní Hanka Strutnova.
0: Výborně.
1: To je nádherné.
0: Paní Jarka ještě napsala, dobrý den, budu věřit v zemědělství, jsem pracovala celý život. Já jsem tušil, že se nám tu sejdou příznivci zemědělství. V rostlinné výrobě moje maminka se starala o odstavená telátka a my děti jsme tam trávili každou volnou chvilku nezapomenutelně dětství, píše paní Jarka. Tak to se krásně čte, že jo?
1: Ano, paní Zdeňka z Podzvičinska. Dobrý den, poslouchám denně vaše vysílání, nedá mi to, musím napsat. Jsem z Podzvičinska, kravičky tady v okolí spásají louky, ale denní dojivost si myslím, že do této soutěže nepatří. Krásný letní den, Zdeňka.
0: Děkujem. Balíček, balíček, balíček, balíček.
1: Co bude balík?
0: To je balík. Získává moje jmenovkyně, není to protekce, ale líbí se mi to samozřejmě, paní Zdeňka z Podzvičinska, tak z nějaké básně. Paní Zdeňko, fanfára pro vás, je to vaše, protože jste nesouhlasila správně, vidíte, paní ředitelko.
2: Říkám to správně a nemělo se mě věřit.
1: No já nevím, jestli třeba organizátory ještě nepřemluvíme, ne tedy, aby změnili kritéria, ale že by mohli dát třeba víc balíčku, takže třeba ještě někdo ve
2: hře bude. Já myslím, že je nepřemluvíme, protože tady na soutěži se hlavně řeší exteriér, to znamená, že je potřeba, aby ta kráva měla, nebo ta plemenice měla plné vemínko, to ano, ale určitě kritériem dojivost na této soutěži není.
0: Je ke cti paní ředitelce, že jsme ji do tohoto tvrzení vysloveně natlačili. Ona s tím nepřišla, my jsme jí to vymysleli a řekli jsme jí, že bude lhát.
1: Tak, ale paní ředitelko, než se tedy rozloučíme, vítězi blahopřejeme nebo vítězce, my jsme ještě nepředstavili ten chovservis, jehož jste ředitelkou, pojďme alespoň krátce našim posluchačům říci, co všechno vlastně chovservis je.
2: Tak krátce chov servisu. Musím říci, že my jsme především plemenáři, děláme šlechtění české straky ve spolupráci se společností Plemo. Děláme inseminace, děláme kontrolu užitkovosti u krav, máme dvě inseminační stanice kanců a musím říci na rovinu, že takovým největší naší divizí je divize torohlavečinník, což je masokombinát. Pro nás obrovská výhoda, protože v minulých letech bylo nedostatek hovězího a tím, že my jsme navázaní ve službách na zemědělce, tak musím říci, že sice nebylo jednoduché, ale bíky na porážku jsme na hlavečník vždycky získali, takže tím chci poděkovat všem našim stálým dodavatelům, nesmírně si toho vážíme. A my jsme vždycky měli takový heslo, že poskytujeme služby od spermie až po biftek.
0: To je pěkné.
2: Takže by se byla ráda, aby to bylo i tak nadále.
1: I nadále. Netrápí vás také ty podmínky letošního roku, protože to obrovské sucho dělá zemědělcům opravdu velké problémy?
2: Samozřejmě, že trápí, protože jestli si někdo myslí, že to služby nepostihne, tak samozřejmě postihne, protože k tomu, aby my jsme si jako služba měli dobře a mohli dělat svoji práci, musí se mít dobře zemědělci. Poskytujeme jim služby a samozřejmě, že pokud se šetří, tak se šetří nejdříve na službách. A jestliže je nastartovaná třeba nějaká plemenařina, nějaký odborní činnosti, tak pak samotný řetězec se přeruší a je to obrovská škoda. Ale rozumím tomu, protože já jsem 20 let dělala na zemědělském podniku a vím, že to je značně náročný, takže duší jsem zemědělec a chápu, jaký problémy to přináší. Hmm.
0: To bylo ale pěkné popovídání, které jsme tu měli v živém vysílání Českého rozhlasu ze zemědělského dne v Sověticích. Ten zemědělský den se jmenuje Zemědělský den Mžany. Tak vám, paní ředitelko, děkujeme. Skoro vás nechci jako ani pustit, jo? To bylo tak příjemné s vámi.
1: No, ale tak paní ředitelka je také jednou z rozhodčích, takže my ji musíme pustit. To by nám neodpustili organizátoři zase, takže třeba zase příště, protože po 11. hodině by nás měl navštívit ministr zemědělství Martin Šebestián, měl by tady být také zástupci Královéhradeckého kraje, takže já si myslím, že paní ředitelka bude ráda, když jí poděkujeme a když se vrátí do právě toho stanu, kde budete rozhodovat o té nejkravičce.
0: Stanislava Ervová, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji za pozvání.
0: No a měli bychom se taky pohlédnout za zástupci Pardubického kraje. Já vím, že někde tady je šéfka agrárníků v Pardubickém kraji Vanda Rektorisová, tak já jdu hned napsat, jestli sem jako nezaskočí tak do našeho
1: stavu. Tak jdeme na to.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ahoj.
1: Ahoj. Jedeme dál ve vysílání Českého rozhlasu. Vidím tady i bývalého hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Zdraví se s kolegy. A my jsme tady v živém vysílání ze zemědělského dne Mžany. V těch všech stáncích rozhlížíme se. Pojď, Lado, pojď. Já vím, že to není tvůj šálek kávy, že ty jsi spíš přes ty kravičky.
0: Já jsem se tady zdravila s
1: Martinem Červíčkem.
0: Ano, a dalšími tady, tak.
1: Tak, stojíme tady před technikou, tady totiž jsou nejen dobroty a ty krávy, ale taky různá technika. Možná tady jeden z obsluhy říká, nebudu mluvit, dobře, tak...
0: No, projížděl se tady na tom traktůrku krásném, nechceš to zde vyzkoušet?
1: Ne, to, ne, ne,
0: to, nějakou atrakce.
1: To by pan asi nebyl rád, kdybych mu s tím odjel, ale je to jako vlastně takový traktůrek, kdybychom aspoň věděli, co to je, viď?
0: Já se zkusím zeptat, třeba někoho přemluvíme.
1: Počkej.
0: Se tady ne. Přimíchám. No, kluci by chtěli dělat rozhovor, ale ty by asi nevěděli.
1: Tohle je automatická
0: zvukačka.
2: Dobrý den.
0: Chci nám představit tu techniku, která tady je. Tady váš kolega nechtěl moc mluvit, ale nás zajímá třeba...
1: Co je tamhle to totiž, nás zajímá.
2: Tohle to je vlastně zirotraktůrek, který vám je schopný pracovat už 8 hodin denně a bez benzínu, bez smradu. Je to čistě akumulátorový stroj. Slouží to na mulčování velkých ploch a dá se to využít v komunální službách, v rekreačních oblastech a všude, kde člověk nechce dělat hluk a ničit přírodu. A
0: má na sobě, to nádherně.
1: Má na sobě takový rám, takovou slavobránu, která bliká. Na co to je?
2: To je v podstatě jenom jakoby světlo, designový provedení, aby bylo vidět, že třeba ten stroj zrovna pracuje, nebo že jede, nebo že je připravený k provozu.
1: A tady kolega představuje zájemcům sekačku, předpokládám, že je to sekačka,
2: ano.
1: Která všechna asi udělá úplně sama, ne?
2: To je už. Robotická sekačka, ta by se vám zase hodila na zahradu, pokud máte nějaký domeček rodinný, máte tam svoji zahrádku a chcete si užít odpoledne kávičky a ne lítat sekačkou a smrdět tam a dělat hluk sousedoj, tak si v pohodě pustíte tuhle tu hračku a ta vám to sama poseče a nemusíte ani nikam odvážet tu trávu. Ta zůstane, přirozeně vám prohnojí trávník a nevysychá vám tolik ani.
1: Počkejte, že to poseká, zůstane to tam ležet a je to tak najemno, že to nepřekáží.
2: No, tahle ta sekačka v podstatě seče furt 24 hodin 24/7 a ta tráva se usekne třeba 1 až 3 mm vám usekne, zůstane na tom, na té trávě, na zemi a vlastně i zamezuje sluníčku, aby ta tráva tolik nevysychala a přirozeně to prohnojí. Takže to vůbec vlastně nevidíte, že to je posekaný, že tam něco zůstalo. Jo. Máte furt krásný trávníček.
1: No, takhle bych měl přistupovat ke své hlavě. Taky bych si to měl prostě holit strojkem každý den, aby to nebylo tolik práce jako pak po týdnu.
0: No, mně se líbí tamhle ta sekačka, u ní jsme se také fotili, protože mě docela baví jezdit se sekačkou, takže ta je také už taková novější.
2: Je to určitě novější sekačka, to je, ale bohužel za ní musíte chodit.
0: No, ale to nevadí, zase člověk schodí nějaké to kilo.
2: Ale zase ideálně třeba na chalupu, když máte nějaký pozemek, přijedete tam jednou za týden, vytáhnete tuhle tu sekačku, nechcete tam hlučit zase nikomu, trošku ošetřit tu přírodu, takže vytáhnete tuhle tu akumulátorovou sekačku a ta vám to taky krásně poseče, neděláte hluk a nemusíte se starat s nějakým benzínem, nemusíte se starat o výměnu voleje a o nějaký servisy.
0: Paráda, začnu o tom přemýšlet.
1: No výborně, za námi motorové pily, bylo by toho moc, ano, ale musíme se s panem
2: Michalem Novákem
0: rozloučit.
1: Děkujeme,
0: takže
1: moc.
0: Děkujeme, taky moc děkujeme.
2: Mějte se hezky, nashranou.
1: No, prostě Nováci jsou všude, jeden vás taky zdraví, Zdeněk Novák, k tomu Lada Klokočníková.
0: Já Nováková zatím nejsem.
1: A nebudeš, troufám si tvrdit, to bych asi něco o tom věděl. Tak, a koukám se na hodiny, teď je 10:55 téměř, dáme si muziku. A pak po 11. si myslím, budeš tak trochu přítelkyně pana ministra.
0: Ano, máme domluvenou schůzku v 11:10.
1: Výborně. Tak jo, tak poslouchejte dál vysílání ze zemědělského dne Mžany.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přelouči vzniká bydlení pro nedostatkové profese. Lidé musí od dnešních 13 hodin počítat s výrazně vyšším hlukem v okolí letiště v Pardubicích. Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. A počasí v kraji dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční dopoledne. Radnice v Přelouči připravuje bydlení pro lékaře, strážníky a další nedostatkové profese. Vznikne úpravou bývalého dvojdomku na městském stadionu na 4 bytové jednotky. Město utratí za stavební práce přes 10 milionů korun.
2: Domek sloužil v minulosti k ubytování pro správce fotbalového hřiště, potom ale léta chátral. A jak teď při stavebních pracech vyšlo najevo, dům má vlhké zdi. Město proto nedávno schvalovalo 500 000 korun navíc na potřebné vícepráce. Dodavatel by tak měl dokončit zakázku se zpožděním až v době letních prázdnin. Z Přelouče Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Lidé musí ode dnešních 13 hodin počítat s výrazně vyšším hlukem v okolí letiště v Pardubicích. Vojenské letectvo bude dělat další motorové zkoušky stíhacích letadel JAS-39 Gripen a to podle zprávy letiště způsobí nadměrný hluk. Testy zaberou až 2 hodiny. Armáda se proto lidem omlouvá a žádá o jejich pochopení. Podobnou situaci zažili obyvatelé Pardubic před 3 týdny. Královéhradecký kraj plánuje výstavbu nových učeben pro střední školu služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Nové zázemí má vzniknout v areálu školy v Truhlářské ulici a nahradit původní učebny v Dlouhé ulici. Krajští radní schválili příslib financování projektu zhruba za 165 milionů korun.
3: Součástí projektu bude demolice jednoho ze stávajících objektů a výstavba nové třípodlažní budovy. V ní vzniknou učebny, kabinety, šatny i hygienické zázemí pro studenty a pedagogy. Druhý objekt v areálu čeká rekonstrukce. Podle vedení kraje mají moderní prostory zatraktivnit studium a nabídnout lepší podmínky pro výuku. Projekt ještě musí potvrdit krajští zastupitelé, kteří budou o investici jednat v červnu. Pokud vše půjde podle plánu, nové učebny by škola mohla využívat v roce 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl také mezičtvrtletně, a to o 0,2%.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě klesné a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou z Ústí nad Orlicí, stala se na silnici mezi Hilváty a Knapovcem a v Litomyšli v ulici Kapitána Jaroše jsou v pravém jízdním pruhu rozlité provozní kapaliny, uklízejí tam hasiči. Jezdí se levým jízdním pruhem, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu, živé vysílání ze zemědělského dne Mžany, středisko Sovětice. Jak jsem říkal, vítr vane hodně, to tady fouká. A to je vlastně příjemné. Když jsme tady byli před 2 lety, tak bylo, myslím, nesnesitelné vedro.
5: Ano, ano, ale prýfoukalo i včera a dalo jim hodně práce všechny ty stany tady pořádně rozmístit. Kotvy. Dnes už je to celkem na pohodu. Je to tady na pohodu i teď před polednem, protože soutěž stále pokračuje, tak my se možná do té 12. 14. hodiny Zdeňku dozvíme, jaká je ta mis sympatie a nejkrásnější a nejlepší prvotelka, druhotelka.
4: Tak nemluvíme o agrárnicích, ale o kravičkách samozřejmě. Tahle soutěž se tady koná a já doufám, že až si popovídáme s panem ministrem a taky představiteli agrární komory o zemědělství, o tom suchu třeba, takže vyjde čas na to, abychom vpluli mezi ty stánky a tam si třeba ochutnali jahody, koláče, co tam ještě měli dobrého, maso tady vonilo.
5: No, je toho hodně, jsou to samé regionální potraviny, ty nejlepší oceněné, takže doufám, že bude čas vám je také ještě představit, protože jsme to slíbili už po té 9. hodině. Tak co teď, půjdeme hledat toho pana ministra?
4: No, já ho tamhle vidím, už se vybavuje s někým, ale bude se vybavovat pěkně s námi, tak příjemný poslech.
5: Za malou chvíli.
1: Rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Ladíte živé vysílání Českého rozhlasu, pěkně vás zdraví Lada Klokočníková.
1: A Zdeněk Novák.
0: Vysíláme tedy ze zemědělského dne v Mžanech. Prosvištěli jsme to tady už mezi těmi sekačkami, nahlédli jsme mezi nejkrásnější krávy. Mimochodem, jak pak to tam asi teď vypadá?
1: No, stále se tam, jak se dívám, stále se tam hodnotí, takže to vypadá, že do té 12. hodiny bychom to mohli stihnout. No a co bychom ještě okomentovali? Chceme se podívat na ty regionální potraviny, protože těch stánků je to obrovské množství, takže Zdeněk bude ochutnávat, ale až za chviličku.
0: No
1: a v téhle té hodině bychom vám ještě rádi, Zdendo, nedošlo na Pardubický kraj, tak bychom také mohli představit Agrární komoru Pardubickou, takže viděla jsem tady taky zástupce.
0: Ano, její ředitelku Vandu Rektorisovou a taky pana předsedu představenstva. A teď už tady vítáme pana ministra. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ministr zemědělství České republiky Martin Šebestián v živém vysílání a rozhlíží se tu, ale do toho asi něco hasí, co?
2: Ne, jenom jsme řešili zase látky, zakazování látek z pohledu státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ještě jsme to řešili na úrovni vlády, takže takový krátkej brief.
0: Jo, že něco bude zakázáno nově?
2: Ne. Spíš jsme řešili současný stav a způsob provádění kontrol.
1: No, my jsme mysleli, že budeme první, no tak dobře. Pane ministře, rezonují tady témata, my jsme o tom už dnes od 9. hodiny mluvili, sucho, zadržování vody v krajině, dotační politika. Jak může tady ministerstvo zemědělství pomoci?
0: S tím suchem především, to je teď asi problém
2: tak,
0: číslo 1.
2: Vidíte to prostě, co se děje v té přírodě, jednou máme vody moc, jednou máme vody málo, takže jde hlavně o to pracovat na těch stabilních dlouhodobých programech, aby jsme se s těmito výkyvy dokázali poradit a my samozřejmě máme programy, které dokáží krýt škody, které jsou větší než 30% ztrát vždycky v té dané komoditě. Z pohledu sucha i mrazu, které u nás byly, vlastně jednáme a už jsme vlastně dojednali využití krizové rezervy Evropské unie a tyto škody se vždy sčítají až po sezóně, takže vlastně jsme i otevřeli systém, kde se ty škody budou zanášet, zatím jenom promrazy a zveřejnili jsme vlastně od 11.5. zveřejňujeme sadu opatření, co vlastně zemědělci třeba kvůli suchu nemusí dodržovat a jak mají hospodařit. No a uvidíme, jestli začne pršet nebo ne. Všichni si to čekáme.
0: Nechci malovat čerta na zeď samozřejmě, ale to východisko není dobré vzhledem k vlahovému deficitu a ke stavu podzemních vod, takže myslíte, že jste připraveni i na to, kdyby to bylo hodně špatné, kdyby třeba bylo rekordní sucho přes léto?
2: Já myslím, že na to připravení jsme, musíme to prostě řešit, bude to na jednání zemědělců, mě a samozřejmě vlády. Bojíme se o tom, informoval jsem o tom i

0: i pana premiéra a vlastně i zástupci zemědělců požádali už o schůzku, takže určitě to budeme řešit a já bych ještě chtěl dodat, že my musíme dál pracovat na tom zachycávání vody vlastně v krajině. Česká republika poměrně dobře řeší tu retenci těma drobnýma opatřeníma, ale vlastně z pohledu těch velkých staveb, kterých je v současné době naplánováno 20, tak se vlastně za posledních 30 let nic nepostavilo. Pořád se to odkládá a vlastně ten poměrně, řekl bych, vodohospodářský blahobyt, který pořád ještě máme, vlastně je na úkor nebo díky té práci našich předků a my jsme v tomhle měli pokračovat.
1: Je potřeba myslet koncepčně dopředu, přesně, aby zase tak naše generace po nás si řekli, udělali proto něco. No ale povězte, pojďme od toho sucha sem do toho úrodného místa dobro a krav a strojů, co už jste si prohlédl, jaký máte pocit?
0: No tak já to tady znám, tu akci, jsem tady po několikáté, takže jsem hrozně rád, že to tady pan ředitel Homláč dělá a s Lučkem vždycky jsem rád, když se můžu setkat, protože to je takový ten zemědělec, který je aktivní, který chce prostě vytvářet přidanou hodnotu, chce se starat o tu krajinu, chce chovat zvířata a mně se moc líbí ten koncept této akce zaměřený na děti,
1: na školy, na
0: tu edukaci a je to hrozně fajn.
2: Kdybychom se ještě zastavili u tolik diskutovaných dotací, na co vlastně, co zemědělství, ministr zemědělství, na co dává důraz právě při tom rozhodování, kam ty dotace půjdou?
0: Tak ty dotační programy nemůžou být dělaný ad hoc. My je máme dlouhodobé, takže ty zemědělské dotace evropské vlastně nám běží v 7letých programech.
1: Vy nejste ten, který rozhodne, že jo?
0: Ano, a já jsem hlavně rád, když se takovýto programy vlastně dohodnou s celou tou zemědělskou obcí, protože si myslím, že je to důležitý. A já chci za sebe víc jakoby podporovat tu, jak už jsem řekl, tu přidanou hodnotu. Česká republika trpí tím, že hodně moc snížila počty zvířat, máme nízkou intenzitu živočišné výroby, jenom 0,38 BDE, to je to zvíře na hektar, a naproti evropskému průměru, který se nám pohybuje někde 0,8 až 1, jsou státy, které mají ty živočišné výroby několikanásobně víc než u nás, pak našim zemědělcům chybí příjmy a jsou více závislí na dotacích. Máme velký vývoz obilovin a velký zase dovoz masa zpátky a tak dále. A tady ten systém je podle mého názoru špatný, dlouhodobě neudržitelný a budu rád, když se nám ho společnými silami se zemědělskými nevládními organizacemi a potravinářskými podaří změnit.
1: Martin Šebestyán, ministr zemědělství, v živém vysílání tady na Zemědělském dnu Mžany. My vám moc děkujeme a nechceme zdržovat, abyste se mohl setkat s dalšími vašimi ovečkami a třeba se i pokochat sám osobně.
0: Tak jo,
2: děkujeme se pěkně.
1: Nashledanou.
0: Hezký den všem.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: pokračujeme ve vysílání ze zemědělského dnem ženy, tak měli jsme tu oddychová témata, kdy to tu bučelo hodně nahlas, třeba při té soutěži nejlepší kráva. Pak přišel pan ministr, to bylo trochu vážnější, mluvili jsme o suchu. Teď tu vítám zase pro změnu, jsme na hradecké půdě, tak zástupce sousední regionální agrární komory Pardubického kraje, Vanda Rektorisová, ředitelka.
1: Dobrý den.
0: A představí se nám i její kolega, vlastně šéf.
1: Leoš Říha,
2: předseda regionální agrární komory. Říha jméno mé.
0: Šéf představenstva, že máte předsedu a ředitelku.
2: Ano.
0: Tak a rozumíte si, usmíváte se, takže jde vám to.
1: Určitě.
0: Tenhle tandem. No, viděl jsem, Vanda je sice ředitelka, ale Vanda je tady taky jedna její kolegyně, co v té soutěži?
1: No přesně, je to prvotelka, takže je o mnoho mladší. A je krásná. Takatejma kravičkama tam se výjímá, protože je taková krémová, bílá, taková...
0: Jo, tak to je ona.
1: Kapučíno.
0: Jak jsem říkal, že nevypadá jako stračena, ale je to stračena.
1: To my ženy oceníme.
0: Vanda, výborně.
3: No, třeba to bude tam i sympatie.
0: Jo, no a když ne, tak my tady máme jednu u mikrofonu, aby nám řekla za prvé, teda co Pardubický kraj a sucho, bavili jsme se o tom z republikového hlediska, ale co Pardubický a vlastně i Hradecký kraj a sucho. Je rozdíl mezi tím srážkovým deficitem v obou krajích, nebo je to vyprahlé oboje?
1: Tak vždycky je to o té lokalitě a i v rámci kraje je to lokálně úplně jinak. Jinak spadne té vody na těch horách, jinak dole. A musím říct, že v Pardubickém kraji máme strašně rozmanitý jakoby půdy. Jsou tam od jílových, pískových, kamenitých, takže prostě fakt jako je to velmi, velmi lokální, ale samozřejmě unblock sucho trápí asi celou republiku.
3: Mm-hmm. Dá se říct, že je nějaký velký rozdíl i co se týká zemědělství a té živočišná rostlinné výroby mezi Pardubicemi a Hradcem?
1: Určitě, ono to zase souvisí s tou lokalitou, nadmořskou výškou a tím terénem a musím říct, že Pardubický kraj se pyšní, že se dostává do té trojky, co se týká nejvíce jako živočišné výroby zrovna kraviček, proto jsme i tady a proto i třeba tady vlastně na vaší půdě Hradec Králové se tady představují firmy, které jsou vlastně z našeho regionu, z Pardubického kraje.
0: Není tam ostrá čára, není tam ostrá hranice. Předpokládám, že třeba pan předseda je v kontaktu se svým protějškem na Královéhradecku.
2: Nejenom s protějškem, s řadou kolegů. Ta hranice opravdu není žádná úzká. My to bereme hodně východočesky a navíc jsme rádi, že oba ty naše kraje, teďka Pardubický a Hradecký, jsou mezi těmi, kteří drží více to produkční zemědělství, včetně té živočišné, než je třeba ten český průměr.
0: Mm-hmm. Výborně.
3: K čemu podle vás takovéhle výstavy? Je to druhá největší výstava v republice, jak už jsme říkali. Co pro vás, jako pro ředitelku a agrární komory a předsedu tedy, takováhle výstava, takovéhle setkání vlastně znamená?
1: Tak pan předseda si řekne asi víc odborně, protože i on ty krávy doma má, protože mimo jiné to, že je vlastně představitelem nebo zástupcem agrární komory, tak je šéfem zemědělského podniku s živočišnou výrobou a se silnou živočišnou výrobou. A co já můžu říct spíš z toho hlediska jakoby kanceláře a nějaké propagace, tak právě to je to ono. Tady je třeba nádherné to, že sem jezdí školky, školy a že je to propagace toho zemědělství, aby bylo taky vidět, že je to trošku protože ty lidi nevědí, pořád to mají někde jako na periferii, ale že je to velmi jako zajímavý obor, v kterém se vlastně promítají ty moderní trendy, jako v čemkoliv jiným, ta modernizace tam je.
2: A pak je pochopitelně i to setkání, ať už po té rovině lidské, mezi námi kolegy, a taky po té rovině odborné. Jo, přeci jen jsou tady stánky, je tady řada odborných firm kolem skotu, takže z hlediska propagace ano, já bych řekl, že to je skoro číslo jedna, protože to zemědělství to hodně potřebuje a bylo to opomíjený na to, že to přeci jen je základní životní potřeba, tak si myslím, že propagace je třeba a budiš vám poděkováno tež a zároveň je to teda i o tom kontaktu a i o odborným předání informací.
0: No, Chtěl se zeptat, Lado, já už jsem se chtěl rozloučit, abychom nezdržovali.
3: Ne, já jsem jenom chtěla vědět, kam se podíváte teď, protože jestli budete u toho vyhodnocení těch nejkraviček, anebo jestli máte namířeno právě tamhle k těm stánkům, kam se konečně chceme podívat, také my se Zdeňkem, protože on už prý má veliký hlad.
1: Tak my jsme to částečně obešli, částečně ještě to půjdeme obejít a uvidíme, protože máme ještě nějaké jiné povinnosti, ještě vlastně přejíždíme do Orlických hor, jestli vydržíme a dozvíme se třeba tu mis, jestli bude mít jmenovkyně štěstí.
3: Budeme jí tu přát. Takže budeme si pamatovat.
2: Ujít. To si nenecháme ujít.
3: Dobře, tak budeme přát Vandě. Určitě, aby vyhrála. No a Vandě Rektorisové a Leoši Říhovi děkujeme.
0: Loučíme se s Pardubáky.
2: Zdravíme Hradec a tím pádem celý východní Čechy.
0: A zdravíme i Vandu, tu skoro ztračenu.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Živé vysílání Českého rozhlasu, Zemědělský den Bžany, Sovětice. Teď jsme se s Ladou Klokočníkovou rozdělili. Tady je Zdeněk Novák. Já se nacházím v takovém podpůrném stanu, ze kterého se komentuje ta soutěž o nejlepší krávu. Vidím tady i ty jednotlivé ceny, takže ty kategorie jsou Miss Jistota nebo Šampionka výstavy, Nejlepší vemeno, Veteránka výstavy, Miss Sympatie. A krásně se tady komentuje. Vy jste byla ta šikovná komentátorka, vidíte?
1: Taky vás ráda vidím.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Představíte se nám?
1: Naďa Macháčková z Chov servisu.
0: Paní Naďo, z Chov servisu, vám to tak šlo? Vy jste měla přehled o každé krávě tady a máte.
1: Snažíme se. Musíme vědět úplně všechno. Kolik dojí, kdy byla narozená, kdy se otelila, úplně všechno.
0: Na průběžné výsledky nevidíte?
1: Průběžné výsledky...
0: Jako co si každý píše ty poznámky, ne. To pak až na konci se vyhodnotí.
1: Ano, správně.
0: Takže teď nemůžete říct, jako kdo vede,
1: ne,
0: nebo
1: ne.
0: Tak.
1: Vedou na Hořany a Mžany.
0: Jo, a tyhle jsou krásné, podívejte, že jo? Barevně nám mladí, mějte se krásně. Tak, to jsme nahledli do zákulisí komentování. Teď už kolegyni Naďu vystřídal jiný kolega a mě vystřídá kolegyně Lada, která by měla být mezi těmi dobrotami. A já už za tebou mířím, seš tam?
2: No, ahoj, ahoj, voní to tady, bramborové placky se syrobem, potom jsou tady potravináři z Pardubic, velká perníková srdce, takže Zdendo, doraz to nejdřív, doufám, že vydrží signál. Protože jsem od tebe hodně daleko.
0: Je to v pohodě.
2: Ale teď se tady dívám na střední technickou a řemeslnou školu Nový Bydžov a představ si to, já tady mám dalšího pana Nováka, a to Milana Nováka, pana učitele ze školy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, představte nám tedy ten váš stánek, pane učiteli.
3: Tak, my tady máme stánek rozdělený na dvě zóny. Jedno máme aktivity pro děti ze základní škol, kdy mají poznávat bylinky a různé typy pomazánek, a pak tady nabízíme naše výrobky, výrobky našich žáků, řezníků a uzenářů a cukrářů. Takže
2: zájem o školu je?
3: Víceméně ano, vyučujeme řezníky, kuchaře, cukráře a vše navazující obor technolog výroby potravin, a to jsou žáci, kteří tady ty výrobky právě prodávají.
2: Mm-hmm. Takže dá se říct, že se ten zájem zvyšuje, co se týká studium na takovýchto školách?
3: Já si myslím, že je spíše stabilní. U těch samozřejmě jsou obory více preferované, jako jsou cukráři, na druhou stranu řezníků máme v tuto chvíli kolem 20 a v tom celorepublikovém srovnání si myslím, že patříme k té špičce.
2: Tak zde někdo dorazil, takže tady ti představují mladé řezníky.
0: Ano, já si totiž říkám, že přesně u tohoto stánku, prostě to nejlepší nás vždycky táhne, u tohoto stánku jsme před dvěma lety byli a já jsem si tady nakoupil domů i nějaké koláče a tak.
2: Aha, no tak vydá, tak až skončí přenos, tak máš možnost.
0: A nebo už je během, ale to já využiju písničku.
2: Pane učiteli, děkujeme za to, že jste nám představil vaši školu a my se podíváme dál, protože Zdeňka láká třeba tamhle ta placka s trdelníkem.
3: Rádo se stalo, nashledanou.
0: Jo,
2: takže
0: počkej,
2: pokročíme,
0: jo,
2: no
0: pokročíme.
2: Podívej, bramborové placky se syrobem.
0: Mini cukrovar Mžany. Bramborové placky se syrobem jsou fajn, akorát já jsem si nevzal teda peníze, jo, takže tady asi nejde pípnout kartou, budeme se sem muset vrátit.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Odkud vy jste sem přijeli?
1: My jsme ze Mžan, takže je to kousek přes dvě vesnice, jsme mini cukrovar Mžany, vyrábíme syrop z cukrové řepy.
0: Syrop. To je taková stará poctivá věc, ne? Ta byla dřív hodně, pak to ustalo.
1: Přesně tak. Vařili to ty babičky, které už teda buď nejsou, nebo už to nemají sílu, tak bychom se k tomu vrátili.
2: No, já se dívám, skutečně poctivě tady máte ty brambory nakrájené, voloupané, nastrouhané, mouku, všechno v přímém přenosu tedy.
1: Ano, tak je to takové divadlo i pro zákazníky samozřejmě. A děláme klasicky na kamnech, na kaborkách, na plátnu.
2: Kolik jich uděláte za ten den?
1: Tak kolem 100, 120 určitě.
0: Hele, kabourky, jo, všimla si, skam na kabourky.
1: Kaborky.
0: Jo, kabourky. Dobře, my máme s kolegyní Kabourkovou, totiž rozhlase. Ale já se zeptám na ten syrop trošku. Možná mladší posluchači vůbec nevědí, o co jde. Mohla byste nám ten fenomén představit?
1: Je to vlastně syrup z cukrové řepy. Získává se tak, že řepa se nastrouhá, vaří se dlouho ve vodě, čeká se, až se ty látky chutě dostanou do vody, a šťáva se pak redukuje, sváří, až zbyde ten syrop. Je to dost specifická chuť, nedá se to asi k ničemu jinému mu přirovnat.
0: Já to musím ochutnat teda. Nemáte tady sirup v pumpičce, že bych si jenom líznul. Samozřejmě na placce by byl lepší, ale
1: počkejte, já
0: si...
1: mám samozřejmě i placku, protože...
0: Jak si říct nenápadně o placku, ale ne skutečně. Já totiž jsem to asi nikdy neměl.
2: Zdeněk se dočká oběda.
0: Počkej.
2: Ale ta placka vypadá úžasně. A dělá se opravdu na těch kamínkách.
0: Je tak.
1: Karamelovou chuť.
0: Já dostávám ten sirup, jenom se zeptám, to je asi hodně zdlouhavé si to připravovat doma. Lepší si sirup koupit, co?
1: Sirup se mi ho vaříme zhruba 20 až 25 hodin. To, protože tam
2: ochutneš.
1: 400 litrů šťávy, dostaneme třeba 50 litrů toho sirupu.
0: Jo, to by na energie docela vyšlo draho doma, co něco
1: asi
0: vařit. Teď mě to kape. Trošku
2: tak, Zdeněk ochutnává. Placička vypadá tedy lákavě.
0: Mňam.
2: No.
0: Jo.
2: Tak já mám pocit, že bude končit přímý přenos. Ne. Vám mnohokrát děkuji.
1: Já taky děkuju.
2: A my budeme pokračovat. Zdeňo, ty si dojezd tu placku a já se podívám, když tak vedle, tak protože tam je zase maso z lesa.
0: Já bych se přimluvil o písničku a pak tomu masu, co?
2: No dobře, chceš jít se mnou, veď? Dobře, tak jo, tak písnička, prosím.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: živě ze Sovětic, ze zemědělského dne Mžany se hlásí stále Lada Klokočníková.
1: Zdeněk Novák.
0: No, jsem opatlený jako malé dítě od toho syrobu.
1: Tak se zatím očisti a já zase nahlížím, já už jsem slíbila, že se zastavíme maso z lesa Krušných a Lužických hor a Křivoklátska až na vás stůl. To tady nabízí František Tyrp. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Lesy České republiky prostě tady máme pěkně v polích.
1: Tak až tedy z Krušných hor.
2: Přijeli jsme k vám z dalekých Krušných hor s nabídkou našich zvěřinových specialit, které si tam vyrábíme v našem středisku. Máme tady v nabídce dva druhy produktů, které můžete ochutnat na grilu.
0: Co si dáte lépe pro nás? Na co nás odhadujete víc? Na ďábelského paroháče zvěřináčka?
1: Nebo libového paroháče nebo divočáka se sýrem?
2: Tak záleží, kdo má rád. Když máte rádi pikantní věc, tak ďábelský paroháč je opravdu ďábelský. Grilovací z lesa, tak to je naše vlastně bratwurst, bílá klobása na mnichovský způsob a je výborná, jemná a můžu doporučit.
1: Mm-hmm. Pokolikáte vy tady na výstavě? Letos poprvé.
2: Letos poprvé, byli jsme sem pozvaný kolegy z Hradce tady z ředitelství a myslím si, že máme úspěch.
0: Chytnete barvičku, pěkně. To peče to sluníčko. Proč paroháč? Paroháč, my tučíme samozřejmě.
2: Paroháč, protože to je ze zvěře parohaté.
0: Ano.
2: To znamená, že tam je vlastně jelen, srnec, daněk a proto paroháč.
0: Všichni tři jsou tam?
2: Je to mix. Zvěřiny při zpracování vlastně, tak to děláme.
0: Jelen, daněk,
2: srnec.
0: Každé to maso má trošku jinou chuť. Jak by se to jako charakterizovalo laikovi?
2: Můžu říct, že to je vlastně libové maso. Mm. Dodáváme tam akorát bůček z prasete domácího, aby tam byl ten tuk. Tuk, jak je známo, je nositel chuti, takže libové maso ze zvěřiny vám dá určitou specifickou chuť. K tomu dáme ten tuk, to tučné, plus výborný koření jednodruhový, který používáme. A pak je z toho ten výsledek, který tady můžete všichni ochutnat.
1: A vidím tam i nějaké ty paštičky nebo naložené maso?
2: Máme tady vlastně trhaný divočák, je to pomalu pečená krkovice, konfitovaná v sádle, plněná do skleniček, je tam to špetka tymiánu, jinak jednoduchý jednodruhový koření, sůl, pepř, česnek, výborná věc, dostali jsme na to ocenění A klasu.
0: Jo, klasa, tak klasa, to je klasa.
2: Jsme se dostali až ke klase, ano.
0: Výborně, no Lado, koukám, že berou karty, to je dobrá zpráva, ani nemusím odcházet, abych si něco dal pro tu peněženku.
1: No, ale nebudeme vydržovat, protože zájem tady u vašeho stánku je veliký, tak my se podíváme dál. Děkujeme a nashledanou.
0: Ať se daří.
2: Děkuju, nashledanou.
0: A jenom tak pojďme komentovat, Lado, kolem čeho procházíme. Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka. Ano. Houstičky chleba, ano. Pak tady nějaké cukrovinky, příšerky na ochutnání.
1: No tady to, nevím, jestli jsou tady, vypadalo by to na Pardubice, protože je to pan Franc a je to tedy jedno větší srdce než druhé.
0: Jo, to jsou takové ty pouťové, jasně. A tady máme, hele, netradiční sirupy pro zdraví, nízký obsah cukru, vypadá to dobře.
1: Ano.
0: Tak. Tady je všechno zdravotní s minimem cukru.
3: Ano.
1: Dobrý den.
0: Co je váš, jak se říká, highlight? Co je vaše top, na co jste hrdý? Co byste nám třeba dal i ochutnat?
3: No, můžete všechno, ale co je naše top, tak je Aronie.
0: Aronie.
1: A to je kde? Kde ji tady vidíme?
0: Černá Aronie, tak
1: má... V čem je to její kouzlo?
3: No. Aronie ve své podstatě je nejsilnější bylinka na cévě. Razantně snižuje cholesterol, krevní tlak, díky jodu působí na štítnou žlázu a díky rutinu, který je v pohance, působí na cévě, že zpevňuje, ale zvyšuje pružnost. Okysličuje mozek, je to výborný pro astmatiky, dlouhodobě má velké výhody pro lidi se schýzou, dodáme to totiž do bohnic.
0: Jo, takže Aronie, no vidíš, my jsme si stěžovali, jo, učitelky, my jsme si stěžovali, že nás trochu bolí oba nohy, co?
1: Takže Aronie.
0: My vám zatím děkujeme, my se ještě stavíme.
1: Stavíme se, dobře.
0: No a procházíme i kolem rodinné milé mlékárny Hradec Králové, takže mléčko tady je dobré.
1: Ano, no a tady tamhle... jsme prošli kolem nějakého stánku, já nevím, co to bylo. bylo za přístroj tady?
0: Jo, počkej, jo, to nevím, to není k jídlu, to mě nezajímá,
1: ale dobře.
0: Tady je k pití, hele, pivoval, Lindr, Mžany, s nimi jsme, myslím, před pár lety dělali rozhovor, protože pivo, to taky k dobrotám patří. No, mohli bychom si povídat dál a dál, ale já myslím, Lado, že si zase dáme muziku a pak se rozloučíme s panem domácím tady.
1: Já nevím, kolik je hodin,
0: no,
1: řekla.
0: Svítí slunce, nasazují brýle 11.50, no, tak aha, za chvíli nejvyšší čas na poslední vstup.
1: Tak to nevím, jestli stihneme tu mi sympatie, tak se jdem podívat.

0: ředitel statku v Poděbrane.
1: Tak, tak, taková nápověda tady ještě do písničky v živém vysílání Českého rozhlasu ze zemědělského dne. Žany, a my se budeme loučit.
2: Ano, ale než se rozloučíme, tak možná konečně inženýr Luděk Homoláč, organizátor téhleté obrovské akce, druhé největší výstavy v České republice. A co jste mi to napovídal? Kdože vám to teď přijel?
0: No, přijel mi svůj kamarád Honza Kocmánku. Je to z Poděbra, ze školního statku a je to dlouholetý člověk, který jsem také jezdil a pomáhal nám to tady vybudovat.
1: Školní statek u Poděbrad?
0: Ano.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: No vy nejste sám, vy tady máte hordu mladíků za sebou.
3: Přesně tak, máme i slečny, je nás tady asi 20 ze zemědělské školy z Poděbrad a ze školního statku. Přijeli jsme sem s našima rukama pracovat a taky jsme dovezli 3 naše kravičky se pochlubit.
1: Pánové, ahoj! Jo, abyste slyšeli.
2: Jo, máte dobré kluky, je to fajn. Tak my vás nebudeme zdržovat a my si tady vyspovídáme pana inženýra Homoláče, protože konečně jste si na nás udělal chvilku. Usmíváte, jste krásně opálený. To je asi ty 2 hodiny tady na pódiu.
0: Je to tak, ale také posluchači i... Představte si, že i ve Stračově se dělá víno, takže já mám vínohrad a vlastně se o něj starám, takže nejenom, že jsem v zemědělství, ale i vinařství mě zajímá.
2: No teď tedy asi už jste rád, protože všechno dopadlo podle vašich představ, si myslím. Vyhlašují se ty nejlepší kravičky.
1: Veteránka roku teď byla.
2: Veteránka roku, takže všechno klaplo.
0: Já jsem maximálně spokojen a hlavně cítím výbornou atmosféru a to je to nejdůležitější, to je to poděkování všem těm, kteří na tom spolupracují a moc si vážím, že i s vámi spolupracuji, protože to je fantastický. Každý může slyšet, o čem je to zemědělství a na druhou stranu, když vidím ty návštěvníky, hlavně 800 dětí, tady je vlastně rekord, navštívili tento zemědělský den. Odhaduju, že tady mohlo být 1500 návštěvníků, pan ministr zemědělství i pan hejtman, všichni jsou spokojení, tak co si více přát? Já si jenom přeju, aby také to dál pokračoval a my všichni, i vaši posluchači se musí trošičku se mnou pomodlit, aby nám zapršelo, protože my zemědělci potřebujeme i déšť.
1: To jsme tady zmiňovali několikrát, jak s panem ministrem, tak třeba s kolegy z Pardubického kraje, že to sucho by bylo potřeba odstranit nějak. No,
2: no pane inženýre, kdy si tady dáte tu vaši štamprličku vína? Kdy to z vás všechno spadne, protože přece jenom ještě něco bude teď zapotřebí dokončit do 13. hodiny. Je tady ta výstava a potom tedy všechno uklidit, zpracovat, vyhodnotit.
0: Je to tak a to je všechno to poběží průběžně. Já jsem na své zaměstnance pyšný, na ty, s kterými spolupracuju, že každý už ví, jakou má svoji roli a je to fantastický. Všem šéfům bych to přál, kteří řídí jakoukoliv firmu a nemusí to být zemědělská firma, může to být stavební firma, průmyslová firma. Ale víte co, já mám i dobrou náladu, protože dneskní den se povedl. Tak jako vy máte hezký dneskní den, tak taky oba dva máme dneska hezký den.
2: No. Ještě užijeme.
1: Hezký den, nejlepší má Lada a to je vlastně na závěr, všechno nejlepší.
0: Jo,
1: Lada.
0: Já jsem to nechtěl provařit.
1: A já jsem si řekl, že to udělám. Jo? Takže tady máme narozeninový den, ve kterém se loučíme ze zemědělského dne v Žanech s panem domácím, Lada Klokočníková.
2: Zdeněk Novák, mějte se moc hezky, krásný víkend, no a zase někdy třeba při takové akci, jako byl dnešní zemědělský den v Žany v Sovětici. Nashledanou.
0: Naslyšenou a těším se. Děkuju.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. K noci kostelů se připojí stovka míst v Pardubickém kraji. Na to je podle Rutteho připravené bránit svoje území, řekl to poté, co ruský dron spadl v Rumunsku. V regionu dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré páteční poledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne, dokládají to data Českého statistického úřadu za loňský rok. U mužů byl průměrný věk v regionu 42 let, u žen skoro 45. Za posledních 20 let se hranice průměrného věku posunula o 3,5 roku. Řidiči v Moravské Třebové musí počítat v těchto dnech s komplikacemi při průjezdu vytíženou Dugelskou ulicí. Začaly tam opravy povrchu vozovky. Rekonstrukce je rozdělená do dvou etap a v některých dnech bude ulice zcela neprůjezdná.
3: Koncem tohoto týdne je ulice uzavřená, začaly tam práce na frézování vozovky. Druhá etapa prací začne ve středu. Silničáři budou pokládat nový asfaltový povrch. Pro řidiče bude ulice až do konce příštího týdne zcela uzavřená. Rezidenti si musí svá auta přeparkovat, k nemovitostem se s nimi nedostanou. Opravy by měly skončit v závěru příštího týdne. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Do noci kostelů se dnes zapojí stovka míst v Pardubickém kraji. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i památky, které běžně přístupné nejsou. V netradičním čase budou otevřené kostely, modlitebny nebo kaple.
4: Organizátoři nabízejí komentované prohlídky, výstupy do zvonic, koncerty, přednášky nebo třeba ochutnávku mešních vín. Kompletní seznam památek a podrobný rozpis programu je uvedený na webu nockostelů.cz. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsko připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné.
5: Brigádní generál George Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
6: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat.
5: Řekl Američan Steven, který ve městě žije 2 roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále se po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou mírně nepříznivé, tlak slabě klesné a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Dvě osobní auta bourala v boční ulici. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Kvůli silnému provozu se tvoří kolony na 35C mezi Řídkým a Litomyšlí a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí před 12. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tady pátek 29. května, někoho možná napadlo třikrát hurá, konečně víkend za dveřmi, tak to se týká těch samozřejmě, kteří o víkendu do práce nejdou, ale je mezi vámi určitě i řada těch, kterých se volno úplně netýká, ale tím si nenechte zkazit náladu. Naopak, pojďme si ji společně zlepšit v písničkách od srdce, které teď krátce popolední začínají. Takže k tomu obědu vám zaspívá už za chvíli Petr Mouk, no a pak budeme vybírat. Mám tady třeba Jitku Zelenkovou, Jiřího Korna, Paula McCartney. Ho zaspívá také Petr Kolář, Celine Dion, je tady Marek Ztracený, Josef Laufer a celá řada dalších. Tak pokud chcete někoho pozdravit, napište nám, kam přesně, to si povíme za malou chvíli.
1: Písničky od srdce s

0: Neusínej zpívá Petr Mouk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Páteční písničky od srdce jsou tady, tak v rychlosti všechny ty kontakty, které můžete využívat. I dnes je to e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Se můžete posílat e-maily. Pokud máte stručný vzkazík, tak doporučím SMS bránu, tam má číslo 90 011 04, a pokud posíláte textovky, tak ve tvaru Pardubice, mezera a váš vzkaz, a pamatujte na to, že do SMSky se vejde jenom 160 znaků. Takže šetřit každým slovem. A pokud to chcete říct sami do vysílání, živě, hezky od srdce, tak nám zavolejte 726 46 48 48. A my jedeme dál s Josefem Lauferem, ten zaspívá dnešním oslavencům pátek 29. května Maximilián a také Max. Všechno nejlepší.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Také jedeme dál napříč písničkami od srdce, poledními, kdy vyřizujeme vaše vzkazy, muzika už je připravená, nabídl jsem nějaké interprety. No a paní Zdeně ze Svitavska se zalíbil Petr Kolář, o kterého si píše. Dobré poledne, zahrajte prosím Petra Koláře. Všem pro krásný den, dobrou náladu, radost a pro pohodu děkuji, Zdena ze Svitavska.

0: 12 hodin 17 minut, obsazenou telefonní linku máme právě teď a do Sopotnice zdravíme paní Anu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celé Pardubické rádio.
0: Děkujeme.
1: Všem přeju krásný den, ale potřebovali bychom déšť. A největší pozdrav dneska letí do České Chlibcha mému bravnoučkovi pořadí pátému,
0: ano?
1: Kterému jsou dneska 2 roky a miluje strašně motorky. Takže Moňo, to je něco pro něj a prostě co vrčí a bručí, tak to je, prostě je to chlapá.
0: Je to chlap, no jasně, samozřejmě. No. Tak
1: no
0: jo.
1: A pak děkuji za krásný pořad dopoledne, co jste vysílali.
0: Ano.
1: A tak jsem vzpomínala, jak jsem se tady v 69. vydala na soukromé hospodářství, lázali jsme do povřísel. Můj muž se jezdil s koněm a celý den voral a přijel na večer splavenej, spocenej, kůň ještě víc. A říkal, to jsem udělal krásnou štrávku, jsem zvoral. Teď přijedou chlapci, mimochodem mý takový 2 falešní vnuci, ale říkají mě babi, kterým je maličko přes 20, dělají tady v obživě, přijedou v těch obludách klimatizovaných s hudbou a to, udělají frk, frk a to, co on dělal celý den, mají za 5 minut hotový.
0: No jo, no.
1: Takže, ale je to krásný, je to krásný. Takže já vám všem děkuju a všem přeju zdraví, štěstí. A ať nám zaprší.
0: Dobře, no tak něco má přijít o víkendu, uvidíme, jestli to klapne, co nám naslibovali meteorologové, ale potřebujeme to jako sůl, no je to pravda.
1: Ještě víc než sůl.
0: Ještě víc než sůl. No a tomu vašemu oslavenci také od nás velikánská gratulace a písnička
1: na vrch. Ano, ano. Ten už včera mě tam opusinkoval za melouna.
0: Je tak za melouna bych vás pusinkoval taky, teda ještě kdyby byl vychlazený, no. To by bodlo.
1: Tak přijďte, já mám jednoho v ledničce ještě na sobě.
0: Tak já pustím zelenkovou a letím do Sopotnice.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

12.26, posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte také písničky od srdce, telefonovala paní Jarka, zdravíme do Osíku, dostal jsem aktuální informace o dění na Čapím hnízdě. Není to tedy veselé, musím podotknout, ale taková je holt někdy příroda, ale aby jsme se dostali k těm veselějším zprávám, tak vnouček Maxim má svátek, tomu budeme posílat písničku Přání všeho nejlepšího a také vnučce, která tam k ní teď dorazila na vynikající koprovku, tak přejeme dobrou chuť, ať chutná. No a v nabídce Dalibor Janda samozřejmě byl, já jsem ho záměrně nečetl, protože jsem věděl, že paní Jarka při pátku zatelefonuje, jak je jejím dobrým zvykem, aby popřála hezký víkend všem, tak za to díky a Dalibor Janda už je připraven.

0: Padá hvězda Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Telefonní linka opět obsazená, tentokrát zdravíme paní Janu z Jamného. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Jamného. Já bych chtěla pozvat všechny lidi, aby se přišli podívat v neděli ke koupališti, kde je akce Město dobrých lidí, kde se charitativní kilometr s kočárkama, bez kočárku, s hůlkama, bez hůlek, běžíme, jedeme. Prostě je to akce, kde se sejde spousta dobrých lidí, a který vybírají na různé akce a různé věci tady v okolí. Vybírá se třeba, nedávno se vybíralo na mobilní postel, nebo se vybírá na pečovatelskou službu, na hasičský auto, vždycky na nějakou akci, která je tady s Jablonem nad Orlicí.
0: Jasně.
1: Tak přijďte v neděli na Město dobrých lidí, je tady bohatý kulturní program, dobroty, no prostě budete se bavit.
0: No bezvadný, tak děkujeme za tip. Jablone nad Orlicí, koupaliště jste říkala, neděle. A v kolik hodin?
1: Od 14 hodin.
0: Od 14 hodin odpoledna, dobrou náladu sebou hlavně.
1: Dobrou náladu sebou, dobré srdce, nějakou korunku na utracení, ať vyberem si nejvíce.
0: Jasně. No tak jo, tak děkujeme za skvělý tip, ať se to povede a dáme si Evu Farnou, která se vám z té nabídky líbila. A je to i pro vás, pro potěšení, a užijte si víkend.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.

Zavzpomínali jsme na začátky této zpěvačky. Eva Farná měl s ně vůbec rád. Jsme kousek za polovinou pátečních poledních písniček od srdce. Jdeme se podívat také na vaše písemné vzkazy, které se mi tady trošičku hromadí. Dobrý den, můžete prosím zahrát skladbu naší třídní učitelce jako velké poděkování za vše, co nás naučila na základní škole Komenského Pardubice. Brzy oslaví životní jubileum. Děkuji a přeji hodně zdraví do dalších let, žáci 9. A.

den, zahrajte prosím k zítřejším narozeninám Pavlíně v Robelové dolin Hartic. Tak doufám, že poslouchá. Kousek nebe, slunce celé, chtěla bych ti, Pavlínko, dát dnes vše nejlepší. Přicházíme s láskou přát pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj, ať krásně kvete jako záhon kopretin. Mamka, teta Lída, strejda Miloš a Haničky s Lukášem posílají gratulaci.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: kdy hledáme signál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak jsem si teď zavzpomínal na svůj maturitní rok a jednoduše proto, že mi přišla následující zpráva. Zdravím tě, dnešní datum 29. května ve mně vyvolalo vzpomínku na den, kdy jsem před x lety maturovala na chrudimském gymplu. Tak bych ráda dala zahrát všem maturantům, kterým se zadařilo a mají už hotovo a užívají si Havaj. Díky, Míla.

doporučuji písničky od srdce a další vzkaz dorazil od paní Boženky. Míro, přeji pěkný den posluchačům. Prožívám nejhorší dny svého života. Určitě mě v rodině odsoudí, že mám náladu posílat písničky, ale takový je život. Díky, Boženka, zahraj prosím něco pěkného ze zahraničí. Díky. No tak právě naopak, někdy ta muzika dokáže zkrátka pomoci v takových těžkých dnech, tak doufám, že Celine Dion potěší. Yeah.

byly páteční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice, za chvilku Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou, také Patrikem Rozehnalem. Dnešní téma občasné špatné vidění a přece jenom ještě jeden vzkaz tady k vyřízení mám. Prosím, zahrajte mi nějakou hezkou písničku, koupila jsem si meruníky a nejsou vůbec dobré. Tak jsem udělala těsto a budu z nich za hodinu dělat koláče. Už se moc těším, píše Jarka, no tak ať se povedou koláče, ať všem chutnají a posíláme ne jednu, ale rovnou dvě písničky.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Pardubický kraj zakládá vlastní rozvojový fond, pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Lidé musí odteď počítat s výrazně vyšším hlukem v okolí letiště v Pardubicích. Ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky u hranic s NATO, jeden z nich zasáhl obytnou budovu v Rumunsku. A počasí, v kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Pardubické hejtmanství plánuje navýšit pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, ze kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních zařízení.
5: Rozvojový fond Pardubického kraje by měl letos hospodařit s počátečním vkladem ve výši přes 60 milionů korun. Peníze bude obcím rozdělovat prostřednictvím dotačních výzev. Vedle bezúročných půjček, dosavadních dotačních programů a projektu Home Run jde podle kraje o další nástroj, jak zlepšovat kvalitu života v sociálně znevýhodněných oblastech, mimo jiné na Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Lidé musí odteď počítat s výrazně vyšším hlukem v okolí letiště v Pardubicích. Vojenské letectvo bude dělat další motorové zkoušky stíhacích letadel JAS-39 Gripen a to podle zprávy letiště způsobí nadměrný hluk. Testy zaberou až 2 hodiny. Armáda se proto lidem omlouvá a žádá je o pochopení. Podobnou situaci zažili obyvatelé Pardubic před 3 týdny. V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, dnes hořel bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Příčinu požáru odborníci zjišťují. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík. České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranic s NATO. Rezort tak reagoval na ruský dron, který poškodil obytnou budovu v rumunském městě Galaci a zranil 2 lidi. Mluvčí české diplomacie Adam Čergé řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
6: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
4: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Zibiha. Moskva se k tomu nevyjádřila.
0: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nohu z plynu dejte v okolí 58. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Po vozovce se tam pohybují lidé a 2 osobní auta bourala v Pardubicích v ulici Na Drážce. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Ve
7: vesele a zdravě.
8: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Dívá se na mě přes své brýle.
9: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
8: Tolik zajímavostí?
9: Ano, ano, spoustu věcí.
8: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
9: Protože dnes máme téma přechodné...
8: Špatné vidění.
9: Vidění.
8: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
7: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si, zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte.

0: Poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy, i na ty se dnes samozřejmě dostane.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol. Co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být.
2: Dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněné.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch třeba, očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem jestli něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano. No, taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že ano. Já jsem tehdy už
1: no,
0: v práci,
1: ale ono to
0: zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik Kolej, paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... se mi tak šedé zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím co s tím, nevím co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že, odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada, no. ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog. To.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo?
1: Krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: stište
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: čím dřív,
1: tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům, paní doktorko. Zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice zpřísnili ochranu areálu bývalého pivovaru. O noci kostelů bude v kraji zpřístupněno 94 církevních budov. Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Polojasno až skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Developer tvrdí, že demolici nechystá, ale stavba je podle něj ve špatném stavu. Radnice zároveň usiluje o památkovou ochranu budovy, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
2: To je vlastně alternativa ještě k té stavební závěře, protože samozřejmě je to poslední vlastně taková budova z určitého období, která připomíná tu průmyslovou historii palackého třídy, tak jsme se rozhodli zkusit podat i žádost o vyhlášení kulturní památkou, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
0: Do dnešní noci kostelů se zapojí i církevní stavby v Pardubicích. Ve večerních a nočních hodinách se v nich budou konat bohoslužby a také komentované prohlídky.
3: I letos se zapojily také nejstarší pardubické kostely. Zvěstování Panny Marie či svatého Bartoloměje, kde si lidé můžou poslechnout například přednášku o historii varhan. Součástí programu kostela svatého Jilí v Pardubičkách je pak také prohlídka hřbitova a přednáška o hrobech významných osobností. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
4: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
0: Například Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboly posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Ebola se rozšířila na východě Demokratické republiky Kongo a v sousední Ugandě. Světová zdravotnická organizace eviduje skoro 250 úmrtí s podezřením na nákazu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Noc bude na východě Čech oblačná s lokálními přehánkami, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. A zítra čekejte v kraji většinou oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě osobní auta bourala v Pardubicích v ulici Na Drážce. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, také páteční dobré odpoledne s datem 29. května, 4 minuty po 14. Přejeme příjemný poslech. Co nabídneme? Tak z muziky to budou třeba Karel Gott, Abba, Marta Kubišová, anebo zaspívá i Ivan Hlas. No a kromě toho se budeme věnovat tématu, které už zaznělo před chvilkou ve zprávách. Více než 150 let stará budova pardubického pivovaru má nově speciální ochranu. Vedení města na ní vyhlásilo stavební uzávěru, aby dočasně zabránilo jejímu zbourání. Jaký osud pivovar čeká, tak to uslyšíte už za malou chvíli. Maximiliánům a Maxům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku a krásný poslech všem.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

Depeche, také Marta Kubišová, úžasná to zpěvačka v pátečním Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Věřím, že nejsem sám, koho tahle písnička potěšila, ale jdeme dál a tentokrát vyrážíme do Litomyšle na zámek, kde otevřou 2. června nový prohlídkový okruh, který se bude věnovat historii zámeckého divadla z roku 1797, mimochodem 2. nejstaršího u nás. Návštěvníci uvidí historické kulisy, divadelní kostýmy a třeba i repliky strojů, které kdysi na jevišti vytvářely vítr, déšť nebo bouřku. Nejcennějšími exponáty pak jsou originály kulis malíře Josefa a Placera, který tvořil i pro vídeňské dvorní divadlo nebo stavovské divadlo v Praze. V Litomyšli se zachovalo asi 20 kompletních sestav jeho kulis. Z exteriéru je to například zahrada nebo moře, z interiéru potom modrý šlechtický pokoj nebo šlechtická kavárna. Podle restaurátorky, která se na obnově kulis podílela, patří sestavy v Litomyšli mezi 4 zachované soubory v Evropě. No a návštěvníci uvidí kromě kulis také historické vstupenky, kopie 2 divadelních kostýmů, původní skleněné kalíšky z historického osvětlení a nebo kopii pamětní knihy Hraběnky Kajetány z Valdštejna k divadelním večerům, které pořádala. Barokní divadlo na zámku v Litomyšli založil hrabě Jiří Josef z Valdštejna, jak už jsem říkal, v roce 1797 a se svou rodinou v představeních také sám hrával. Takže nový okruh od 2. června, další důvod, proč třeba během jara nebo léta vyrazit na návštěvu Litomyšle. Stojí to za to. Dávám

0: Říká se, že kde se pivo vaří, tam se dobře daří, jenom v Pardubicích je už nějaký pátek pivovar zavřený, tak doufám, že to není nějaká špatná předzvěst. Nicméně pivo se v něm přestalo vařit, pokud dobře počítám, před 3 lety. Proslulý pardubický pivovar teď chrání unikátní stavební uzávěra. Nástroj, který má zabránit zbourání historické budovy z 19. století, město využilo vůbec poprvé a reaguje tak na krok investora, který chce v areálu stavět byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Více o budoucnosti poslední připomínky pardubického pivovarnictví zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová.
1: Ta věž s tím komínkem, kde se vlastně sušil ten slad, tak to je takový jakoby symbol toho pivovaru. Ten minimálně, pokud by to bylo možné, tak to by bylo ideální, kdyby aspoň ten zůstal.
2: Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea v Pardubicích říká, že pardubický pivovar je poslední připomínkou průmyslového rozvoje na Palackého třídě. Pivovar vznikl v roce 1871 a první pivo tam uvařili o rok později.
1: Například v roce 1890 se tam začalo vařit 19-stupňové černé pivo Porter. Kromě toho pivovar třeba v roce 1900 velmi výrazně vyhořel, zbyly z něj fakticky pouze základy obvodové zdi. A co je taky důležité, tak třeba v čele pivovaru stál v letech 1903 až 1906 také baron Arthur Kraus, známá to pardubická osobnost.
2: Areál pardubického pivovaru před 2 lety koupila společnost Consec Funds, která tam plánuje postavit byty, hotel nebo mezinárodní školu. Vedení Pardubic se ale obává, aby přestavba neohrozila historickou budovu pivovaru. Dočasně ji má chránit stavební uzávěra a s jejím zachováním počítá i připravovaný územní plán města. Vysvětluje primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
3: V současné době se majitel snaží získat demoliční výměr na ten pivovar platný. Proto jsme se rozhodli přistoupit k tomu, že jsme vyhlásili tu stavební uzávěru, protože si myslíme, že když už je to tak blízko k vydání takového zásadního dokumentu, který má zajistit určitou ochranu té budovy, tak je to ten právě platný důvod pro to takovou věc vyhlásit.
2: Pardubice zároveň poslali žádost na Ministerstvo kultury, aby historickou budovu prohlásilo kulturní památkou.
3: To je vlastně alternativa ještě k té stavební uzávěře, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
2: Investor zatím historickou budovu z 19. století zbourat nechce. Stavba je ale podle něj ve špatném stavu, zdůrazňuje portfolio manažer fondu Consec Vladan Kubovec.
4: Proto jsme se rozhodli požádat o demoliční výměr, tak aby v případě, že nebude jiné zbytí a bude to v souladu s péčí řádného hospodáře o námi svěřený majetek, bylo možné tu demolici učinit a postavit místo prakticky nefunkční budovy něco funkčního pro město podle mého názoru významně zajímavějšího a užitečnějšího, než je stávající budova.
2: Jaká bude konečná podoba areálu pardubického pivovaru, zatím podle Kubovce není jasné. Přípravu projektu podle něj brzdí vleklá jednání s městem. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Bukovský rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak se mi zdá, prostě to cítím.

0: Brnouce říkat ne. Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a za chvilku o písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Tučný, Hana Zagorová, Karel Wagner a bude toho samozřejmě ještě mnohem víc. A já tady pořád pokukuju z okna na to dnešní krásné vydařené počasí. Myslím si, že mnozí z vás to mají hodně podobné a už se těšíte, až to skončí v práci a všichni vyrazíte vstříc víkendu za novými zážitky. No, nebo třeba půjdete do přírody, protože to počasí láká k její návštěvě. Mnozí se pak rádi se sou zastaví třeba na nově otevřených památkách. Českotřebovské muzeum má otevřeno celoročně, ale od konce května až do října k němu přibudou ještě další památky. Víc se dozvíte v rozhovoru ředitelky Jany Voleské s redaktorkou Vítou Balcarovou.
1: Paní ředitelko, od června otvíráte další muzejní památky. Které to jsou?
2: Poslední sobotu v květnu zahajujeme turistickou sezónu v chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově, takže bych chtěla všechny pozvat na muzejní noc, která tady bude tradičně. To znamená, že chaloupka bude přístupná až do půlnoci, budeme tady mít živou hudbu, na zahradě je možné posedět u ohně, bude zajištěno občerstvení, pro děti různé hry a zábavy a samozřejmě bude přístupný interiér chaloupky Maxe Švabinského při nočním osvětlení, takže pokud někdo chce zažít tu atmosféru jarní noci tady v Kozlově při petrolejkách a při svíčkách, tak ho srdečně zvu a samozřejmě zase bude možné se tady přímo s těmi historickými postavami setkat i se je třeba na něco z jejich života zeptat. A následně od 1. června je chaloupka přístupná denně mimo pondělí. Přístupná je až do října a podrobnou otvírací dobu najde návštěvník na webu.
1: A jak je to o prázdninách?
2: O prázdninách potom zpřístupňujeme ještě další objekty, další památky. Určitě bych chtěla návštěvníky pozvat do jediné dochované románské rotundy v celých východních Čechách. Mám na mysli rotundu svaté Kateřiny tady v České Třebové. A letos se návštěvníci budou moci těšit nejenom na prohlídku toho dochovaného mobiliáře, myslím tím hlavně barokní oltář s pozdně gotickou sochou svaté Kateřiny, ale vystavíme tady i náš nový objev. A to je slonovinová soška oblečená do hedvábných šatiček a jedná se o dílo pozdoby kolem roku 1620. Dílo, které vzniklo pravděpodobně ve stejné dílně, ne-li přímo ze stejné ruky, jako je velmi obdivované a dodnes uctívané salzburské jezulátko. Takže to naše českotřebovské jezulátko tady bude počas letních prázdnin přístupné a bude k vidění. Dále zpřístupňujeme kostel svatého Jakuba Většího. Je to náš farní kostel, klasicistní původní, z velké části původní mobiliář. A dále bych chtěla pozvat návštěvníky do kaple na horách. Je to kaple zasvěcená paní Marii Pomocné. Je to místo opředené mnoha zázraky o místní léčivé vodě. V tom místě se mělo udát mnoho zázračných uzdravení lidí, kteří se tady pomodlili a omyli si nemocné údy. Těch zázraků je tady celá řada. A je to také místo, které je spjaté s pobytem Boženy Němcové. Takže všechno tuto historii si tady může návštěvník vyslechnout a u toho si tu poutní kapli samozřejmě důkladně prohlédnout.
0: Tak to bylo pár tipů na to, kam můžete vyrazit od ředitelky Českotřebovského muzea Jany Voleské. Mluvila o Českotřebovském jezulátku. No a o tom pražském budeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice mluvit za chvilku.

0: mistr basu Karel Wagner a samozřejmě Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Před námi rubrika Co v učebnicích nebylo a dneska, jak už jsem naznačil před několika okamžiky, se vydáme za pražským Jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
4: Lázně Bohdaneče nejsou jen lázně. Mají daleko starší historii i zajímavé památky. Třeba kostel ze 14. století nebo původně renesanční radnici. Lákají také malebnou okolní krajinou, protkanou staletými pernštejnskými rybníky. Vydáme se tam společně se Šárkou Rusnákovou.
3: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: mandraže a motýly. Letošní rok je, jak určitě víte, 10. pochoutkovým rokem a my tím pádem hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme každý týden, ale jak také určitě dobře víte, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profíky. V neděli bude chystat zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy, tedy recept z bronzové příčky roku 2021, kuchař Ivan Vodochodský. A Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zazvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře. Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili, třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytl barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: A dobrý byl i ten králík s černou omáčkou, vypadá opravdu skvěle. Jak se dělá, si můžete poslechnout už teď v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na něj najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce pochoutkovýrok.cz, tak když tam zalovíte, určitě dostanete chuť si ho připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Stavba obchodního centra Pernérka v Pardubicích se potýká s vysokou hladinou spodní vody. Svitavy upravují nevyužívanou budovu pro základní uměleckou školu. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Hlasování zablokovala opozice. A počasí na zítřek. V kraji čekejte většinou oblačno až polojasno, na horách srážky a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. Při stavbě obchodního centra Pernérka u nádraží v Pardubicích musí stavební firma řešit průsak spodní vody. Ta je na stavbě místy pouze do půl metru pod terénem, přitom stavební jáma je hluboká 10 metrů. Odvodnění tak zajišťuje přes 20 odčerpávacích studní, vysvětluje Radomil Hejduk ze společnosti Syner.
4: Ta voda tady po obvodu pořád je, ale ta voda se čerpe 22 čerpacími studnami ve stavební jámě, takže se snižuje hladina vody. A ta voda je odčerpaná.
3: Stavba galerie Pernérka by měla být dokončená na podzim roku 2028. Svitavy začaly obnovovat nevyužívanou budovu za kaplí vedle zahrad svatého Vincence. Po přestavbě vnitřních prostor tam vzniknou 3 ateliéry pro výuku výtvarných oborů, vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
5: Do konce srpna by měly být hotovy tyto stavební práce, a potom bude navazovat nějaké vybavení. Počítáme s tím, že žáci výtvarných oborů by zde mohli se začít učit již na začátku kalendářního roku příštího.
3: Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se také z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
6: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
3: Sněmovna měla odpoledne jednat také o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nikušor Dan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informován ruský prezident Vladimir Putin. Rusko za incident odsoudili zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa a Maďarska.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech oblačná s lokálními přeháňkami, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v regionu většinou oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne až velmi dobré. Tlak zítra mírně klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Kolony se tvoří vlivem silného provozu na 35. u Moravské Třebové na Svitavsku a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí za 67. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V A já k tomu přihodím ještě jednu dopravní informaci, když velice příjemnou, z Vysokého Mýta už znovu vyjel historický autobus Škoda. Cestovali v něm žáci základní umělecké školy, aby svým hudebním vystoupením potěšili seniory. Více nabídneme v reportáži, kterou v dobrém odpolední uslyšíte už za pár okamžiků, ale ještě předtím spousta písniček, které nestárnou, v podání třeba Heleny Vondráčkové nebo Vladimíra Mišíka. Je pátek 29. května, i dál přejeme příjemné a klidné odpoledne. Maximilián posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
8: Dobré odpoledne s

0: Variace na renesanční téma, tolik Vladimír Mišík ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 15.11. Koukám tady na meteoradar, žádné srážky v dohlednu. Jak to bude vypadat dál, nejenom dneska, ale třeba i o víkendu, zjistíme právě teď. Počasí. Ve spojení už jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
1: Pěkně odpoledne přeji.
0: A dobré je a dobré asi vydrží.
1: Přesně tak, ještě dneska nás bude ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu, takže ještě to bude jasno, až polojasno, nikdy na večír, ty nejnižší teploty v noci budou 14 až 11, dneska ty maximální teploty by šly asi o těch 25 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tak pojďme kouknout také na víkend, někteří chtějí hezké počasí, ti, kteří třeba zahradničí by uvítali déšť, tak co tam máte připraveného?
1: Něco malinko by se mohlo být zítra, to by měla přecházet slabá studená fronta, takže tam postupně bude přibývat oblačnost a krám dopoledne by se mohly objevit nějaké přehánky. Od polních hodinách potom i nějaká bouřka na horách by mohly být srážky četnější. Kročilo opět bude od severu těch srážek oblačnosti ubývat. Ty maximální teploty opět budou letní 23 až 26 stupňů. A vítr ráno a večer slabý, proměnlivý a západní do 4 metrů za sekundu, ale během dne potom na té frontě může být severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a může silovat v těch přehánkách anebo bouřkách. I v neděli letní teploty do 27 stupňů, tam to vypadá nějaký opět z počátku polojasno a postupně přibývání oblačnosti a další frontální systém by nás přecházel v noci z neděle na pondělí. A pondělí tam byly konečně už mohly dorazit i nějaké vydatnější srážky a i to pondělí bylo nejchladnější, tam ty maximální teploty nějakých 18 až 22. Úterý už zase spíše méně srážek, teploty by zase šly nahoru na těch 25 stupňů a v týdnu to vypadá spíš na takové proměnlivé počasí, teplotně nějakých 20 až 25 stupňů a i během toho týdne by se mohlo bývat i více srážek než tento týden.
0: Takže nejvíc budeme zalévat v pondělí?
1: Ano, pondělí to vypadá nejvíc a potom ve středu to vypadá.
0: Tak, toliko počasí, meteorolog Imrich Drapák. Děkujeme za informace a do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Taky hezký den, naslyšenou.

0: přinesu tvůj žár.
1: Celeste Buckingham a skupina Slza s písní Na srdci dozněli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v dobrém odpoledni. Když nemůžou lidé za hudbou, přijede hudba za nimi. Tak takový je smysl hudebního autobusu, který už několik let pravidelně vyjíždí od základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě, kam se teď vypravíme. Tenhle autobus zastavuje u místních domovů pro seniory a žáci koncertují právě pro ně. Letos se s nimi svezla i reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová a viděla, jak vystoupení staré lidi těší.
2: Moc jsem si to užila. Jsem hrozně ráda, že se tady něco takového vůbec děje.
3: Paní Milena si vystoupení žáků základní umělecké školy viditelně užívala, a to také proto, že má prý vřelý vztah k hudbě.
2: Já veliký, protože jsem celý život dělala v muzice. Prodávala jsem desky, pak kazety, kompakty.
3: Asi 40-minutový koncert před domem pokojeného stáří ocenila i další klientka, paní Helena.
4: No, líbilo se mě to, protože to byly takové známé melodie. S některými jsem si přibrokovala, no, některý jsem jenom otleskal.
3: A my nasedáme zpátky do autobusu Škoda 706 RTO. Možná, že zvuk motoru ho prozradí a podle řidiče Pavla Hladíka v seniorech vzbuzuje vzpomínky a nostalgii, protože se s ním běžně mohli potkat od konce 50. let.
5: Hodně takový ty lidi, kteří tím autobusem jezdili na výlety a různě sportovní kluby to měli, takže jsou to plný vzpomínek.
3: Navíc tohle je varianta Lux a ta se využívala při dálkových zájezdech. No a tady vzadu sedí Honza, který hraje na saxofon.
6: Jo, užívám si to, je to fajn. Jezdíme za těma důchodcema, kteří prostě jako jen tak, oni nemůžou za tou hudbou, a tak my se snažíme k ním dojet a něco jim zahrát hezkýho.
7: Tak přátelé, příběh nekončí.
8: Výsadek.
3: Před dalším hraním je potřeba naladit nástroje. Tady Karel ladí pozón a je rád, že jel.
9: Pro mě to znamená, že já nevím, já se třeba můžu vyhnout ze školy a vlastně mi to aj baví takhle jezdit a bavit lidi. Ty starý lidi si myslí, že to jako potěší, že jim to udělá radost a zároveň jim to nějakým způsobem zpestří den.
10: Hudební autobus je autobus se sociálním přesahem. Vždycky s námi vyjíždí žesťová sekce, klarinetová sekce a v letošním roce to jsou houslistky. A velmi mě těší, když se dívám na to seskupení, které vystupuje z autobusu před ty domy s pečovatelskou službou, že to jsou děti, které ještě před 14 dny soutěžily na soutěžích celostátních přehlídkách a vyhrávají vlastně úspěšně ústřední kola. To je pro mě velmi potěšující, že se dokáží vlastně rozdat a předat to umění i směrem té sociální sféře.
3: Dodává ředitelka Vysokomýtské základní umělecké školy Iva Vrátilová. Další zastávky hudebního autobusu byly tradičně také léčebny v Luži a v Brandýse na Torlicí. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: To byli Rangers a stále posloucháte Český rozhlas Pardubice. Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Kdo poslouchá pozorně, tak už ví, že každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess a právě s ním si před prvním vydání povídala Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte, Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině a poprvé už 1. června. Ale teď zpátky za muzikou, před námi jsou Pet Shop Boys anebo Divokej Bill. Hezké páteční odpoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Divoký byl a také Lahůdky, za chvilku Humoriáda s Alešem Cibulkou, Patrikem Rozehnalem, už teď přejeme příjemnou zábavu. Ani o spotřebitelský servis nepřijdete. Dnes Josef Černý vysvětlí, proč je důležité při nespokojenosti podat rovnou reklamaci. Tady je váš další e-mailový dotaz.
1: Paní Květa koupila v kamenné prodejně kočárek, se kterým není spokojená, protože od začátku přední kola při jízdě po trochu zdrsnilém asfaltu kmitají a při popojíždění dozadu se často zaseknou a netočí se. Do obchodu psala hned po 14 dnech, ale odpověď byla, že je to normální vlastnost těchto koleček. Paní posluchačko, pouhým dotazem v prodejně nic nevyřešíte, je potřeba uplatnit řádnou reklamaci, tedy vypsat veškeré závody a kočárek dodat prodejci. Ten je povinen s vámi sepsat reklamační protokol a následně má 30 dní na vyjádření.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přelouči vzniká bydlení pro nedostatkové profese. Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe. Ve Světavách je dnes muzejní noc, začíná v 17 hodin. V regionu zítra čekejte oblačno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. Radnice v Přelouči připravuje bydlení pro lékaře, strážníky a další nedostatkové profese. Vznikne úpravou bývalého dvojdomku na městském stadionu na 4 bytové jednotky. Město utratí za stavební práce přes 10 milionů korun.
2: Domek sloužil v minulosti k ubytování pro správce fotbalového hřiště, potom ale léta chátral. A jak teď při stavebních pracech vyšlo najevo, dům má vlhké zdi. Město proto nedávno schvalovalo 500 000 korun navíc na potřebné vícepráce. Dodavatel by tak měl dokončit zakázku se zpožděním až v době letních prázdnin. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Hrochově Týnci otevřeli klub přátelství. Služba je určená lidem, kteří se cítí osaměle, nemají s kým trávit volný čas nebo se věnovat koníčkům. Klub sídlí v kulturním domě a bude otevřený každý čtvrtek dopoledne. Světavy se dnes speciálním programem přidávají k muzejní noci. Akce jsou připravené nejen v místním muzeu, ale také v zahradě a Otendorferově knihovně. Popisuje nabídku muzejnice Daniela Lišková.
3: Součástí muzejní noci bude koncert, kapely, promítání dokumentů, budou dílničky pro děti, kavárna dobová a různé další doprovodné aktivity. Nabízíme také komentované prohlídky, jednak naší nové výstavy přímo v muzeu a také v Otendorferově knihovně.
0: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Peterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Von der Leyenová oznámila také pokrok v jednání o uvolnění dalších peněz z kohezních fondů a maďarští studenti se budou moci od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná s lokálními přeháňkami, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v kraji většinou oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne až velmi dobré, tlak zítra mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Moravské Třebové neprojedete Dukelskou ulicí, pracují tam dělníci, uzavírka je plánovaná až do 5. června. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
5: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
4: Se podívej na tričko.
5: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
4: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
5: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
4: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
2: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
5: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
5: prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
5: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
4: No, to jsme. No.
2: Ano.
5: Máte dva pokoje.
4: No.
5: A jste jedna rodina.
2: No ano.
5: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
5: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No.
3: Dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, no, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
4: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: Vy byste nechtěli, aby jsme tam byli namačkaný jako v Ratejně, víte, co nás to stálo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se, vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, ty tolik peněz jsme dali z vlastní
6: kapsy. No, jsme to taky platili.
2: No, počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No, to?
2: No, my právě máme taky takový dítě, nekrásné u babičky.
3: Vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Buďte uznalý.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neště.

0: No.
1: Já nemyslím člověče u moře, já myslím našich, naše rybníky, tam je krásně.
2: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
2: Ježiš, to je škoda, to máte to moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
4: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
2: ...okolo rybníku, to je taková krása,
4: když jste
2: ten opar na tím ráno.
3: Opar,
2: Ježiš, to je krása, vy jste to znali, teda.
1: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
2: Co ty si myslel?
1: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
2: Ale
1: tam
2: je
1: na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
1: To jste neviděl. No tam je přeci to... tak krásný.
2: No to, kde mám, podívejte tam se, ten bezdrev, že?
1: No, bezdrev. No? Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaklacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
2: No,
1: vy jste taky jak jakoj trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
5: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím, teda
5: já si to přece
2: ale mami, přece vím okolí, snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale to se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vy jsme ty dětičky. Ne, na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
2: 4 hodiny, já vím, že...
6: Oni
4: přestaňte mi blbnou hlavu, 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
4: Ale no tak řeknu jasně. Nevykládejte mi nesmysly,
2: poradce.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
8: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jenom ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
9: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s brachou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílel, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
8: To jsou ty milionářské rozmary.
9: Jo.
8: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
9: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
8: Ty hubneš do plavek.
9: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
8: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
9: Ano.
8: Že jo, no.
9: A byla tam Naďa, jaký pán
8: ty,
9: Bůh?
8: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
9: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
8: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
9: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
8: Jo,
9: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
8: Ale jste velká náš host, vážení, tak schlazení Homolkou mými a Tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají no. Všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
8: dobrý
2: nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo? Jako ten do čolo. A ona báte nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožér je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejmíň měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožere, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem byl bej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pána, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Ano,
3: já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali Libušku?
3: Bylo to, jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata a my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadouka?
3: Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A to jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompozice. Ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíke Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bečko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To...
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem se měl, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Ty jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No to je pravda, lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně, jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano, dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano, člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy, ano, některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jako, jasně, myslím, jasně. Že jazyková poradna.
9: A jako... jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no, v kuchyni, na zahradě.
9: Je, prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako,
9: to ale zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanově, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou. My negrillujeme, my zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grillování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Jo, pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: Hezký víkend.
3: Taky,
1: taky o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Dávám Aleku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tvoří pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to zjeviště, pokud se něco takového ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no. Na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějou
1: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, a nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního tobogánu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypad text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky než je tedy rozhlasový kolegové, bývalí moderátoři.
3: To je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, jasný, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubický kraj zakládá vlastní rozvojový fond, pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Poslanec Beran za motoristy rezignoval, ve sněmovně ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Zítra čekejte v kraji oblačno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční odpoledne. Pardubické hejtmanství plánuje navýšit pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, ze kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních zařízení.
3: Rozvojový fond Pardubického kraje by měl letos hospodařit s počátečním vkladem ve výši přes 60 milionů korun. Peníze bude obcím rozdělovat prostřednictvím dotačních výzev. Vedle bezúročných půjček do savadních dotačních programů a projektu Homran jde podle kraje o další nástroj, jak zlepšovat kvalitu života v sociálně znevýhodněných oblastech, mimo jiné na Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Svitavy začaly obnovovat nevyužívanou budovu za kaplí vedle zahrad svatého Vincence. Po přestavbě vnitřních prostor tam vzniknou tři ateliéry pro výuku výtvarných oborů, vysvětluje mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
4: Do konce srpna by měly být hotovy tyto stavební práce, a potom bude navazovat nějaké vybavení. Počítáme s tím, že žáci výtvarných oborů by zde mohli se začít učit již na začátku kalendářního roku příštího.
2: Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
5: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
2: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná s lokálními přehánkami, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v kraji většinou oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne až velmi dobré. Tlak zítra mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí na 194. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Dobrý podvečer, telefonujete a to není dobře, protože písničky od srdce nejsou až zítra v tomto čase. Teď je tu den v kraji, který shrne pátek s datem 29. května. Lidé, kteří projdou kolem stavby nového centra Pernérka u Pardubického nádraží, zatím vidí většinou jenom 7 velkých jeřábů. Co se děje uvnitř za velkou zdí, to vám řekneme v této hodině. Začíná taky noc kostelů, tak s našimi hosty si o ní za chvíli povíme více. No a z Vysokého Mýta už znovu vyjel historický autobus Škoda. Cestovali v něm žáci základní umělecké školy, aby svým hudebním vystoupením potěšili seniory. Také přidáme podrobnosti a písničky, které nestárnou. Na co se můžete těšit? Miroš Bírka s Martou, Hanička písnička, Dexys Midnight Runners, anebo třeba i Petr Nať. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Miroslav Žbírka, Marta, čo bolí, to prebolí v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, 17 hodin 8,5 minuty. Nejvyšší čas shrnout si události dnešního dne. Dnešní den má datum 29.5. Celý den sleduje Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, dnes hořel bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Příčinu požáru odborníci zjišťují. Řidiči v Moravské Třebové musí počítat v těchto dnech s komplikacemi při průjezdu vytíženou Dukelskou ulicí. Začaly tam opravy povrchu vozovky. V některých dnech bude ulice zcela neprůjezdná, pokračuje redaktorka Věra Pavlasová.
3: Pro řidiče bude ulice až do konce příštího týdne zcela uzavřená. Rezidenti si musí svá auta přeparkovat, k nemovitostem se s nimi nedostanou.
2: Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Developer tvrdí, že demolici nechystá, ale stavba je podle něj ve špatném stavu. Radnice zároveň usiluje o památkovou ochranu budovy, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
4: To je vlastně alternativa ještě k té stavební závěře, protože samozřejmě je to poslední vlastně taková budova z určitého období, která připomíná tu průmyslovou historii palackého třídy.
2: Radnice v Přelouči připravuje bydlení pro lékaře.

0: havaroval ve čtvrtek na Chrudimsku s autem mezi obcemi Běstvina a Spačice a odešel neznámo kam. V autě nechal všechny své věci, včetně telefonu. Svědci mohou volat na linku 158. Do Noci kostelů se dnes zapojí stovka míst v Pardubickém kraji. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i památky, které běžně přístupné nejsou. V netradičním čase budou otevřené kostely, modlitebny nebo kaple.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Proč ti na tom tak záleží? Hana Zagorová, přezdívaná Hanička, písnička, 6:02. Páteční pořad Den v kraji pokračuje a teď se podíváme, jak vypadá multifunkční centrum Pernerka, které se začalo u Pardubického nádraží, nebo které začaly před Pardubickým nádražím stavět před více než rokem za více než 4 miliardy korun. Je to stavba, zatím jsou hotové základy a část suterénu, kde stavební firma musí řešit problémy se spodní vodou. Redaktorka Šárka Rusnáková se měla možnost podívat přímo na staveniště.
1: Po tom, co se podařilo dotěžit stavební jámu, tak jsme začali vrtat piloty až do hloubky 25 metrů a je jich tady 618 kusů, který nesou vlastně ten objekt pod základovými deskami.
2: Radomil Hejduk ze společnosti Syner ukazuje stavební jámu naproti pardubickému hlavnímu nádraží. Je hluboká zhruba 10 metrů, dlouhá 250 a široká 140 metrů a stavbaři z ní odvezli už 200 tisíc kubíků zeminy. Právě tady má vyrůst multifunkční centrum Galerie Pernerka za více než 4 miliardy korun. Doplňuje Pavel Nádvorník, technický ředitel investora skupiny Redstone.
3: Zhruba 30 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Bude zde část administrativní ofisu, cirka 5 tisíc metrů čtverečních, část volnočasových aktivit, mimo jiné 7sálový prostor pro kino. Bude zde hotel o 150 pokojích a malý multifunkční sál.
2: Součástí budou také parkoviště s celkem 11 sty místy a třemi vjezdy.
3: Jeden je tady z toho severozápadního rohu, kde bude vjezd do suterénu i na střechu. Ty parkovací místa budou jak v suterénu, tak na střeše. Pak další vjezd je z ulice Palacké. Ještě jeden je vjezd a bude se napojovat na tu křižovatku hlavní před poštou.
2: Projekt stále počítá také s lávkou pro pěší, která přemostí Palackého třídu. Ta sice ještě čeká na pravomocné stavební povolení. Město už ale jedná s investorem o tom, zda by mohla ústit také k nové budově magistrátu, kterou tam chce postavit. Nadzemní lávka přijde ale na řadu až později. Samotná stavba Pernerky je totiž zatím ještě hluboko pod úrovní terénu.
1: Tady stojíme na základových deskách ve druhém podzemním podlaží, v budoucích garážích. Než jsme tady provedli ty základové desky, tak tomu předcházelo provedení základové spáry, provedení podkladních betonů, izolací a následně 40 cm tlustých základových desek z vodostavebného

0: betonu, zvaných jako bílá vana, protože to bude tvořit tu vodonepropustnost té konstrukce.
1: Bude to potřeba, protože při výkopech se zvedla podzemní voda, kterou musí stavební firma stále odčerpávat. Přesto prý komplikace stavbu nezdržely a centrum bude hotové na podzim 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bloudím v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice za chvíli. Kapela Balet, hej pane diskžokej, ale teď budeme volat hej pane meteorologu.
1: Počasí.
0: Konkrétně voláme do Hradce Králové, do Českého hydrometeorologického ústavu, a to pana Imricha Drapáka, který má dnes službu, a ptáme se, pane Drapáku, jak to bude vypadat o víkendu? Bude pršet, anebo bude sluníčko?
2: Něco malinko by se mohlo vyvinit, to by měla přecházet slabá studená fronta, takže tam postupně bude přibývat oblačnost a králům dopoledne by se mohly objevit nějaké přehánky. Od polních hodinách potom i nějaká bouřka, na horách by mohly být srážky četnější. Kročilo opět bude od severu těch srážek oblačnosti ubývat. Ty maximální teploty opět budou letní 23 až 26 stupňů. A vítr ráno a večer slabý, promíjivý nebo západní do 4 metrů za sekundu, ale během dne potom na té frontě může být severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a může zesilovat v těch přehánkách anebo bouřkách. I v neděli letní teploty do 27 stupňů, tam to vypadá nějaký opět zpočátku polojasno a postupně přibývání oblačnosti a další frontální systém by nás přecházel v noci z neděle na pondělí. A pondělí tam byly konečně už mohly dorazit i nějaké vydatnější srážky a i to pondělí bylo nejchladnější, tam ty maximální teploty nějakých 18 až 22. Úterý už zase spíše méně srážek, teploty by zase šly nahoru na těch 25 stupňů a v týdnu to vypadá spíš na takové proměnlivé počasí, teplotně nějakých 20 až 25 stupňů a i během toho týdne by se mohlo být i více srážek než tento týden.
0: Říká Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za podrobné informace. A teď už slibovaní Balec s Ivetou Bartošovou. A hej pane diskžokej, a stihneme i Tonyho Orlanda a jeho partu Down na písničku Tie Yellow Ribbon Around.

0: Pomalu se rozebíhá 18. ročník Noci kostelů, tak můžete si víc o tomto ročníku poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz, protože hosty Dobrého rána u Jakuba Malého byli Jan Zemen za evangelíky a Jiří Kuchválek za katolíky. Jaký je vůbec smysl té dnešní akce?
1: Já si myslím, že to je důležité, aby se dostali do prostor lidé, kteří třeba tam v životě by nevkročili a zažili tam něco zajímavého. Nemusí to být třeba, když jdu do kostela, tak nemusí být věřící. Může být člověk, který jde za krásou, za tichem, za určitým třeba rozjímáním, i když třeba to může dělat samozřejmě i doma. Ale v tom chrámu je obklopen krásou. A to si myslím, že hraje svoji roli.
2: Noc kostelů je pochopitelně celorepubliková. V letošním ročníku, jak se tak dívám na web, aktuálně přihlášených 1871 kostelů a modliteben připravených 7428 programů. A pane Zemene, když se podíváme konkrétně k nám do Pardubického kraje, kolik bychom tady napočítali kostelů?
3: Tak v Pardubickém kraji to je pro letošek 94 kostelů a v Pardubicích konkrétně to je letos větší počet a to je 7 kostelů.
2: A můžeme i říci, které kostely to jsou?
3: S otevřením kostela počítá kostel v Pardubicích Rosice, Pardubice Zelené předměstí, to je kostel svatého Jana Křtitele, v Pardubičkách kostel svatého Jilí, kde mají i program, bude tam varhaní, koncert a prohlídka, vůbec prostor kostela s historií i hřbitova a okolních prostor kostela. Pardubice na Skřivánku, kostel svatého Václava, tam mají u Salesiánů program, který je duchovnější, ale určitě bude stát za to. A my jsme tady s Jirkou Kuchválkem za kostel svatého Bartoloměje a já za kostel Českobratrské církve evangelické v Hronovické ulici.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Když nemůžou lidé za muzikou, tak přijede hudba za nimi. Tak přesně to je smysl hudebního autobusu, který už několik let pravidelně výjíždí od základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě, zastavuje u místních domovů pro seniory a žáci koncertují právě pro ně. Letos se s nimi svezla i redaktorka Barbora Soukupová a viděla, jak vystoupení staré lidi těší.
1: Moc jsem si to užila. Jsem hrozně ráda, že se tady něco takového vůbec děje.
2: Paní Milena si vystoupení žáků základní umělecké školy viditelně užívala, a to také proto, že má prý vřelý vztah k hudbě.
1: Já veliký, protože jsem celý život dělala muzice. Prodávala jsem desky, pak kazety, kompakty.
2: Asi 40-minutový koncert před domem pokojeného stáří ocenila i další klientka, paní Helena.
3: No, líbilo se mě to, protože to byly takové známé melodie, s některými jsem si přibrukovala, no, některý jsem jenom odleskala.
2: A my nasedáme zpátky do autobusu Škoda 706 RTO. Možná, že zvuk motoru ho prozradí a podle řidiče Pavla Hladíka v seniorech vzbuzuje vzpomínky a nostalgii, protože se s ním běžně mohli potkat od konce 50. let.
4: Hodně takový ty lidi, kteří tím autobusem jezdili na výlety a různě sportovní kluby to měli, takže jsou to plný vzpomínek.
2: Navíc tohle je varianta Lux a ta se využívala při dálkových zájezdech. No a tady vzadu sedí Honza, který hraje na saxofon.
5: Jo, užívám si to, je to fajn. Jezdíme za těma důchodcema, kteří prostě jako jen tak, oni nemůžou za tou hudbou, a tak my se snažíme k ním dojet a něco jim zahrát hezkýho.
6: Tak přátelé, příběh nekončí.
7: Výsadek.
2: Před dalším hraním je potřeba naladit nástroje. Tady Karel ladí pozón a je rád, že jel.
8: Pro mě to znamená, že já nevím, já třeba můžu vyhnout ze školy a vlastně mi to aj baví takhle jezdit a bavit lidi. Ty starý lidi si myslí, že to jako potěší, že jim to udělá radost a zároveň jim to nějakým způsobem zpestří den.
9: Hudební autobus je autobus se sociálním přesahem. Vždycky s námi vyjíždí žesťová sekce, klarinetová sekce a v letošním roce to jsou houslistky. A velmi mě těší, když se dívám na to seskupení, které vystupuje z autobusu před ty domy s pečovatelskou službou, že to jsou děti, které ještě před 14 dny soutěžili na soutěžích celostátních přehlídkách a vyhrávají vlastně úspěšně ústřední kola. To je pro mě velmi potěšující, že se dokáží vlastně rozdat a předat to umění i směrem té sociální sféře.
2: Dodává ředitelka Vysokomýtské základní umělecké školy Iva Vrátilová. Další zastávky hudebního autobusu byly tradičně také léčebny v Luži a v Brandýse na Torlicí. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: že míváš se.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest guys.
1: Skoro 3 minuty po 6:45. Den v kraji pokračuje nabídkou toho, co nás čeká o víkendu, který je za dveřmi. Tak nabídneme teď zajímavé kulturní akce. Máme pro vás tipy na akce i zajímavé výstavy. Třeba tento víkend se koná Noc kostelů. Do Litomyšle můžete třeba vyrazit na vernisáž výstavy Pat a Mat. Na hradě Svojanov se přenesete do světa pohádek a vydat se můžete třeba i na turistický pochod Toulání kolem Orlice. V Městském muzeu a v galerii ve Svitavách začala předevčírem výstava Velké dobrodružství malé lokálky, připomínající 130 let místní dráhy spojující Svitavy a Poličku. Tradiční jarmark na Peršínském náměstí o tomto víkendu uzavírá multikulturní týden. Už dnes a také zítra už je Choceň oblíbeným rodinným festivalem Ostrofest, který v areálu Ostrov za kinem Máj nabídne nabitý program pod širým nebem. V sobotu se Vysoké Mýto promění v místo plné chutí, hudby a zážitků. Premiérový food festival Mýto žije jídlem nabídne celodenní program pro všechny generace. Tak už jsme tady naťukli, co se bude dít na hradě Svojanov, tak o tomto víkendu se každoročně koná oblíbená akce Pohádkový Svojanov, která přiláká návštěvníky všech věkových kategorií. Na hrad se tak na jeden víkend promění v pohádkové království. Regionální muzeum v Litomyšli, to už jsme také nakousli na začátku, tak to zase zve malé i velké na interaktivní výstavu o slavném českém seriálu s nešikovnými kutily, Patem a Matem. Můžete se vydat ale i za motýly na Kunitickou horu. Můžete tak strávit sobotní dopoledne v přírodě a objevit pestrý svět motýlů na slunných jižních svazích právě pod hradem Kunitická hora, a to i s komentovanou procházkou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jako vždy nabídneme to, co nás čeká následující všední den. Tím bude pondělí s datem 1.6. Kix Orchestra, tak to je hudební těleso složené z kamarádů, které spojuje vášeň pro živou hudbu s moderním zvukem a jedinečným stylem. A kapelu představíme v pondělním pořadu. Máme hosty v dobrém ránu u Jakuba Malého. V dopolední radioporadně zase bude hostem Adéla Bártová, turistickou srdcovkou Adély Bártové, tak tou jsou Maledivy, tak nejenom o Maledivách, ale o cestování všeobecně se víc dozvíte v pondělí po 11. hodině v našem programu. V muzeu ve Svitavách otevřeli novou výstavu ke 130. výročí železnice mezi Svitavami a Poličkou. Výstava se jmenuje Velké dobrodružství, malé lokálky a nabízí historické exponáty modelů vláčků, interaktivní prvky pro děti a taky funkční kolejiště. Zajdeme se tam podívat a v pondělí budou mít svůj svátek všechny děti a náš regionální stopař se vypraví na Pardubickou Dubinu, kde u tamní základní školy bude připravena jedna velká slavnost.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Frekventovaná Dukelská ulice v Moravské Třebové je kvůli opravám uzavřená. K noci kostelů se připojí stovka míst v Pardubickém kraji. Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý páteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Řidiči v Moravské Třebové musí počítat v těchto dnech s komplikacemi při průjezdu vytíženou Dukelskou ulicí. Začaly tam opravy povrchu vozovky. Rekonstrukce je rozdělená do dvou etap a v některých dnech bude ulice zcela neprůjezdná.
3: Koncem tohoto týdne je ulice uzavřená, začaly tam práce na frézování vozovky. Druhá etapa prací začne ve středu. Silničáři budou pokládat nový asfaltový povrch. Pro řidiče bude ulice až do konce příštího týdne zcela uzavřená. Rezidenti si musí svá auta přeparkovat, k nemovitostem se s nimi nedostanou. Opravy by měly skončit v závěru příštího týdne. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Do noci kostelů se dnes zapojí stovka míst v Pardubickém kraji. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i památky, které běžně přístupné nejsou. V netradičním čase budou otevřené kostely, modlitebny nebo kaple.
4: Organizátoři nabízejí komentované prohlídky, výstupy do zvonic, koncerty, přednášky nebo třeba ochutnávku mešních vín. Kompletní seznam památek a podrobný rozpis programu je uvedený na webu nockostelů.cz. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdříve poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
5: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
6: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
5: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve 3. kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná s lokálními přehánkami, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v kraji většinou oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne až velmi dobré. Tlak zítra mírně klesne a Bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska, stala se v Běstvině v části Spačice, kolize je se zraněním a porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 640. kilometru ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
7: Pěkný den při poslechu východočeských výletů. S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydáme do Litomyšle. Tentokrát se ale nebudeme věnovat památkám, moderní architektuře ani slavnému festivalu Smetanova Litomyšl, ale zaměříme se na chutě a vůně. Řekneme vám, kam zajít v Litomyšli na dobrý oběd? Kapučíno nám připraví jeden z nejlepších baristů v Česku a prolistujeme taky slavnou domácí kuchařku Magdalény Dobromily Retykové. Mimochodem od jejího vydání uplynulo přesně 200 let. Na gastroturistiku po Litomyšli vás zve Vilém Branda.
1: Východočeské výlety.

0: Východočeské výlety z Litomyšle se dnes věnují hlavně gastronomii a místní gastroscéně a před dnešním putováním se samozřejmě musíme posilnit dobrou kávou, kterou nám připraví Jan Škeřík z kavárny Café Mysl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vaše kavárna Café Mysl sídlí přímo na náměstí, na Smetanově náměstí v Podloubí. Vy jste jejím majitelem. Kolik času dnes trávíte za kávovarem a kolik času už spíš řešíte provoz kavárny a další věci potřebné?
1: Za kávovarem tady v kavárně úplný minimum, protože díky bohu mám skvělý tým a díky tomu mám možnost se v té kávě rozvíjet někam dál. Začal jsem pražit, školím, takže za kávovarem jsem, ale ne tady tímhletím kavárenským.
0: A v pražírně tedy trávíte hodně času?
1: Tím procesem trávím hodně času. Já teďka buduju pražírnu tady kousek od Litomyšle a do toho jezdím do Prahy si pronajímat stroj, učím se, to už asi víc než roční proces, takže dalo by se říct, že ano.
0: Řekněte mi, jaká je kávová kultura v Litomyšli? Když jsem se tak díval, tak kaváren je tady poměrně dost, tak je to konkurence pro vás?
1: Spousta lidí říká, že Litomyšle je na tohle malá Praha, těch kaváren je tady opravdu hodně. Ta kultura si myslím, že je tady ve srovnání s okolními městy úplně o třídu jinde, za což jsem samozřejmě hrozně rád. A úplně jako konkurenci to nevnímám, nebo já se snažím jako nepřemýšlet nad konkurencí. Já dělám nejlíp to, co já umím a to si myslím, že funguje.
0: Asi to funguje, protože kavárna je právě v tuto chvíli plná. Mění se podle vás kávová kultura v Česku? Vy nabízíte výběrovou kávu, máte pocit, že třeba čím dál tím víc lidí právě tu výběrovku takzvanou vyhledává a preferuje?
1: No já si myslím, že to je obecný trend v gastronomii, že zákazník je poučenější, zákazník chce vědět, za co utrácí peníze, zákazník začíná se zajímat o to, co prostě jí a pije a to jde ruku v ruce samozřejmě i s tou kávou, takže určitě se to posouvá.
0: Jak často tu zaznívá požadavek ze strany zákazníků, že by chtěli připravit tureckou kávu nebo něco, na co byli zvyklí právě v

0: Je to mača a veškerý drinky na to postavený. A co se týče nápojů, tak pořád v průběhu let převládá cappuccino, a to úplně maximálně, jakože třeba 30% obratu kavárny jsou cappuccina.
1: Řekněte mi, co máte dnes na mlýnku, jaká zrna to jsou a odkud pocházejí?
0: Etiopská. Zrnka jsou naše vlastní a tyhle ty jsou konkrétně z Etiopie.
1: Jak chutná taková Etiopie?
0: Tak obecně etiopská káva a to, co my používáme, jsou výhradně jednodruhový arabiky, takže ty jsou obecně ovocnější, kyselejší, děláme světlejší pražení, tak aby tam byl potenciál toho zrna. Tady ta etiopská káva je hodně ovocná, ale zároveň si zachovává nějaký balans sladkosti, takže jsou tam hodně cítit citrusy, peckoviny a proti tomu nějaká vanilka, čokoláda.
1: A je to tedy 100% arabika, je to tak?
0: Přesně tak, 100% arabika a takzvaně jednodruhová, to znamená, že máme vždycky informaci, který farmář nebo který zpracovatelský závod konkrétně tu kávu zpracoval, v jaký várce. Já to přirovnávám třeba vinař a viniční trať, že přesně vím, odkud ty zrnka jsou.
1: Vy jste v roce 2017 získal titul barista roku. Co všechno jste musel tehdy předvést a splnit, abyste tedy dosáhl tohoto titulu? V čem to spočívalo?
0: No je to v podstatě mistrovství republiky v přípravě kávy u kávovaru. Je to založený na espresech a je to nějaká 15-minutová prezentace, kde člověk odprezentuje svoje kafe, své receptury drinků a musí prostě předvíst jak tu technickou zdatnost, tak tu teoretickou okolo toho ty všechny dovednosti, a to se nějakým způsobem boduje jak technicky, tak senzoricky.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořád východočeské výlety z Litomyšle. Majitel kavárny Kafemysl Jan Škeřík stojí u kávovaru a chystá se nám popsat, jak se připravuje kapučíno krok za krokem. Tak mi řekněte, čím obvykle začínáte. Vy máte v pravé ruce páku, kterou si teď čistíte.
1: No, je to kouzelný dělat kapučíno bez obrazovky, takže se na to musím naladit.
0: Musíte to hodně popisovat.
1: V prvé řadě děláme espresso. Espresso musí být na

0: naladěný, musí být naladěná nějaká receptura. My krom nějakých věcí, jako je hrubost metí, řešíme i váhy, což znamená třeba, kolik navážíme kafe do té páky, o které jste mluvil, kolik nám nateče gramů do šálku, za jaký čas, protože bez skvělého espressa nebude skvělý cappuccino. Tak to je nějaká prvotní část, díky tomu, že máme skvělý technologie, tak se můžeme rovnou přesunout tady k mlíku.
1: Takže zatímco espresso teče do šálku, tak vy už mléko naléváte do konvičky.
0: Je to tak. A teďka přijde na řadu šlehání, což je ta druhá část toho baristického řemesla. To espresso je hlavně senzorická věc. Šlehání je zase ta mechanická nějaká dovednost, co se týče svalové paměti a podobně.
1: Takže právě trysku dáváte dovnitř do konvičky s mlékem a začínáte mléko šlehat.
0: A než si to dopovíme, tak už bude vyšlehaný, protože ten kávovar to umí docela rychle.
1: Pro i těch zákazníků je tady hodně, tak asi musíte být rychlí, předpokládám.
0: Je to tak.
1: Tak a teď už v levé ruce máte tady espresso, šálek s espressem a vléváte do něj cappuccino, na kterém se teď tvoří takový obrázek mléčný. A tohle všechno teda děláte pohybem ruky a tím, jak je to mléko našlehané.
0: Je to tak, to je takzvaný latte art, je to nějaká základní věc, co se týče toho vizuálu, toho drinku. Věřím tomu, že v dnešní době už to bez toho jako nejde. A je to jenom mechanická dovednost, je to jenom to jako se naučit na ručičkách, není to žádný domalovávání jehlama a podobně, je to čistě jenom o rukách.
1: Jak musí být to mléko našlehané? Musí mít konkrétní teplotu, konkrétní konzistenci nějakou?
0: Klidně se napijte, to co tady teďka máte před sebou, tak je vyšlehaný cca na 53 stupňů. Naše ručičky už to zvládají docela precizně, plus minus 1 stupeň odhadnout. Děkujeme, nashledanou. Ahoj. Dokonce se na to tady s baristama školíme a takzvaně kalibrujeme, aby opravdu ta teplota, která odchází od kávovaru na servis, byla vždycky stejná, aby to nebylo o tom, že tamhle od Pepíka mi chutná kafe líp a od Františka hůř. Musí to být prostě vždycky stejný a stejně dobrý.
1: A mluvil jste o tom, že i to espresso musí mít nějaké parametry.
0: Používáme základní recepturu na dvojitý espresso, dneska 18,3 gramů do páky, takže to vychází nějakých 9,1, 9,2 na single espresso, ale my děláme receptury jenom na dvojitých espresech, přičemž potom do nápoje jde polovina té extrakce. V tuhle chvíli nám espresso teklo 27 sekund.
1: Co všechno rozhoduje o té výsledné chuti kávy? Co všechno má vliv na to, jak ta káva potom chutná?
0: Mám ze zkušenosti krásný přirovnání k vínu, protože to mně přijde, že pro českýho zákazníka je hodně pochopitelný a celá ta cesta je vlastně s kávem hodně obdobná. To znamená, kde to vyrostlo, jaká je to odrůda, jak se k tomu farmář choval, jak to zpracoval, jak to potom nějakým způsobem upražím a jak to připravím. Celý ten řetězec, když někde naruším nějakým nehezkým chováním k té surovině, tak už s tím prostě nikdo další nic neudělá.
1: Už za chvíli se vydáme do regionálního muzea, které si letos připomíná 200 let od vydání slavné domácí kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Litomyšl je městem celé řady významných osobností. Narodil se tu Bedřich Smetana, tvořili tu umělci, architekti i spisovatelé. My se ale tentokrát zaměříme na ženu, která výrazně ovlivnila české domácnosti a její recepty a rady přežily doslova celé generace. Tou ženou je Magdaléna Dobromila Retigová, o které si teď budu povídat s kurátorkou z regionálního muzea v Litomyšli, paní Hanou Klimešovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Domácí kuchařka a neb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské, tak se jmenuje ta její slavná hlavní kuchařka. O jakých pokrmech se tam dočteme? Myslíte, že třeba já bych zvládl něco uvařit podle té kuchařky?
1: Určitě zvládl, obzvlášť z těch dalších vydání, kde už je použito dnešních měr a vah, protože Retigová, když tu knížku psala, tak používala ještě třeba žejdlíky, což dneska nevím, jestli byste si uměli všichni přepočítat, ale z těch pozdějších upravených vydání, které upravila Antonie Dušánková, určitě zvládl, ale musíte mít dneska asi nějaké zkušenosti a rozhodně tam nenajdete informaci třeba, jako pečte na 160 stupňů 40 minut. To tehdy nefungovalo, protože ženy zpravidla vařily ještě v černých kuchyních.
0: To znamená, jakým způsobem to popisovala? Třeba, že to jídlo se musí vařit dlouho?
1: Samozřejmě musela mít ta hospodyně zkušenost s tím, jak často přikládat, jak hodně přikládat. A pokud to trvalo opravdu dlouho, tak to tam Retigová opravdu píše. Vařte duste několik hodin prostě do změknutí. Jo? Tam používá ten výraz vlastně, až to bude hotovo, nebo do změknutí, abyste věděli, kdy teda máte hotovo. Mm-hmm.
0: Ještě mi řekněte, z jaké doby ta kuchařka pochází?
1: Tak letos si připomínáme 200 let od jejího vydání, je tedy z roku 1826. Vydala ji ještě za svého pobytu v Rychnově nad Kněžnou a když přišla k nám do Litomyšle, tak už vlastně byla tou slavnou autorkou kuchařské knihy.
0: Byla to obyčejná jídla, ta, o kterých píše, nebo nějaká speciální slavnostní?
1: Byla tam obyčejná jídla, byla tam slavnostní, ale i postní jídla. Tomu je věnována zvláštní kapitola, začíná to polévkami, jako jsme dneska zvyklí. Je tam spousta hlavních chodů, ale i kompoty, zmrzliny, návod na přípravu kávy, protože to tenkrát také nebylo tak jednoduché jako dneska, na přípravu čaje, ale i samozřejmě spousta dezertů.
0: Já jsem se dočetl, že tam je taky zmínka o žabích stehínkách nebo o racích, tak to byly třeba běžné pokrmy, které se tehdy dělaly.
1: Dneska bychom s tím měli asi problém, ale tenkrát opravdu raci a žabí stehínka byla hojně konzumována, protože to byla móda ve Francii. A jak víme, měštěné rádi napodobovali šlechtu, takže i tady v Litomyšli máme v Nedošíně restauraci, která se dodnes jmenuje Na žabárně a tam smetánka chodívala na žabí stehínka.
0: Když člověk některé ty recepty čte, tak působí dneska trochu pro mě úsměvně a možná až drsně, třeba nějaké ty výrazy typu vraz tam tucet vajec a tak dále. Byla to nějaká specifická mluva Magdalény Retigové, anebo se opravdu takhle dřív mluvilo?
1: Musíme si uvědomit, že ona za sebou měla letitou zkušenost, kdy vychovávala dívky. Ona pořádala kurzy pro děvčata, kde je učila vařit. Takže tím způsobem, jakým to vysvětlovala jim, asi jim přišlo srozumitelné vysvětlit to všem hospodyním, protože ta kuchařka samozřejmě byla určena především pro začínající hospodyně.
0: My o kuchařce mluvíme dnes v této době, byla ale populární i v době, kdy vyšla?
1: Byla. Vyšla česky, ale záhy i německy, což je u Retigové zajímavé, protože byla vlastenka a učila si česky, dávali si dokonce pokuty za německá slovíčka. Přesto věděla, že je tady velká populace vlastně německy čtoucích hospodyň, takže i pro ně ta kuchařka vyšla, aby jim byla srozumitelná.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za chvíli budeme mluvit o životě Magdalény Dobromily Retigové. Další sedm...

0: dát.
1: Východočeské výlety z Litomyšle jsou dnes plné chutí a vůní, věnujeme se místní gastronomii a taky významné osobnosti české historie Magdaléně Dobromilé Rettigové. S kurátorkou Hanou Klimešovou z regionálního muzea v Litomyšli už jsme probrali její slavnou kuchařku. Magdaléna Dobromilá Rettigová se ale ve svém životě nevěnovala jen receptům a vaření. O čem se podle vás v souvislosti s ní třeba dnes moc neví?
2: Hodně nabádala dívky ke čtení, ona byla spisovatelkou nejen kuchařských receptů, ale její básně a třeba divadelní hry už trošku zanikly. Ona sama si stěžovala v dopise svému příteli, že vlastně lidé raději ocení recept na dobré jídlo než dobrou báseň. A vzdělávání dívek považovala za velmi důležité a působila tady v Litomyšli i tím způsobem, že pořádala třeba svatební hostiny, ale dokonce seznamovala i mladé s tím, že teda dívky nabádala k tomu, aby si zachovali svůj věneček, a když jim domlouvala schůzky s chlapci z filozofického ústavu, tak ti z toho měli samozřejmě legraci, takže jí říkali komisařka pro cudnost nebo pro chlastání vody, protože samozřejmě nabádala všechny, že ta voda je nejzdravější.
1: Byla to významná osobnost v rámci Litomyšle? Vědělo se o ní, že tady působí ve městě?
2: Samozřejmě byla, protože její muž byl vysoce postavený úředník na radnici a ona se přátelila s paní burkmistrovou Rollerovou a ta litomyšlská smetánka samozřejmě moc dobře věděla, s kým má tu čest.
1: Když se ale vrátíme na úplný začátek jejího života, tak ona se v Litomyšli nenarodila, nepůsobí tady od svého mládí, od svého dětství.
2: Ona se narodila v roce 1785 ve Všeradicích na Plzeňsku a poměrně často se stěhovala. Otec si záhy zemřel, matku měla velmi přísnou a když se vlastně vydávala za Sudiprava Rettiga, tak se teprve stala vlastenkou, přijala to jméno Dobromila a začala se učit česky. Společně tím, že on byl úředník, tak putovali po celých Čechách a byla třeba i v Táboře žila několik let, potom v Přelouči, v Rychnově, v Ústí nad Orlicí, takže těch měst opravdu procestovala velmi mnoho.
1: Když si ji představíme mimo kuchyni, mimo ten klasický pohled té, když to tak řeknu, korpulentní dámy u plotny, jaká byla v osobním životě, čemu se věnovala?
2: Vyšívala, věnovala se spoustě ručním pracím, samozřejmě taky klevetám se sousedkama, ale pořádala i výlety do okolí, kde se deklamovaly básně, takže vedla velmi čilý společenský život. Věnovala se také výchově dětí, protože víme, že její matka byla velmi nedůtklivá a vlastně chyběla jí jakákoliv vřelost, takže ona vůči těm dětem byla určitě vstřícnější, nicméně ta výchova dětí v dnešním slova smyslu zase až taková nebyla, že by ta žena jim věnovala tolik času, oni dostali vzdělání, dostali základy vlastně citový té rodině, ale ta výchova rozhodně nebyla tak intenzivní, jako ji známe dneska.

0: Východočeské výlety dnes strávíme v Litomyšli. S Hanou Klimešovou z místního regionálního muzea jsme prolistovali slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové. A právě téhle kuchařce, ale nejenom jí, se věnuje nová výstava, kterou muzeum připravuje.
1: Nejenom jí, protože je to 200 let vydání kuchařky, takže první místnost bude obsahovat i jiné kuchařky než tu její, soudobé a o něco starší, ale i ty, které z ní potom vychází, aby měli vlastně návštěvníci představu o tom, že nebyla jenom Rettigové kuchařka.
0: Můžeme se tady podívat taky na to, jak se dřív vařilo, jak domácnosti vypadaly.
1: Ano, tomu jsme věnovali velkou pozornost, protože návštěvníci často říkají, vařím jako Rettigová, ale samozřejmě k tomu máme všichni hodně daleko, protože uvařit na otevřeném ohni nebyla žádná legrace, museli jste si nanosit nejenom dřevo a udržovat oheň, ale byla potřeba do domu dovést i voda, protože ne každý dům měl ve sklepě studnu, museli někdy hospodyně nebo služky vyběhnout až na náměstí do kašny, ale tu vodu jste museli také z toho domu samozřejmě odnosit, protože když byla špinavá, neměli jste žádnou kanalizaci, museli zase s ní někam ven před dům. Takže to byla spousta postupů, které vlastně my dneska neděláme. Když jste pekl chleba, trvalo to celý den, ale zase se peklo jenom jednou za 14 dní. Takže nádobí, které se v tu dobu používalo, můžou návštěvníci i o tom, jak se vařilo, si ve druhé místnosti něco přečíst.
0: Když se tak dívám na ty broušené skleněné karafy na vodu nebo právě na ten porcelán a hrnečky, tak mi přijde, že se to asi v dnešní době dost vrací. Možná, že si třeba umím představit, že některé z těch hrnečků by mohly být v různých kavárnách tady v Litomyšli nebo jinde.
1: Je to tak, vlastně móda se opakuje po staletí, můžeme říct tisíciletí, a vidíme, že ta první polovina 19. století byla opravdu decentní, zdobná a krásná, elegantní. Na výstavě o umění kuchařském návštěvníci mohou vidět nejenom tu slavnou kuchařku domácí od Magdalény Dobromily Rettigové z roku 1826, ale také spoustu jiných kuchařek, které jí předcházely a které jí následovaly. Máme tady i třeba nejmenší českou kuchařku.
0: Vy jste mi říkala, že tu najdeme taky kuchařku dvou místních obyvatelek z Litomyšle, které tu svou kuchařku sepsali ještě předtím vydání kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové.
1: Je to takový náš poklad. Byl to rukopis sester Fikejzových z Nedošína u Litomyšle. Oni tu knihu sepsali ještě před svatbou. Jsou tam vlastně recepty a rady, které dostali od svých rodičů. Najdeme tam nejenom recepty, ale i to, jakým způsobem léčit různá zranění a onemocnění, ale i co vyžaduje udělat v domácnosti, v který kalendářní rok, protože samozřejmě tím, že byli z Nedošína, tak byli ještě ze sedlácké rodiny a hospodařili na statku. Ta publikace, která vychází, je edice a rukopis pochází z roku 1818.
0: Hanna Klimeš s bílými rukavicemi právě teď otevírá originální rukopis kuchařky sester Fikejzových. Když se tak dívám na ten originál, tak já bych z toho asi úplně nic nepřečetl. Nedokázal bych to rozklíčovat jednotlivá slova.
1: Je to tak, je to vlastně sice psáno česky, takže když se trochu snažíme, tak některá slova přečteme, ale kdo není zvyklý číst kurent, tak to samozřejmě nepřečte. Proto je ta knížka vydána v edici a je přepsaná pro současné čtenáře, aby tomu rozuměli. Tehdy nevydaná kniha byla určená pro vesnické hospodyně, takže sestry určitě zamýšleli ji vydat, ale kolegyně tomu dneska dala ještě název Bude-li to dobrý, pochválíš si to, protože tím končí většina receptů. Tak poznáte, že se vám jídlo povedlo, že vám chutná. Výstava o umění kuchařském potrvá od slavností Magdalény Dobromily Rettigové 23. května až do 6. září.
0: Východočeské výlety pokračují, už za chvíli vám řekneme, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd.
2: Čas dál

0: Stále posloucháte východočeské výlety. Do Litomyšle dnes lidé nejezdí jen za architekturou, zámkem nebo kulturou, ale stále častěji taky za dobrým jídlem a kavárnami. A to mi určitě potvrdí Michaela Severová z Litomyšlského městského úřadu. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak?
0: Tak Litomyšli se někdy přezdívá Malá Praha. Slyšela jste už tuhletu přezdívku?
1: Ano, a když jsem si dneska dala do umělé inteligence, co nám vyhledá, když se řekne Litomyšl a jídlo, tak mi řekla, že na velikost našeho města je tady velké množství skvělých restaurací a i oceňovaných, například Michelinem nebo francouzským gastronomickým průvodcem, takže je to určitě pravda.
0: Čím si to vysvětlujete? Možná, že v takto malém městě, nebo přeci jenom Litomyšl není tak velká, je tolik kaváren, tolik podniků, tolik dobrých restaurací?
1: No, já si myslím, že Litomyšláci se chtějí mít hezky. A na to samozřejmě naskočili i místní podnikatelé a město je podporuje. My například máme soutěž celoroční Litomyšlské lázeňské prameny gurmánské, kam se v letošním roce přihlásilo celkem 26 podniků, restaurací, hospod, barů, který speciálně pro lázeňské hosty připravují dobroty, ať je to pití nebo jídlo, sbírají se razítka a soutěží jsou potom při zahájení Litomyšlské lázeňské sezóny vždycky odměněni.
0: Obecně se dá asi říct, že lidé takzvanou gastroturistiku vyhledávají, že to je teď trend posledních let. Musím se samozřejmě zeptat na nějaké ty tipy, co byste třeba posluchačům doporučila, pokud někdo Litomyšl přes podniky úplně tolik nezná, kam by třeba mohl zajít na nějaký dobrý oběd, na jídlo.
1: Tak samozřejmě tou topkou naší je restaurace Bohem v hotelu Applaus, která byla oceněna Big Gourmetem od Michelinu. Nemá michelinskou hvězdu, ale tohle je vlastně pro posluchače možná ještě zajímavější ocenění, protože je to kvalitní kuchyně za rozumnou cenu. A ta též restaurace se dostala právě i do francouzského gastronomického průvodce, takže opravdu na 10 000 město si myslím, že se máme čím chlubit. Teď je tady nově otevřená restaurace Plums, kterou vede Pavel Švestka, taky známý soutěžící z televize Nova, výborný kuchař, takže také můžu doporučit. A je tady celá řada krásných kavárniček, jako třeba Choco Café, nebo Café Michel, nebo Dvorek, nebo ve Váchalově uličce v létě zavíráme silnici a můžete si tam dát výbornou Plzeň, takže úplně se mi zbíhají sliny, jenom když o tom mluvím.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat ještě na ta místa, kde to třeba tady v létě nebo po celý rok nejvíc žije a kde právě turisti i další lidé, kteří by do Litomyšle přijeli, objeví nejvíce těchto podniků.
1: Některé už jsem zmínila. Pro mě je jedno z nejkrásnějších míst restaurace ve Smetanově domě, která je teď prázdná, takže můžu využít tuto příležitost. Hledáme nájemce do této skvělé restaurace, která má i venkovní terasu, tam nádherný klid. A jinak zvu návštěvníky na web gastroslavností nebo i Lázní ducha, kde jsou právě ty mapy těch lázeňských gurmánských pramenů.
0: A pozvánkou do města kultury, architektury, ale i vynikající gastronomie, jak jste slyšeli, dnešní východočeské výlety končí. Loučí se s vámi a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Vilém Branda.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne. V Přelouči vzniká bydlení pro nedostatkové profese. O víkendu se mohou v Česku objevit bouřky. Teploty dosáhnou až 28 stupňů. A počasí na zítřek v kraji čekejte oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý páteční večer. Obyvatelstvo Pardubického kraje stárne, dokládají to data Českého statistického úřadu za loňský rok. U mužů byl průměrný věk v regionu 42 let a u žen skoro 45. Za posledních 20 let se hranice průměrného věku posunula o 3,5 roku. Radnice v Přelouči připravuje bydlení pro lékaře, strážníky a další nedostatkové profese. Vznikne úpravou bývalého dvojdomku na městském stadionu na 4 bytové jednotky. Město utratí za stavební práce přes 10 milionů korun.
2: Domek sloužil v minulosti k ubytování pro správce fotbalového hřiště, potom ale léta chátral. A jak teď při stavebních pracech vyšlo najevo, dům má vlhké zdi. Město proto nedávno schvalovalo 500 000 korun navíc na potřebné vícepráce. Dodavatel by tak měl dokončit zakázku se zpožděním až v době letních prázdnin. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Hrochově Týnci otevřeli klub Přátelství. Služba je určená lidem, kteří se cítí osaměle, nemají s kým trávit volný čas nebo se věnovat koníčkům. Klub sídlí v kulturním domě a bude otevřený každý čtvrtek dopoledne. V Česku budou i o víkendu pokračovat letní teploty. Maxima mohou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přehaňky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka také začne více pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně. V bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
0: Ve středních a severozápadních Čechách ale až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu, oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% více než ve stejném období loňského roku.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná s lokálními přehánkami, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte v kraji většinou oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Sobotní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne až velmi dobré. Tlak zítra mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírně. Zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska, stala se v Běstvině v části Spačice, kolize je se zraněním a dvě auta bourala v Litomyšli v Mařákově ulici. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i

0: používat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
0: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
0: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
0: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
0: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetdeutschen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das tut nicht.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se

0: ztráta nebo zamřené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
1: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
0: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal, a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal, a tak se představte si, zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě, a vy posloucháte a posíláte do ní i dotazy, i na ty se dnes samozřejmě dostane.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněné.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 ano, metrů. 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také, proto živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky Vesele a zdravě CZ nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na kvůli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už...
1: No, ale ono to předtrvává.
0: Aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik Kolej, paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... Země tak šedé základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo.
3: Tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka, prostě
1: mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jiří Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dámane. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Helejte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocit je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no.
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že odpovídala paní
1: že
0: doktorka.
1: Fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se radní doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo? Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Vesele a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak i
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění, ano. Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: To je tedy z našeho dnešního vysílání pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve 2 setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. K mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno, Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Leather That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

hodně se snažíš a sama táhneš naši káru dál. A já, aniž bych chtěl, jsem dvojka, bohužel.

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsi je se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78, mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv.

0: 78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek. A nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal. I starý pták je podrnem, a kdo by vzpomínal. Jen jednu věc bych vrátil rád a říkej si, co chceš. Aby zas mi bylo 18 a v Praze zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

hlava šedivá, chodí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou,

0: anělej rváš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas puchaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vrátil Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem, Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický Burger Fest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao. Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost, pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj

0: Za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, Hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před Hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal počitý Střevlík. Jak se před ním Hlemíš objevil, Střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se Hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí Hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený Hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram taratata, tram taratata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten Pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým astrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk Pytlík nechal muziku muziku.

0: muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
1: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
0: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo: mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítěz oslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc. Velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své: mami, mami. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
0: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit, ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak že se trochu styděl a jednak že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině. Vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa. Nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala do prostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen. Snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl. Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelebil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla košt jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrej pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malej Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velkej, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23. A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější stál mě. A propos, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i plus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho Bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: Господи!
1: Лицо за к нам ближе! Небезпечі! На огні психопу!
0: На смисл! Я сам паном сильниць! Чекно з цесті! По сильниці мезі полі єдний труд! Позор!
2: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechno nás mohl zabít. Policie.
2: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
3: Tu.
2: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
2: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
3: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
3: Proletět vesnicemi, přeskočit města, ach, nádhera.
2: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
3: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
3: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Takově žlutých vozů?
1: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

0: котче, спати в боті, по роботі.
1: Zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té nadem jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná. Protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl. Něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním, zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, chodítku. Ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další vlastně trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím.
1: No. Ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit
1: to
0: nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno veře, zařídit.
1: No, musí se sem,
0: jak člověk musí zabojovat? Jako, no.
1: Mám šikovného syna, tak teď by to upravoval.
0: No, tak jinak, to je jako dobře, že máte oporu v těch.
1: Se asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších, to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takové radosti
1: těším,
0: kolem
1: jo.
0: sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou
1: stane,
0: to prostě nejde.
1: No, a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. Taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju moc vás, také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No
0: a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, byl to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici, momentálně jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak roubili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční v obratu?
0: Jo, míchu.
1: Míchu.
0: Myslíte,
1: míchu,
0: aha.
1: Ježiš, jo. Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku. Bylo mi přes 40 už. 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že jo? Každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné. No ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce,

0: ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptát a co a jak. Uh-huh. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
1: Aha.
0: A že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijde za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvil.
1: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
0: Ne, prostě on mě
1: prostě to byla jasná věc.
0: Říkal, ano. Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A hotovo, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
1: roků. Spousta zkušeností jako z života, no, no jo.
0: Tak.
1: Takže to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem ano. Změnila život, že jo?
0: Ano, ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
1: Ano.
0: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí, ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky.
1: Uh-huh.
0: Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelích medovinu a já nevím, co všechno.
1: Jo.
0: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako i v těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběl. Takže se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky
1: tak radost, to je tady, dobře, že máte nástupce protože, i pomocníky vlastně.
0: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
1: Mm-hmm.
0: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
1: začínají
0: tak
1: nějak, i mladíci. A mladí.
0: Mladí už se taky do toho dávají, takže z toho radost.
1: Tak
0: asi můj boj ze vším možným.
1: Ze vším možným v životě, takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
0: Můžu pozdravit, tak
1: určitě.
0: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína a prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje
1: ano.
0: A tak dál.
1: Dobře.
0: Vám děkuji za prostor.
1: Mějte se moc hezky.
0: Ať se máte krásně všichni.
1: Zase naslyšenou v Noční lince, mějte se krásně. No a my popojedeme, nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kunc vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A přijížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz,
1: vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát i ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: A říká, tak mami, a teď se postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem řekla, tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no já jsem se dostala na ten lékařský pokoj,
0: ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na revers dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam dal 10 minut, ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co v Olomouci, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem. A já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný. Ano, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak... Omládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jo, Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: já děkuji,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička Jménem štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím rodlasy do rozhlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, já vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ji stejně namáhavě jako ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky zeměnskou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zeměnčí dá přece jenom, když uděláte každý den nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Zatím to zvládám, no, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě, já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo?
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc, jak nějací zdraví chlapi některý, jo?
0: Jo. To máte pravdu. No. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no. To je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi vysadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašiny a já to vlezu.
0: A tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo. Akorát trošku ty nožky zobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jak tak teda to jde, no.
0: Tak to je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem. A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému. Tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama. Přišel covid, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já lidi dělají plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana. A dalo to předlouvání, ale pak jsem říkala, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
0: aby
1: ale co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já jen můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít zvlášť doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti leží na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema, když říkám, když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když jsme se tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
0: Jo, jo, jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A která byla v humoriádě Pepa Fousek.
0: Mm-hmm.
1: Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jim jeho knížky. A chodila by, chtěla by, jestli mi povíde. Chtěla by chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci.
0: Mm-hmm.
1: To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla by to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím, chodit rozumím. Číst. Mhm, no krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
0: Držím.
1: Doma.
0: Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michal, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota s datem už 30. května. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si ji užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám třeba bez pomoci druhých a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má a prostě zabojovat a určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není. Mm-hmm. Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operátorům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každej a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba pozbudili spolužáci mých dětí, který mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně pozbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili. Jo. Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a ano, potom, ano. Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla. Mm-hmm. A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky. Mm-hmm. Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová. Jo? Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký. Jo? Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každej svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každej, no a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech a přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezky a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu.
0: Mm-hmm.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Mm-hmm.
1: Tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím,
1: a
0: rozumím.
1: Chyby mě pořád.
0: Mm. No.
1: A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Mm-hmm.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky.
0: Mm-hmm.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Mm-hmm.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoc, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo
0: no,
1: z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no.
0: Hmm.
1: A neříkám, že jsem neplakala i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, modlil jsem se za to, vytázal věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh.
1: když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím opatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhému děláme radost.
0: Mm.
1: Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli.
0: Mm-hmm.
1: Ale on si našel jinou holku. A říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme.

0: být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné vztah, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
1: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, Roberte, no tak vám přeju všechno dobré.
0: Teda,
1: no,
0: můžu jenom krásně,
1: pověste určitě.
0: Nás tlačí čas jako všechny ostatní. Pozdravujte Olina, je sympaťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vartičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
1: Dobře.
0: A ještě chci říct, že mám velkou radost, dneska jsem u Žebyka vyhrál knížku a to se mě pětkrát nedařil.
1: Uh-huh.
0: Říkám, no nesmím hodit flintu do žit, a potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
1: To je pravda.
0: Tak jo.
1: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Lališů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo ještě poslouchají. A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagonovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3-skou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu po 20 letech, tam přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem měla, viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní. A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem vám už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: dlouhý
2: vůz a ty dálkové cesty. No, někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráku v ruce, co člověk jako měl. No, ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no, to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala, a já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší, takže on vůbec jako nevě, prostě mě nevnímal. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě, jo, tak musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to by
1: Boženko,
2: asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké příspěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, protože je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, několik denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežil.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize, no a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána, co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No, zvládnul jsem to.
0: Zvládnul jste.
1: Jsem postavil, platil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel zvládnout.
0: Měl byste takovou zvládnout. Obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí být situace.
0: Jindro.
1: Takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil a říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano. Jo.
1: Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No. A pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou ano, noc, ano. Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás vám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvinama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli, vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ní měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč ledviny. A teď jsem za ní měla jít na pokoj a teď se tváří, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, ale byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel. No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako, tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se žili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a už říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel, takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tak když jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky, hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Message Houses, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců

0: Tak tohle byli Děda Mládek, Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje v vím, že blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjamina, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, už to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to Benjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bíčí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co to jsou bíčí žláze, že? Takhle veliký bíčí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingousta. Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí.
2: Je to možná,
5: jak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody. A tak.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a pak říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepe, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškal.

0: vařil ucho, jo. No, říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem? A to jsem volal pohotovost. Vážení přátelé.
1: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
2: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškuje, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo, on tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo, helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeď, má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti, než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: zavržené. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl, ty kry plešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavec nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to vem.
0: To je humor humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
7: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si mi vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře a vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No... Já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: O čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je zahnědlý. Já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Ještě máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No, co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
5: zelenou.
4: Na zelený, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Snad se k tomu došlo.
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
6: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
5: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.